0: koncepce ochrany veřejného zdraví.
1: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
0: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všechny ty účinný látky ve mně.
1: A všechny ty účinný. Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř 2-kilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
4: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
3: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadím, že povede turisticky atraktivním posázavým a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí je na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
5: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
3: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahodce smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
1: Rád. Radost ze života.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou i v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o ty rany vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
2: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér smířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

Kristova navrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř 2-kilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
7: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
6: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadím, že povede turisticky atraktivním posázavým a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí je na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
8: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné zpoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
6: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahodce se smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
5: A
9: Impulzovice rodina dnes ve složení Klára Šedová
2: a Kuba Boříšek.
9: Já jsem se
2: ráno.
9: Tak těšil.
2: Já jsem se taky těšila.
9: Takové krásné letní ráno. Budeme si taky hrát samozřejmě letní songy za chvilku Travolta a Olivia Newton-John.
2: Pojďme na to.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Píseň o letní noci v Impulzových v pátek 17. července. Klárka Šedová, Jakub Voříšek zdraví.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Náš letní speciál představuje i rodinné firmy.
2: Tento týden s českými prázdninami s rádiem Impuls putujeme po východních Čechách. Reportér Tomáš Kabát navštívil třeba malý podnik produkující houbové substráty a doplňky stravy z hub. Tomáš si pro rozhovor dojel do Dolan na Pardubicku,
3: kde pan Jiří Václavík pěstuje a zpracovává jedlé houby. Teď tady je vedle mě jeho dcera Eva Kořínková. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak to všechno začalo?
4: Ještě jsem nechodila do školy a tatínek zdědil chaloupku. Za pomoci kamarádů z bývalý práce se tady začaly dělat úklidové práce a kolegové mu říkají: Jirko, tady budou růst akorát houby.
3: Taková vlhkost tady byla.
4: Taková vlhkost tady byla, ano.
3: A dneska tady stojíme v té hotové výrobně. Tady zpracováváte ty houby i pomocí speciálních unikátních přístrojů. Unikátní jsou proto, že si to pan Jiří Václavík tvořil sám, je to tak?
4: Ano, je to tak. Máme tady sušku, která má naprogramovaný systém na sušení při nízkých teplot, které jsou velmi důležité a podstatné pro to zpracování houbiček, aby se v nich nezničily účinné látky.
3: Je to vlastně taková buňka, ve které je pojízdný regál.
4: Nerezové síta, na kterých se nařezané houbičky suší. Začínáme sušit od 12 stupňů a postupně se zvyšuje teplota do maxima 30 stupňů.
3: U mikrofonu máme Evu Kořínkovou. Co tady máme za další přístroj?
4: Sušené houbičky potřebujeme dále zpracovat, to znamená rozdrtit, rozmělnit. Máme na to tady dva nástroje. Jedno je drtící nástroj, kde se zmenší houbičky a je potřeba stále tyto přístroje udržovat v nižších teplotách, takže se to chladí. A pak máme, a což je doména pana Václavíka, protože si vyráběl sám tuto technologii, je to takzvaný moždíř, který obsahuje dlouhé tyče, je tam větší množství železa, které vibruje a rozmělňuje hmotu na jemný mikronizovaný prášek.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Protože to je to důvod, jak se to drtí, jak se to...
0: Klary, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Kubo.
0: Tady...
2: Jak se ti vstávalo?
0: No skvěle, protože jsem se těšil na tebe a ona, tato letní rána mají něco do sebe, musím říct.
2: Je to pravda, a ty jsi jel z domova anebo od někud z chalupy?
0: Já jel z domova, tedy od mojí maminky, protože my jsme tam dneska všichni přespávali, protože moje žena jde taky do práce, takže kluky necháváme dneska dopoledne u maminky.
2: Víš, proč jsem se ptala na tu chalupu, viď?
0: Ano, protože to je naše téma, já bych si zaspíval na začátek, jestli dovolíš.
2: Budem zpívat dneska takhle po ránu, já jsem se ještě nerozespívala.
0: A nebo, jo, toho Valdu, tak...
2: Tak, jo, už jo.
0: Tak, když máš v chalupě orchestrion, nevadí, teď ty.
2: Že do ní prší... Ne.
0: Fičí tam je,
2: myslím. Fičí. No, vidíš se mnou takhle po ránu, nemůžeš si na ty starý pecky, já nemám zopáknutý.
0: A já jsem se těšil, protože já vím, že s Honzou občas zpíváte, tak jsem myslel, že to je vaše.
2: No,
0: no tak zkrátka.
2: Promiň.
0: No nic, tak příště. Já to zkusím třeba v dalším vstupu. Polovina července za námi je 17.7. A my si trošku s Klárkou typujeme, že spousta z vás bude dnes balit a zamíří na chatu, protože máme pátek, jsme zkrátka národ chatařů a chalupářů.
2: České prázdniny s rádiem Impuls pokračují a chata je přesně to pravé letní téma, protože chata není jen místo, to je stav mysli.
0: Ano, on to Xindl v té písni, kterou všichni dobře známe, pojmenoval úplně pravým jménem. My se k té písni taky dneska dostaneme, ale hlavně se vás budeme ptát, jestli máte vlastně chatu nebo chalupu. Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní?
2: Kde je ta chata? A jak dlouho je v rodině? Zdědili jste ji? Anebo jste si ji pořídili sami?
0: Co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete? Jestli hned otevřete lahváče, zapálíte grill, nebo nejdřív zkontrolujete, jestli tam třeba nezatékalo, nebo jestli do ní nefičí?
2: Víš, co bych udělala já? Vyhnala pavouky.
0: Jo.
2: pavouky.
0: A hned potom...
2: No tak to samozřejmě, to možná už rovnou jako ve chvíli, kdybych zavírala dveře od auta, tak souběžně by zněl tenhle ten zvuk.
0: Vychlazeného zrovna čerstvě zakoupaného někde v nějakém moravském vinařství. Pro ty, kdo chatu nemají, taky máme otázky. Závidíte těm chatařům a chalupářům, anebo jste naopak rádi, že nemáte co opravovat a nemusíte vyhánět pavouky?
2: No já jsem právě ta druhá varianta, já jsem jako nechatař, no.
0: Jo. Já jsem vlastně se do chalupy nastěhoval, do starého baráku, který je vlastně chalupou, takže je to celoživotní vyhánění pavouků teďka až do důchodu. I při důchodu počítám s tím.
2: Tak mě na návštěvu nezvi.
0: Přijet někdy cestou domů do Trutnova, přes Hradec Tomáš cestou. Tak kdybyste chtěli odpovídat, já doufám, že dnes se budete účastnit vysílání Impulzových. WhatsApp 605 222 007 je tu pro vás.
2: krásný.

0: na horách může být ta chata. To je svatá pravda a chata je naše dnešní ranní téma. Ale než se vrátíme k chatám a k chataření a chalupaření, tak máme pro vás samozřejmě tak, jak jste takhle ráno zvyklí, písničku Na cestu. Stačí, pokud někam jedete a chcete si s námi popovídat, napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my si s vámi popovídáme a tu písničku vám prostě jednoduše zahrajeme a ten pátek zpříjemníme.
1: A velmi rádi. Ovšem, jestli pojedete třeba z Prahy směrem do Brna po D1, tak ta vaše cesta asi nebude takhle brzy po ránu úplně nejpříjemnější, protože na 172. kilometru za 9 kříži máme hromadnou nehodu a doprava tady zpomaluje. Detaily přidáme za chviličku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Kláry, já myslím, že si tu dopravu bereš, ale tak já si ji když tak vezmu, jo?
0: No to si vem, to já ji nechci. Je
1: já
0: tvoje.
1: Já tě nerad takhle ruším, já, tak já to řeknu.
0: A neruš, já se maluju, přesně.
1: Jo, promiň, tak já jsem nevěděl, jestli to prozrazovat do vysílání, tak já si tu 007 vezmu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro vás. Hromadná nehoda překáží na D1 na 172. kilometru za 9 kříži směrem do Brna. Doprava tady zpomaluje. Pozor si dávejte na Kroměřížsku, na příjezdu do Kurovic směrem z Tlumačova. Srazilo osobní auto Srnu. A ve východní části Pražského okruhu před sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohol se kvůli zúžení začíná tvořit kolona. Kdyby cokoliv, nejenom na D1, ale cestou kamkoliv, dejte vědět Impulzu, dejte vědět ostatním motoristům. Samozřejmě jsme tu na lince 605 222 007, ale hlavně v naší super mobilní aplikaci v té žluté se čtyřmi áčky. Moc se těšíme na vaše vzkazy a děkujeme, že vysíláte s námi i dnes, v pátek 17. července. Za chvilku třeba slovenská muzika No Name, právě teď Mike Oldfield a přátelé Men in the Rain. Tady Impulzovi. Yeah.

0: Ladíte Impuls a my pro vás nachystali písničku Na cestu a já už teď vím, že jsme ji nachystali pro Irenu. Ireno, krásné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Dobré ráno přeju i já jménem Impulzových. Tak kam jedete?
1: Já jedu tady pracovně, rozvážím noviny.
0: Irenko, noviny, jo? A už jste je četla? No. A nebo je to překvapení pro všechny, kterým je rozvezete?
1: Ne, to já nečtu takovýhle věci, ale je to překvapení.
0: A kde se pohybujete místně?
1: Teď ve Vyškově.
0: A jak to vypadá na cestě?
1: Na cestě to vypadá normálně, jako nejezdí vůbec žádný auta, všichni jsou na dovolený.
0: Jo.
1: Určitě. A nebo spí, což jim závidím.
2: Mě by zajímalo, vy jezdíte jenom po Vyškově, jako po městě?
1: A okolní vesnice,
2: tak dobře, děkujeme za dopravní zpravodajství. V kolik tak končíte, když rozvezete ty ranní noviny?
1: Tak kolem 9:00, o 4:00 od rána.
2: Jo, tak to je jako my.
0: Jo,
2: taky máte v 9
0: vlastně
2: po práci.
0: Začínáme a končíme spolu.
2: No počkejte,
1: ano,
2: možná...
1: Ano, já vás moc ráda takhle po ránu poslouchám, spravíte mi vždycky náladu, že musím vstávat, tak slyším aspoň vás, to je dobrý.
2: Počkejte, ale možná jsme neřekli podstatnou informaci, my tedy začínáme v 5 a vy tedy ten svůj pracovní proces ve všední den začínáte v kolik?
1: Ve 4,
2: no tak
0: takže vstáváte ve 3, jo?
1: Já vstávám o 2:30, Ježi. Já mám o 6,
0: tak já na vás vždycky ráno budu myslet, když budu vstávat, že je na tom někdo hůř než já a budu v klidu.
2: Tak to jsi mohla poslechnout mě, já jsem vstával dneska za 10:03.
0: Fuj.
2: No, ale... to s Irenkou máme podobné. Ano?
1: Ale ti, co rozvážejí ty noviny do těch bedínek, jako aby my jsme je mohli potom roznášet, tak ty vlastně pracují od 10 do těch 5 hodin do rána, no.
2: Je to tak. A ti, co to píšou ještě dřív?
1: No.
0: No tak pracují normálně, že jo. Irenko, my máme dneska téma chalupy, chaty. Máte nějakou chalupu nebo chatu?
1: Nemám, moc by jsem si přála, ale nikdy se mi to nepovedlo.
0: To nevadí, tak poslouchejte dnešní téma. Třeba zjistíte, že ji vlastně ani nechcete.
2: Přesně tak, my totiž budeme mít určitě spoustu posluchačů, kteří nezávidí těm chalupářům a chatařům, že zkrátka musí pořád něco kutit, tak třeba se přidáte do téhle party.
1: Ale ne, já bych ráda kutila, to by bylo dobrý, jakože já pak vymýšlím doma, a to zrovna v tom bytě není... hodný někdy.
0: Třeba to jednou klapne, Irenko. Přejeme vám šťastnou cestu, ať vám to utíká od ruky a třeba někdy zase naslyšenou.
1: Já bych chtěla pozdravit, jestli můžu.
2: Můžete.
1: Všichni ty, co roznášejí ty noviny, všichni, co pracují brzy ráno, takhle, aby byly rohlíky a aby bylo všechno nachystané. A děkuju vám za to, že jste a že nás takhle krásně doprovázíte potom na to ráno, no.
2: My děkujeme, že jste nás doprovodila k 17:30, bude tady za necelou minutu. Co takhle no name a trocha slovenštiny?
1: Ano, je to hezký.
2: Pro Irenku písnička Na cestu, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
3: Písnička Na cestu.

0: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, vyskytnou se bouřky, někde i řádné bouřky, teploty 26 až 31 stupňů, Lázně Bohdaneč teď 20, napsal Radek, a Havířov má 17 stupňů, víme od Ivy. Pište Ivy, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Baví se dvě kámošky, jedna říká: Terko, představ si, Robin mi včera poprvé dal pusu. A ta druhá říká: to je paráda, to je skvělý, to je super. A už si mu řekla, že s ním čekáš dítě?
2: Tři minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Sanitář útočil se sekerou v pražské ubytovně, zemřeli dva lidé. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Americký prezident Trump obvinil Čínu z vměšování do voleb roku 2020 a nechal odtajnit údajně dosvědčující dokumenty. Prodej elektromobilů v Evropě poprvé překročil hranici 1 milionu a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále.
3: Tady Klára Šedová, Jakub Voříšek pro dnešní ráno a chalupaření a chataření.
0: Krásný den.
3: A krásný den s muzikou, kterou vám posíláme. Mike and the Mechanics za chvilku, Krištof právě teď. Dobré ráno.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Takhle my si hrajeme na Impulzu v pátek 17. července. Krásné, dobré, pohodové, prázdninové, pro někoho chalupářské nebo chatařské ráno. Tady Klára Šedová, Jakub Voříšek a samozřejmě taky naše pravidelná přispěvatelka, kterou i teď velmi rádi zdravíme, a to je Zuzana Bubílková. Dobré ráno,
1: máte chalupu.
2: Zdravím Impulzovi, nemám ani nechci. Bydlela jsem několik let v chalupě na Levém Hradci. Bylo to vybočení z městské civilizace. Musela jsem posekat trávu, vyhánět hraboše, zvířata, kde jakou havěť. Například se mi do půdního pokoje nastěhovali přes střešní větrací okénko veverky. Dovedete si představit ten šok, když otevřete skříň, z ní vyletí veverka a než se vzpamatujete, vyskočí z okna na strom? Z pokousaného svetru se na mě pak sypaly ořechy a celý její jídelníček. Možná si tam dělala hnízdo pro mladé.
1: Tak to je na infarkt. A máte další příhody?
2: Měla jsem štěně vlčáka. Zdálo se mi, že na to, kolik mu dávám jíst, je strašně hubené. Neuvěříte, co jsem zjistila. Skamarádil se se zajícem a o jídlo se s ním dělil. Když jsem to řekla Šimkovi Pojda, to je zajíc hrdina, když tvoje jídlo nejen přežil, ale dokonce se kvůli němu vrací.
0: Já myslím, že už jste trošku naznačila odpověď na moji další otázku při té první odpovědi, ale zeptám se stejně, proč byste chalupu nechtěla?
2: V bytě uprostřed města jsem spohodlněla. Mám po ruce obchody, nemocnici a chalupa je sice klid a příroda, ale samota, odkud je všechno daleko. A to už od jistého věku nechci. Vaše Zuzana Bubílková.

0: Nemusíte se bát, protože impulzově vám v pátek 17. července hrají skvělou muziku, za chvíli třeba Pet Shop Boys, nejenom pro vás, ale třeba i pro vaše kolegy, milionové a milované kolegy, které máte v práci.
1: Abyste to pochopili, jo, kdo je to milionový kolega, to je ten, který vám třeba uvaří kávu, anebo vám řekne dobré ráno takovým způsobem, že vám zlepší den, jako třeba mě Kuba říkal, dobré ráno, tak hezky, že jsem říkala, je, to je hezký.
0: Ještě to sluší, jsem řekl, ale to kafe jsem ti
1: neuvařil. Je to nemusíš.
0: Nechceš čaj?
1: Nechci, děkuju. Mně stačil ten pozdrav.
0: Tak jestli máte alespoň tak milionové kolegy, jako jsem třeba já, tak můžete dát vědět Impulzu na našem webu impuls.cz.
1: Ano, přesně tak. A Vlastík Korec pro vás, nebo lépe řečeno pro ty vaše milionové kolegy, každé ráno po 9. hodině chystá 7 pecek, takže bude to takové malé poděkování skrz rádio Impuls do vaší práce, opravdu pro ty nejlepší z nejlepších.
0: A navíc je tam takový bonus, že to hrajeme v kuse a navíc bez reklam. To patří právě těm vašim milionovým kolegům.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
3: Máš kůzy gazel a vím, že si mazel.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1, konkrétněji na 172. kilometru ve směru do Brna. Kolona měří přes 5 kilometrů. V obou směrech vás nedoprava na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve východní části okruhu, a to před sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohol. A na Nymbursku zalisou nad Labem směrem do Svatého Vestce narazilo osobní auto do stromu. Jezdí se tady kyvadlově. Jezděte hlavně opatrně i v pátek 17. července s impulzovými. Kdyby cokoliv, volejte na 605 222 007. Dát vědět o tom, co se na silnicích děje, můžete i přes naši aplikaci.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Za 7 minut už bude 6 hodin, tady Impulzovi Klára Šedová, Jakub Voříšek a samozřejmě nesmí chybět naše letní prázdninová škola.
1: Je to tak, jsme ve východních Čechách a ve východních Čechách se pohybujeme nejenom my dva s Kubou, protože ano. Kuba je z Hradce a já z Trutnova, ale pohyboval se tam třeba i pohádkový Rumburak a Arabela.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Týden v pohádkových východních Čechách uzavřeme také pohádkově. Vzpomínáte si ještě na legendární Arabelu a Rumburaka? Ten znal východní Čechy jako své boty, protože právě tady bydlel na svém hradě. A já se vás ptám, na kterém východočeském hradě ve filmu Rumburak přebýval. A dám vám na výběr. Za A. Svojanov, za B. Litice, za C. Kunětická hora. Kunětická hora, to je Rumburakův hrad, kde Fantomas na poslední chvíli zachraňoval z jeho spáru princeznu Arabelu. Hezké prázdniny a příští týden míříme na sever nejen na Benátskou s Impulzem. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: Jsem nevěděla.
0: Já to věděl.
1: Já jsem to nevěděl.
0: Řekni, že jsem to věděl.
1: No, ale je to pravda, prosím vás, Kuba to opravdu věděl. To já jsem to prostě nevěděl.
0: Protože, prosím vás, Voříšek vstal ve 2.55 a jel kolem Kunětické hory dneska ráno. A samozřejmě pokaždé, když míjím Kunětickou horu, tu naši kuňku východočeskou si vzpomenu na Rumburaka. Jo. Teď lžu.
1: Jo. Dobrý, tak jo.

0: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer přehánky a bouřky, které budou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Za minutu bude 6 krásné ráno.
1: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Sanitář vraždil na ubytovně v Praze. Koupání v přírodě v Česku je bezpečné. Tenistky Krejčíková a Valentová si v Aténách zahrají čtvrtfinále. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V pražských ubytovnách útočil muž, při napadení nožem a sekerou zemřeli dva lidé a jeden člověk se vážně zranil. Jednou z obětí je útočník, muž napadl i zasahující policisty, hlídka ho zastřelila. Postupem policistů se bude zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů. Událost se stala podle serveru novinky.cz v ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny. Útočník i jeho oběti pracovali v IKEM jako sanitáři. Počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Za první pololetí přišlo o život 31 jezdců, to je o 11 víc než loni. Proto i letos pokračuje kampaň Hele motorka. Lidem připomíná, že s motorkáři je třeba na silnicích počítat. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda je na silnici motorek čím dál víc a řidiči je často přehlédnou.
2: Řidiči v autech se vlastně musí zvyknout na novou situaci, nové prostředí. Ta hlava naše spíš hledá to auto a my potřebujeme naučit řidiče v autech, že tam vlastně kdykoliv jim může ještě někde takzvaně vyplavat ta motorka.
1: Riziko nehod roste především v létě. Motorkářům proto odborníci doporučují jezdit přiměřenou rychlostí a nepřeceňovat své schopnosti. Řidičům aut zase být opatrnější a hlavně při předjíždění a odbočování.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Koupání v přírodě je v Česku zatím bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků ke koupání vhodná. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Tam hygienici včera vydali zákaz koupání v téměř 100 hektarové nádrži Trnávka. Důvodem je velké množství synic. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Necelá dvacítka koupacích míst má zhoršenou kvalitu vody. Patří mezi ně Máchovo a Hamerské jezero na Českolipsku, Písník Bakově nad jezerou na Mladoboleslavsku nebo vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku. Lidé by se zde měli po koupání vždy osprchovat. Lidé z Plzeňského kraje hlásí úřadům týrání psů. Zákaz jejich stálého uvazování platí od začátku roku. Majitelům hrozí postih.
3: Během letošního roku už lidé na veterinární správu nahlásili 24 podnětů ke kontrole za psy stále uvázané na řetězu. Podnětů podaných na obce s rozšířenou působností, kdy se prokázalo provinění za úvazy, je zatím 7. Číslo ale poroste, krajští veterináři ještě všechny případy neprověřili. Lidé volají i do psích útulků, odtud zní hlasy, že veterinární správa vše nestíhá řešit. Někteří chovatelé o zákazu navíc nevědí, ale kdy je stačí upozornit. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Polské stíhačky byly opět v pohotovosti. Třetí den v řadě vzlétly kvůli přítomnosti ruských vojenských letadel nad Baltské moře. Při těchto operacích piloti navážou oční kontakt s posádkou nepřátelského letounu a dají ji najevo, aby odletěla pryč. V ani jednom z případů nebyl podle Polska jejich vzdušný prostor porušený.
0: Sport.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová si v Aténách zahrají čtvrtfinále, doplnili tak Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. V dalším kole ji čeká zápas olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny. Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. O semifinále bude hrát s ruskou Kornějevovou.
4: To jest Klára Šedová a Jakub Voříšek pro dnešní ráno.
5: Krásné ráno.
4: Kromě toho, že Klárka už je krásně nalíčená, slušelo jí to i předtím, tak teď už má i náušnice střešní. Tak si za chvilku dáme nějaký letní song.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Dobré pohodové letní ráno, 8 minut po 6, vaši impulzovi, jmenovitě Klárka Šedová, Kuba Voříšek. Ptáme se vás na vaše chaty a chalupy, zdali nějaké máte, jaká je třeba vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní. K tomuto tématu se vyjádřila třeba Eva.
1: My jsme chatu v rodině nikdy neměli a já jsem potom vždycky strašně toužila, takže teďka jsem se to na starší kolena pořídila a svoji chatu tak strašně miluju, že tam dokonce bydlím a jsem tam úplně nejšťastnější člověk na světě. Všem přeju krásný víkend.
0: Ty, nebyla ta Evička tvoje příbuzná? Ne. Zněla podobně sympaticky a pozitivně jako ty?
2: Tak hele, mile s ním.
0: No.
2: Skoro takhle. Jo.
0: No.
2: Ježíš, vidíš, já mám furt pocit, že jsem jak stará čarodějnice a jestli s ním takhle mile jako Evička, tak je to paráda.
0: Jsi krásná, sympatická, mladá, pozitivní holka.
2: Pokračuj. Ne, dobře, vraťme se k chalupám. Mě zajímá, ale strašně mě zajímá, co uděláte jako první, když přijedete na tu chalupu, protože já chalupu nebo chatu vnímám prostě jako jednu takovou velkou práci, jo? Že přes týden člověk jako uklízí doma, pak si jede odpočinout na chatu, ale na té chatě je potřeba posekat, uklidit, utřít prach. Vlastně, že jdeš jako z práce do práce, ale možná to tak není, možná se mýlím, tak mi dejte vědět, co uděláte jako první, opravdu jako první, když otvíráte dveře chalupy, než si pak sednete.
0: Jestli je to ten zvuk, můžu ho ještě jednou udělat.
2: Udělej to.
0: Jestli je to... Bylo to slyšet?
2: Ano, to bych dělala já. Víte, co to je? Otvírám flašku hnedka, jak zavírám dveře od auta. A nebo jestli je to, umíš napodobit zvuk sekačky, udělej sekačku na trávu.
0: Mám se do toho pouštět? Takhle
2: pust.
0: Po ránu.
2: A nebo tohle, jo? Tak to znamená, jestli děláte tohleto, tak jste milovaní sousedí a těší se na každou chvilku, až... mohli bychom dělat podkres. Na každou chvíli, až přijedete. I takhle to může být. No a pak jsou tady tací, jako třeba Iva, která píše, moje chata je můj balkon. Ivi, naprosto chápu a jsou s ním. Tobě se to porouchalo, ten stroj?
0: Skolabovala mi, no.
2: Dobře.
0: Došel benzín
2: tak
0: asi.
2: Jo.
3: Žijeme muzikou i v létě. Na rádiu Impuls.

0: Necelou minutu před 7:15 dohráli Bonnie M, za chvilku jsou tady Reddy Kirken a možná, nevím za jak dlouho, ale určitě tady dnes budou Impulzovi a jejich volání.
1: Je to tak, halo, tady Impulzovi nebude chybět ani v pátek, takže se máte na co těšit, ve hře je zase 10 000 korun, dokonce možná i 20, když posluchač, kterému zavoláme, bude odvážný a bude chtít odpovědět na naši soutěžní otázku, ale není to těžký, já nevím, čeho se ty lidi bojí.
0: No tak víš co, když je v sázce těch 10 papírů,
1: jo,
0: tak
1: radši
0: si je necháš.
1: O peníze, no. Tak jasný, ale nebojte se, je to vždycky ta otázka doplňující z kraje, ve kterém se pohybujeme. My jsme tento týden ve východních Čechách, takže tam i zůstaneme.
0: A proto je naprosto symptomatické, že jsme tady my dva, jeden Hradečák a jedna Trutnovačka.
1: Přesně tak.
0: Já bych možná jenom něco k tomu předchozímu bodu. Já naopak oceňuju a docela jsem překvapen z toho, že spousta lidí jsou jako hráči. Jakože opravdu jako velké procento z nich riskuje, ať už to třeba bylo v tom předchozím kole o těch 30 nebo teď o těch 20, že jako do toho jdou, já bych do toho nevím, jestli šel.
1: Já bych do toho šla. Takže Kuba ne, já jo, a jsem zvědavá, jak se rozhodnete vy a dneska se to určitě dozvíme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady páteční, ranní, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka od Impulzu. Hromadná nehoda stále překáží na D1 na 172. kilometru ve směru do Brna. Kolona má tady 5 kilometrů. Víc než 2-kilometrová fronta je v Praze, na východní části okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi směrem do Štěrbohol. Ucpávat se začíná příjezd do Prahy od Chomutova kvůli omezení u letiště. A na D5 na 104. kilometru ve směru z Rozvadova do Plzně bouralo osobní auto, srazilo se s nákladní. Zatím se jede bez kolon. Kdyby cokoliv, Impuls je tu pro vás.

0: Rádia Impuls.
1: Celý tento týden cestujeme po východních Čechách, no a právě v těchto místech má taky Michal Malátný, frontman skupiny Činasky, svoji chalupu. A neuvěříte, ale Michal Malátný se rád rýpe v hlíně, to jsem teda zvědala. A pánové, krásné ráno.
2: Krásné ráno.
3: Dobré ráno, nedaleko od Jičína je tady hezká vesnička, kde právě má chalupu Michal Malátný z kapely Činasky. Michale, krásné dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: Tak musím tady ti pochválit tu stavbu, to je strašně hezká chalupa. Mně se líbí, já mám rád vzdušné věci, a jak tady máš hodně toho skla, jo? Že máš tady do té krásné zahrady zarostlé, prostě zelené, vidět hezky. Tak asi jsi to dělal podle svého nějakého gusta, tak je to dobrý, ne?
4: Hele, já jsem tady úplně šťastný. Tady my jsme sice ve vesnici, ale sem není vidět odnikud a já jsem prostě na starý kolena, tyve, úplně se zbláznil do rejpání do hlíny, takže...
3: Fakt?
4: Jako jo, no.
3: A co mi radši rejpáš?
4: Sázem, kácem, řežu, hrabu, jako tady je furt co dělat. Že?
3: Já taky teda chodím do lesa, na dříví, sám sobě.
4: Ano.
3: A sám si to odmakám, jo. A vlastně jsem v tom našel jakýsi relax, čištění hlavy. Máš přesně. To jako taky, nebo co to vlastně u tebe je?
4: No jasně, tak já pracuju, takže se neustále potkávám s lidma. Takže já potřebuju občas si ty, jako ty sociální baterky jako dobít nějak. A to je tady úplně ideální.
3: No ale vy jste aktuálně na vašem Činasky Open Air léto 2026, takže jak si stojíte, kde jste aktuálně?
4: Máme za sebou 6 koncertů. Musím říct, že zatím to vypadá výborně, že se nám podařilo sestavit dobrý playlist, najít dobrý místa. Takže dneska nás čeká Hrádek u Rokyca, což je v lese, amfiteátr v lesní. Úplně magický místo, už jsme tam jednou hráli. A říkali jsme se s klukama, tam se musíme někdy vrátit, takže to nás čeká dneska. A zítra v Trutnově na bojišti, což je to místo, kde se vždycky...

0: konal, nebo nevím, jestli ještě koná Trutnovský festival. Že?
1: Ano.
0: Tak je krásný.
1: Křižujete takhle vlastně Plzeňský kraj, dneska tady z východních Čech do Plzeňského kraje, pak zpátky zase nahoru, no, na sever.
0: Tak když hraješ v kapele, tak prostě furt sedíš v autě a někam jezdíš.
1: No? Ano. A nebo seš na chatě, nebo na chalupě u Michala Malátnýho, Impulzovi. Zatím, Michale, dobré ráno a za hodinu se ještě uslyšíme. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvar.

0: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer počítejte s přehánkami, bouřkami, které budou na většině území a teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V Broumově aktuálně 16 stupňů, bez větří a zdraví nás Zdeněk. A z Horního Slavkova píše Dan, který píše, že tam je 16 stupňů Celsia. Napište i vy, jak je u vás, ať už u vás doma nebo na vaší chalupě, na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Právě vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
13: Já chci hot dog.
14: Já mám chuť na matcha latte.
15: Taky beru hot dog a klid v autě.
12: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
16: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
17: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
20: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
21: 2 minuty po 6:30 jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Praha 6 žádá letiště Praha o ukončení nočního provozu od roku 2032. Zvýšení mest letos plánuje 48% firem, tedy o 5% víc než před rokem. V německém pohoří Harz zemřeli po pádu z rozhledny 3 lidé, včetně dítěte. Polské stíhačky 3. den v řadě vzlétly kvůli ruským letounům nad Balt. A naši basketbalisté budou hrát před kvalifikaci mistrovství Evropy s Belgií a Norskem.
22: Láka Šedová, Kuba Voříšek, kteří řeší chalupaření, takže tak trošku pomyslně zní naším vysíláním orchestrion. A já můžu prozradit, že zazní opravdu.
0: No ale ne v našem podání, naštěstí no, jako originál, jo?
22: Ale můžeme taky.
23: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Dobré ráno, páteční ráno, červencové ráno. Klárka Šedová, Kuba Voříšek s vámi dnes řeší chalupaření, chataření. Samozřejmě s tímto tématem je příbuzné téma cestování, takže kam nás dnes zavede cestovatel Jirka Kolbaba?
2: Opět k našim polským sousedům, ale tentokrát na místo, které mnozí nazývají renesančním zázrakem. Navštívíme Zámošť, město s jedinečným renesančním šarmem, barevnými domky a fascinující historií.
1: Nenechte si ujít další skvělé vyprávění v dopoledním vysílání vlastní Korce, tedy konkrétně krátce po 10:30.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady impulzově za 4 minuty 6:45. My s vámi dnes ráno řešíme chataření, chalupaření. Já bych měl jednu takovou osobní poznámku, takové doporučení. Pořiďte si dům, rodinný dům, ideálně se zahradou. Nebudete žádnou chalupu potřebovat, protože ten vás zasytí a nic jiného ani dělat už nebudete moci.
1: To je pravda. Tak třeba stand-up z Plzně píše, že měli barák celý život, jejich rodiče, na vesnici a že to bylo jak chalupa a chata v jednom, takže jenom samá práce. A on, že je poučen a od té doby bydlí v bytě a nedělá.
0: No, ale já jsem se nepoučil. Já to mám podobně jako pan pisatel. Já jsem vyrostl v rodinném domě se zahradou. Moje babička vždycky říkávala celý život, barák je železná kráva, a vždycky do ní musíš jenom strkat peníze a nic ti z toho nepadá, je to takové velké pasivum, že jo, jak se říká. No mě jsem se nepoučila, tak jsme si pořídili. A opravdu to stojí za to, jsme
1: no,
0: šťastní.
1: No vidíš, hele, a další posluchač napsal, také jsme si pořídili chalupu prý na klidné stáří, prdlajs, pomalá smrt v montérkách se to jmenuje, jo? Takže jak to máte na chatě vy, je to podobné, jako to mají naši posluchači a Kuba, a nebo je to jenom samá radost? Já jsem se taky ptala na to, co uděláte vždycky jako první, když přijedete na tu chatu a chalupu, to mě stále zajímá, pište dál na náš WhatsApp 605 222 007 a Helča nám napsala, že když jí pošleme trošku sluníčka, tak jako první dneska až přijede, vlítne do bazénu a to ostatní počká. Teda ještě připsala, že nejdřív se samozřejmě převlékne do plavek. Helčo, já s tím sluníčkem jako dělám, co můžu,
0: no,
1: jo?
0: My posíláme,
1: i
0: ale...
1: Kuba už byl prosit.
0: Ale jde to poštou, no.
1: No a jde to velmi tedy... No,
0: uvidíme, jestli
1: poštou,
0: k vám dojde.
1: No. A Zuzi ještě píše, první, co udělám, otevřu okna a okenice a vyvětrám. Pak vybalím věci. Že teda je fakt, člověk si jede odpočinout, ale jak jsem říkala já, teda píš posluchačka Zuzka, člověk spíš jede makat. Ale je to jiná práce než doma a v práci, takže je to relax. I tak.
0: No, já bych řekl prdlajs, protože to větrání, to je hrozný zlozvyk.
1: Pak tam na západě máš
0: na západě už od toho dávno pustil.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přesně ve 7:15. Srážku osobáků s nákladňákem vidíme na D1 na 172. kilometru ve směru do Brna. Doprava tady zpomaluje. Před Brnem směrem z Prahy to jede pomalu mezi 182. a 196. kilometrem. Na D1 ještě zůstaneme. Na 318. kilometru ve směru do Ostravy bouralo nákladní auto, srazilo se s dodávkou. Teď míříme na Vysočinu, na trase z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz v obou směrech mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu, v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. A téměř 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. Kdyby cokoliv, Impuls a jeho dopravní centrála jsou tu pro vás na 605 222 007 nebo v aplikaci.
2: Jestli stojíte někde a opravdu je vám smutno, my jsme tady od toho, aby jsme vás potěšili. Napište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zahrajeme písničku na cestu. Ale nemusíte být jenom v koloně, můžete být kdekoliv na cestě. To znamená vlak,

0: Za 10 minut odbije 7 a tady Klárka s Kubou vaši dnešní ranní impulzovi. Je s námi náš posluchač Jirka, který kam si jede. Jirko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak kam pak to je?
1: Tak já jsem Pražák, jedu z Modřan na Prahu 8 do Libně do kanceláře.
0: No já jsem si to myslel, protože vy jste nám napsal na WhatsApp, máte tam fotografii a jste tam v saku a v košili, v rozhalence, ale docela taková poloformální fotka. Vy pracujete takhle brzy ráno?
1: Já pracuji de facto pořád, já jsem pojišťovák.
0: Jo, takhle.
2: Jirko, krásné ráno, takže pojišťovák nikdy nespí.
1: No, dá se to tak říct a v rámci toho, co se děje na republice teďka v tom počasí, tak to pomalu nemám ani spaní.
2: A je to, co teď právě řešíte nejčastěji, opravdu to počasí?
1: To si pište.
2: Takže kroupy a tyhle věci.
1: Kroupy, požáry. Záplavy.
0: A požáry taky požáry. Asi, že jo? Můžu se zeptat, když jedete jenom do kanceláře takhle po Praze, vezete sebou něco zajímavého, nějaké zajímavé předměty, které třeba ani nepatří k vaší práci, ale neobejdete se bez nich? Kromě volantu.
1: Mám přípravu na víkend, takže sebou vezu teď prázdnou basu a tu si cestu zpátky domů naplním teda.
0: To jsem chtěl slyšet.
2: Basa vlastní.
0: Připsat.
1: Basa vlastní.
2: Jiříčku, tak my vám přejeme šťastnou cestu. Dobře dojeďte, ať vám to v práci krásně utíká, ať tu basičku naplníte v pohodičce a užijete víkend.
1: Já vám mnohokrát děkuji a to samé přeji i vám.
2: Děkujeme.
0: Šťastnou cestu.
3: Písnička na cestu.

0: Jak dneska bude? Bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo a odpoledne a večer přehánky a bouřky. Teploty 26 až 31 stupňů a večer, jak nastoupí ty bouřky, tak přetrvají vlastně jako po celý víkend a počítejte tady s ochlazením. Takže jestli myslíte na nějakou chatu a chalupu, tak tedy v holinkách a pláštěnka se stopro bude hodit, protože opravdu víkend bude propršený.
1: A jenom jestliže má ta chalupa střechu, doporučujeme bez střechy nebrat pro tento víkend, že?
0: Dobře.
1: Mě tak napadlo.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: V Česku udeří silné bouřky, cesta vlakem mezi Prahou a Milovicemi je bezpečnější, počet prodaných elektroaut se zvyšuje. Je 7 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. První bouřky přichází během rána na západě Čech. Ty by neměly být nebezpečné. Mohou však ovlivnit podmínky pro vznik dalších bouřek, které se během dne začnou vytvářet jinde. Teploty dnes opět vystřelí k tropickým hodnotám. Na Moravě naměříme i 32 stupňů Celsia. Cestování vlakem mezi Prahou a Milovicemi je rychlejší a bezpečnější. Správa železnic tam totiž dokončila instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS. Na více než 40 kilometrů dlouhé trati mezi metropolí a středočeským městem denně projede 200 vlaků. Moderní systém vyhodnocuje jízdu soupravy a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne. Mluvčí správy železnic David Kábel dodává, že zabezpečovač má řadu dalších výhod.
8: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
6: Mezi Prahou a Milovicemi zatím můžou jezdit i vlaky bez zabezpečovače ETCS. Od prosince příštího roku ale trať přejde do výhradního provozu. Ve středoněmeckém pohoří Harz došlo k tragédii. Po pádu z vyhlídkové věže zemřeli dva dospělí a dítě. Případ má podle policie sebevražedné pozadí. Další okolnosti případu nezdělila. Vyhlídková věž je z 65 metry považovaná za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli. Provozuje od konce roku 2023. Zájem o elektrická auta roste. Počet jejich nových registrací v 17 evropských zemích, včetně České republiky, poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o víc jak 33%. Nejvíc jich prodalo Slovinsko, následuje Itálie a Francie, pak Irsko a Německo. V Česku se v červnu prodalo rekordních 2140 nových elektroaut. Wimbledonská šampionka si užila návrat domů. Město Přerov si pro tenistku Lindu Noskovou přichystalo uvítání na radnici a následně i setkání s fanoušky na náměstí. Na místo vyrazil s mikrofonem náš reportér Tomáš Zemánek.
9: Hlásím se z Přerovského náměstí, kde se sešla přinejmenším tisícovka lidí, aby přivítala svou momentálně nejslavnější sousedku. 21letá Linda Nosková nejprve promluvila z pódia a pak se vydala k podpisovému stánku, kterého už čekala čekala dlouhá fronta. Na 300 šťastlivců se dostalo i občerstvení zdarma a lidé si tu nosí slavné wimbledonské jahody se smetanou, k čemuž hraje kapela Opět a Radeček. Z Přerova Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Klárka s Kubou s vámi dnes řeší vaše chaty a chalupy.
0: Krásné ráno. Na chalupy. A nejenom tam, dobře.
1: A na cestu, na chalupu.
0: Všude.
1: I ta cesta musí být dobrá. A počasí taky nakonec bude dobré i o víkendu. A my vám k tomu budeme hrát.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Tady Impulzově 7 minut po 7. 17.7. aby těch sedmiček nebylo málo.
1: A 7 hodin 7 minut.
0: A jo,
1: říkal?
0: Říkal, no, říkal.
1: Říkal jsi to. A no, počkej, ale to musíš říct, jako, že si mají posluchači něco přát?
0: Tak teď už je pozdě. Mohli jste si přát, ale bohužel...
1: Ne, přejte si pořád, teďka bylo 7:27 vteřin. Pořád si přejte, ještě půl minuty máte.
0: Většina posluchačů bude přát to dobré počasí na tu víkendovou chalupu.
1: Jasně.
0: Čehož se určitě dočkají.
1: Jo, taky.
0: Protože to počasí, které nás čeká, určitě
1: hlavně
0: pro někoho
1: prachy,
0: bude
1: prachy,
0: pozitivní.
1: Hlavně prachy.
0: Prachy na chalupu a počasí na chalupu. Takže zkrátka dneska řešíme vaše chalupaření a chataření. Já samozřejmě se moc těším hlavně na tu písničku, kterou si s Valdou zaspívám už v této hodině, ale hlavně se těšíme na vaše odpovědi, které posíláte na WhatsApp 605 222 007 textově nebo hlasově.
1: Ptáme se, kde máte chalupu, a Kristýnka napsala: bydlí v Olomouci a chatu mají asi 30 kilometrů od Olomouce a je to radost i starost. Mají se kde koupat, kde grilovat, jen bohužel málo času. Ale o víkendu, že zajedou. Kristýnko, moc si to užijte a zdravíme vás. No a píše nám taky Karel z Ostravy, že když přijedou na Tchánovu chalupu, nejdříve otevřou dveře chalupy, pak dveře ledničky, poté nalejou štamprličku slivovičky nebo jiné dobroty. Takže to byla zase odpověď na otázku, co uděláte jako první, když na tu chatu přijedete.
0: V chatičce. Ale já musím říct, že se tímto omlouváme taky zaměstnavatelům, že vlastně páteční morálka tím naším povídáním poklesne. Já třeba už jsem v myšlenkách na nějaké chalupě víkendové.
1: Prosím,
0: tak nevím,
1: tě,
0: co dneska
1: pátek,
0: ti zaměstnanci
1: já bych to
0: vaši
1: zrušila v té práci.
0: A tak no, k tomu možná dojde časem.
1: Jo, no.
0: Sliby už byly.
1: Chatička bude už ve čtvrtek večer. Ono se stejně říká čtvrtek malej pátek.
0: Malej pátek, no.
1: No a teďka víš co, zpívá to i Marek Ztracený, ty vole, ať už je pátek, tak pak bude zpívat, ty vole, ať už je čtvrtek, protože pátek bude volný den.
0: Přesně, tak to bude muset přetextovat.
1: No, udělá novou.
0: Jo, a naštěstí to je stejný počet slabik, tak to nebude asi.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Mám pro vás lákadlo na pondělí. Čekají nás další hrdinové všedního dne. A tím pondělním hrdinou bude Jan Sedlák, který zachraňuje památky a zapomenutá místa na severu Čech. Ano, příští týden se budeme pohybovat na severu Čech a právě pondělí věnujeme tomuto hrdinovi, Honzovi Sedlákovi, který se postaral o hrad Grabštejn. Bydlel tam, když byl bez střechy. Prostě pro ten hrad udělal maximum a stejně tak pro ostatní památky. A nejenom pro památky, dělá spoustu věcí pro lidi a my mu máme být za co vděční. A za co všechno konkrétně se dozvíte právě v to pondělí. Už se moc těším.
1: Já se taky těším, ale teď zůstaňme v čase 7:45, to je právě teď. Dáme si dopravu, bezmála 2-kilometrová fronta je na příjezdu do Prahy od Chomutova před omezením u sjezdu na letiště. Další dopravní informace za 3 minutky.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jinými slovy, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bezmála dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Prahy od Chomutova před omezením u sjezdu na letiště. Pomalu to jede na Pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. Na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu si postojíte mezi Věží a Michalovicemi. Pracují tady silničáři a jezdí se kyvadlově. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy, a to mezi kilometry 182 a 196, a na D35 na 266. kilometru u Olomouce směrem do Ostravy havarovalo nákladní auto. Kolona se zatím netvoří. Tak samozřejmě děkujeme za všechny příspěvky, které máte k naší dopravě 007. Já jenom připomenu, že přijímáme i pozitivní reakce ze silnic, kdybyste nějaké měli, ale všechny. 605 222 007 nebo naše aplikace.
2: Jakože by nám někdo zavolal, je, to se mi krásně jelo a tam byla krásná silnice.
1: No, a bylo tam úplně volno.
2: A zažil to někdy, stalo se ti to někdy?
1: Jako ve vysílání, že jo, ano.
2: To je hustý.
1: Kolona se rozjela, krásně
2: se to... Jo, kolona se rozjela, to je vlastně dobrá zpráva, to je
1: nebo
2: pravda.
1: Tak, no, jo, nebo zkrátka dobře se mi jede, vždy však jede. Jsme rádio dobrých zpráv, ne?
2: To je pravda. A za chvilku se taky přesuneme na chalupu za Michalem Malátným. Představte si, Michal Malátný, frontman skupiny Činasky, je nejenom chalupář, ale taky hvězdář.

0: Večer Rádia Impuls.
1: Nedaleko Jičína, což je ve východních Čechách a tam se celý tento týden pohybujeme, má chalupu Michal Malátný. No a náš zuřivec Aleš Růžička se vypravil ho navštívit, aby si s ním taky užil to jeho chalupaření. No a Michal je nejenom chalupář, ale i hvězdář. Má totiž hvězdárnu s teleskopem. Pánové, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapi.
3: Znovu Impulzovi, krásné dobré ráno, zdravím vás do studia i všechny posluchače do celé České republiky a všude tam, kde nás posloucháte. A já mám tu čest dnes být s Michalem Malátným na jeho chalupě. Jsme tedy tento týden celý ve východních Čechách a my jsme tady tím pádem s východočechem na té chalupě nedaleko Jičína, což jsou také východní Čechy, takže jsme naprosto správně. Krásná chalupa, Michale, takže moc ti to chválím.
4: Děkujem.
3: Tady. Jenom mě zajímá, ty tam takhle uvnitř máš takový krásný, takovou rotundu, jo? Takový jako prostě
4: oval,
3: který je vlastně taková stavba ve stavbě vlastně.
4: Ano.
3: A nahoře přímáš, si říkal teleskop, vyhlídka teleskop, jakou hvězdárnu malo? Ty jsi jako nadšenec do hvězd, nebo co to je?
4: Hele, no tak jako dostal jsem ten dalekohled k narozeninám a je fakt, že jsem teda jako amatér, ale strašně mě to baví pozorovat noční nebe. A je to dobrý relax, no. Třeba tadyhle vždycky vychází měsíc nad lesem, a tady byl ten macatý měsíc, jako tady jsem stál a koukal na něj, říkám, ty vole, tak to prostě to si zaslouží, jako aby to bylo v nějaký písničce.
3: Takže tam se rodí i ty tvoje inspirace na písničky.
4: Hele, někdy, no, tady byl měsíc tamhle na dvoře je velký tamarišek, tak přesně pod ním jsem napsal text na píseň Tamarišek.
3: To je krásný, si mám to čest tady být, no to je bomba. Takže Činasky Open Air léto 2026, jak si to užíváte?
4: Hele, zatím jsem teda úplně nadšený, protože ty místa, co jsme vybrali, jsou nádherný, lidi chodějí, playlist funguje, zatím nám nepršelo, musím zaklepat. Jednou přišla průtrž mračen, teda šílená, ale bylo to naštěstí od 5 do 6 a do 8 hodin, kdy my začínáme hrát, to krásně uschlo, takže to klaplo.
3: Turné Činasky Open Air léto 2026 je v proudu.
4: Ano.
3: Stále se pokračuje vlastně až do září, že jo, mám takový pocit.
4: No do půlky září, končíme v Děčíně.
3: Takže si to najdete na internetu, kapely nebo jakýchkoliv prodejců vstupenek a můžete ještě vyrazit. Půlka turné před vámi.

0: Přesně tak.
1: A my se přihlásíme za hodinu Impulzovi. Zatím dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš wrap už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: jsme ráno.
1: Tak dnes mám tu čest zeptat se tě já, jak to s tebou vypadá, Klárko?
2: Já jsem včera byla v 11 hodin dopoledne v kině. A slíbila jsem posluchačům, že jim dneska řeknu, jaké to bylo. A byla jsem v kině na Odyse, což je výpravný film Christophera Nolana a já zbožňuju Nolana a zbožňuju Homéra. Na základě jeho básně byla tahleta Odysea natočená. Je to příběh Odysea, který se vrací po trojských válkách domů a ta cesta se mu malinko natáhne, jo? Po pár desítek let je to delší, než čekal.
1: A když uvážíme tvůj pobyt v kině, jak moc se to natáhlo díky Nolanovi?
2: 180... Na 3 hodinky.
1: Jo.
2: Na 3 hodinky necelé, bez nějakých 8 minut, to byly 3 hodiny. A já vám nechci říkat, jaký to bylo, jo, abych vás nějak jako netento. Ale měla jsem pocit, že ten film trvá 45 minut.
1: Aha, takže prostě dobrý.
2: A na konci jsem plakala. Plakala jsem dneska ráno po cestě v autě, když jsem si vybavila určité scény z toho filmu. Plakala jsem dojetím, protože je to klasická poctivá filmařina. Nolan nevyužívá umělou inteligenci, takže když vidíte loď na moři, opravdu vidíte loď na moři a ne výtvor sprsknutý nějakým počítačem. A je to fakt echt film, který stojí za to vidět. Dobře, je to nádherný, prostě běžte na to.
1: No, tak on taky, Christopher Nolan, tedy ne, že bych byl nějaký jako filmový znalec úplně velký, ale on vychází z toho našeho Karla Zemana a těch dalších, že jo, Hermíny Týdlové, co dělali takovou tu starou poctivou filmařinu, loutkařinu a takhle, že jo.
2: Je to tak a já si myslím, že kam Nolan sáhne, tam je to sama radost a jestli opravdu máte rádi film, tak tenhle vás potěší.
0: Nebuď včerejší, no tak klár.
1: Dnes bude v Česku oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer čekáme přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území Česka. Nejvyšší teploty dneška 26 až 31.
2: Aktuálně v Aši máme 19 stupňů a píše nám Karel a v Praze 21, je to bez deště a já doufám, že to vydrží po celý den, protože my jdeme dneska na večeři. Vilík syn měl narozeniny, víš, tak...
1: A vy jdete někam ven.
2: Jdeme oslavit právě na zahrádku ven, tak já doufám, že to nebude propršené, ale vypadá to, že jo, já nevím.
1: Já jsem si vzpomněl, že když jsem se ženil, tak v předvečer bylo to tornádo na Moravě. Já jsem se tedy ženil v Hradci, ale tam to taky bylo docela...
2: A pak
1: docela...
2: bylo druhý den tornádo v Hradci, víš?
1: No, ano, bylo tornádo v Hradci i obrazně, ale bylo tam všude hrozně mokro. My jsme to museli z té zahrádky přesunout právě dovnitř. Tak nepřeju ti nic podobného.
2: No, ale to jsou malý věci. Každopádně, jak je u vás a jak je na vaší chatě, pište na náš WhatsApp 65 222 007.
3: Vlasty Korce. Baví se dvě kámošky, jedna říká: Terko, Terko, představ si, Robin mi včera poprvé dal pusu. A ta druhá říká: to je paráda, to je skvělý, to je super. A už si mu řekla, že s ním čekáš dítě?
4: Právě vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: 8:05 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policisté zastřelili na pražské ubytovně muže, který po útoku sekerou jednoho člověka zavraždil a dalšího zranil. Banky v červnu poskytly hypotéky za téměř 49 miliard korun, což je o 32% víc než loni. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na 4930 a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále.
1: Klárka Šedová, Kuba Voříšek, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: A s námi i téma chalupaření, chataření. My budeme rádi, když se budete účastnit našeho povídání tím, že nám budete psát a volat. K tomu se dostaneme právě teď za hrají činasky.
18: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Za chvilku už bude 7:45, vy posloucháte páteční ranní Impulzovi s Klárkou a Kubou.
1: No a my jsme zjistili, ale úplně čirou náhodou, že Kuba Voříšek
0: má umí, super schopnost.
1: No, nádherný zvuk, který k té chalupě prostě patří.
0: Skvělně,
1: a všichni chalupáři to vědí, že to tak je. Ano, to je sekačka na trávu, milí posluchači. A až přijedete dneska odpoledne nebo na večer na svou chatičku, tak určitě budete chtít posekat a přijde tenhle ten zvuk pro vaše sousedy velmi oblíbený.
0: Porouchala se, došel benzín, mám i elektro.
1: Tak ukaž elektro. To je příjemnější zvuk asi pro ty sousedy.
0: Zvlášť pro ty, kteří mají rádi komáry.
1: To je pravda. Teď si neumím vybrat, jestli je to spíš elektrická sekačka nebo komár. Každopádně
0: děkuju.
1: Vrať mi původní podkres. Já tady mám zprávu od Pavla z Ostravy, který se narodil
0: Nezlobte
1: v domě
0: se.
1: S obrovskou zahradou. V 7 se přestěhoval do bytu a díky otci tam měl galeje. No a teďka si s Žanetou, ano, je to posluchač Pavel z Ostravy, co má Žanetu, pořídili chatu 30 km od bytu, akorát každý má rozdílnou představu o zahrádce. On se hrabe v hlíně a buduje. Žaneta si představuje, jak si sedne, objedná si orosené, točené a má klid. No a on je šťastný a Žaneta je slunce jeho života. A co dneska udělá, až přijde na chatu, projde celou zahradu, pokochá si, co vše narostlo, skočí do bazénu a pak bude sekat trávník. Kubo, já ti děkuju a děkuju za všechny vaše zprávy, píšete na náš WhatsApp. Zase porucha.
0: No, už myslím si, že se definitivně rozbila. Slibuji to, do 9 hodin nezazní.

0: Dobré ráno vám přeji Impulzovi ve 7:45. Klárka s Kubou hlásí, že jsme ještě dneska nevolali.
1: Nevolali jsme v halo tady Impulzovi, takže to znamená, že ještě...
0: Volat budeme.
1: Já jsem chtěla říct, jako ještě žijete.
0: Ještě žije šance.
1: Vaše šance ještě žijí, takže se připravte. Ono to přijde. My vám jako úplně neřekneme přesně kdy, ať máte taky moment překvapení.
0: Ano.
1: Ale poradíme vám jednu věc. Kdo je připraven, není zaskočen a voláme z čísla, které je neveřejné. Takže opravdu berte ta čísla, protože se to může vyplatit a můžete získat 10 tisíc, když správně odpovíte na soutěžní otázku, dokonce i 20.
0: Ano, těšíme se na to a překvapení to bude i pro nás, co všechno se třeba nedozvíme, že ano, Kláry. Ale určitě se dozvíme dopravní informace, za chvilku se podíváme třeba na D1, tradičně popojíždí směr z Prahy do Brna mezi 180. a 196. kilometrem, za 2,5 minuty další informace.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tradičně popojíždí D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 180 a 196. Navíc na 182. kilometru došlo k nehodě. Práce silničářů komplikují provoz na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Pelhřimova, před Věží a také za Vystrkovem. Profíci z Global Assistance upozorňují na omezení u pražského letiště. Postojíte si jak cestou od Chomutova, tak i směrem od Pražského okruhu. V Praze, v Sokolské ulici, směrem na Pankrác za křižovatkou s Žitnou boural osobák s motorkou. Na trase z Frýdlantu do Liberce před Mníškem se srazila dvě osobní auta a na výjezdu z Trutnova směrem do Úpice došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Hlavně opatrnost to chce i v tom prázdninovém dopravním režimu a kdyby něco, volejte na 605 222 007 anebo nahrávejte zprávy do naší aplikace.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.

0: Za 7 minut 8 hodin tady Impulzový Klárka s Kubou, tak samozřejmě i o prázdninách je čas se vzdělávat.
1: Ano, celý tento týden se pohybujeme po východních Čechách a přišel pan profesor, aby prověřil naše znalosti hradů a zámků právě v těchto místech.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Týden v pohádkových východních Čechách uzavřeme také pohádkově. Vzpomínáte si ještě na legendární Arabelu a Rumburaka? Ten znal východní Čechy jako své boty, protože právě tady bydlel na svém hradě. A já se vás ptám, na kterém východočeském hradě ve filmu Rumburak přebýval. A dám vám na výběr. Za A. Svojanov, za B. Litice, za C. Kunětická hora. Kunětická hora, to je Rumburakův hrad, kde Fantomas na poslední chvíli zachraňoval z jeho spáru princeznu Arabelu. Hezké prázdniny a příští týden míříme na sever nejen na Benátskou s Impulzem. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Východočeši věděli, tedy my s Klárkou
1: jsme... Já jsem to nevěděla.
0: Jo, tak dobře. A ty jsi od Trutnova. Tak
1: já to jsem od Trutnova.
0: Já jsem od Hradce, takže já to koukám.
1: Hele, Trutnov je severovýchod, ale to není omluva ani výmluva. Prostě jsem to nevěděla, no.
0: Dobře, tak příště budeme chytřejší, drahoušku.
1: No já třeba ne, ale...
0: Určitě si to budeš pamatovat. Teď přichází Kláry kýžená chvíle vysílání Halo tady Impulzovi pro dnešek, který kromě toho volání, které samozřejmě přijde, a já to snad ani nebudu komentovat, ale musím, každopádně my tady máme takzvané intro, jo, že můžeme mluvit trošku jako do toho, než začne
1: zpívat. Kolik tam máme vteřin?
0: No je tam intro, ale tohle intro prostě si
1: to
0: nezaslouží,
1: nechceme,
0: abychom
1: nechceme
0: ho kazili,
1: to porušit,
0: protože
1: no.
0: To intro každý zná a zkrátka to tak trošku nastoluje takovou tu letní pohodovou atmosféru toho chalupaření.

0: Klárka, chtěla bych zaspíval, jenomže já jsem říkal, že ani před Valdou, ani po Valdovi zkrátka zpívat nebudu.
1: Ale Sekačku umíš hezky. Malinko, už jenom malinko.
0: Ne, už nebude Sekačka.
1: On slíbil, že už nebude, ale malinko, třeba to posluchači přiladili teďka, taky chtějí od tebe slyšet kousíček Sekačky.
0: Tak ochutnávka.
1: A vidíte, Iva nám napsala, že má krásné pořekadlo na chalupu, pořiď si chalupu a máš v kalupu. Víš, co tam je? Pořiď si chalupu a máš. Začíná to na P, končí na L v kalupu. A přeje všem krásný pátek.
0: Popel. No,
1: protože chalupáři vědí, o čem to
0: chalupáři,
1: je.
0: Pojďme na to víkendové počasí.
1: Dneska nás čeká zamračený den, bude přechodně oblačno až polojasno, odpoledne a večer přehánky a bouřky a nejvyšší teploty i přesto, že to bude zamračené, vysoko 26 až 31 stupňů Celsia.
0: No a já ještě dodám informaci ke zprávám, které tady budou přesně za 2 minuty a jedna z nich bude stachovská. Vyšetřovatelé drážní inspekce rozkryli příčiny nebezpečné nehody, která se odehrála právě tam.
2: Počasí nezměníte, okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
4: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Za nehodou vagónu na Tachovsku stojí chyba posunovače. O chaty v Česku je velký zájem. Zaplněné Přerovské náměstí vítalo dojatou Noskovou. Je 8 hodin. Zprávy má Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vyšetřovatelé drážní inspekce rozkryli příčiny nebezpečné nehody na Tachovsku. Nákladní vůz s vadnými brzdami a bezplatné technické prohlídky ujel loni v říjnu z Mariánských Lázní 12 kilometrů, než narazil do soupravy se dřevem. Za incidentem stálo podle inspektorů selhání lidského faktoru. Vedoucí posunu se při vyšetřování ke své chybě otevřeně přiznal. Uvedl, že zarážku pod vagon nedal v domnění, že se k němu hned vrátí. Vzhledem technické závadě brzdového válce se dal ale vůz do pohybu. Celková materiální škoda činí přes 387 tisíc korun. O chaty je v Česku stále velký zájem, přestože za 10 let zdražily i čtyřnásobně. Z inzertních nabídek mizí za poloviční čas. Nabídek je přitom méně. Jejich počet se podle exkluzivních dat projektu Realiták roku snížil za poslední dekádu o 37%. Nejvyšší desetiletý růst cen chalup vykázal podle portálu reality.idnes.cz Pardubický kraj. Nejnižší růst oproti červnu roku 2016 měl naopak kraj Moravskoslezský. Výrazné rozdíly jsou také vidět u jednotlivých okresů. Nejrychlejší zdražení zaznamenal okres Brno-město. Mezi další skokany desetiletí patří Teplice, Písek a Nymburk. Nejméně naopak podražil okres Břeclav. Téma chalup je i dnešním ranním tématem. Za chvíli se k němu vrátí Impulzovi.
3: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: V horku je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky. Apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. Podle výstrahy meteorologů tropické teploty dnes hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy. Vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek v horku se prodlužuje spolu se vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního Zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
7: Fyzicky náročné úkoly, práci na přímém slunci nebo v horkých provozech plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
6: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horkách patří pracovníci ve stavebnictví, v zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Teniska Linda Nosková si užila triumfální návrat domů do Přerova. Wimbledonskou vítězku přivítalo zaplněné náměstí fanoušků i koncert kapely Opět a Radeček. Tomu předcházela uvolněná návštěva radnice.
8: Zjistil jsem, že ve Wimbledonu ty budeš mít volný vstup, čili na ostravské kurty máš od teďka taky volný vstup.
9: Pak se novináři ptali na průběh turnaje. Trenér Tomáš Kropa odpovídal, co pro něj v Anglii bylo nejtěžší.
10: Nejnáročnější je bylo hlídat v tom baru.
9: Vtipem ale před kamerami a mikrofony hýřil i pyšný táta Drahoš.
11: Horší je, že už mě poznávají lidi. Díky vám, tak vám pěkně děkuju, protože já už...
12: Nebudete mít drahý v hospodě třeba.
11: Cože?
12: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
11: Ne, víte co, já končím tady. Jo?
9: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
13: Šiltovku.
14: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru a fotečku.
13: Já ruku, protože úplně připravená s fotkou nejsem. A nebudu se mít potom samozřejmě.
15: Na raketu? Dobře, zkusím, hele. Hraješ tenis, no?
16: Jste skvělá, děkujem.
15: Děkuju moc.
9: Na Lindu Noskovou se dorazila podívat nejméně tisícovka lidí. Z Přerova Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
17: Klárka Šedová, Kuba Voříšek u mikrofonu. Tak mě napadá, máme necelou hodinu před sebou, tedy hodinu Halo tady Impulzovi pro dnešek. Ještě jsme nevolali.
1: Víš, nevolali. Mohli bychom, co? Měli bychom.
17: No, teď si každopádně zahrajeme. Krištof, inzerát.
18: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

bat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Tady Impulzovi, Klárka, Kuba, vaši Impulzovi pro dnešek, pro 17. červenec. Máme tady krásný, nádherný pátek ve studiu Rádia Impuls. Máme krásnou atmosféru ve dvou. Skoro bych řekl až tak jako
1: intimní atmosféru, ano, ve dvou.
0: Chtěl jsem říct i romantickou.
1: Možná bychom chtěli intimní romantickou ve atmosféru ve třech?
0: Ve třech, no.
1: Já bych chtěla. He.
0: Máme tady různé vymoženosti, třeba i telefon, mě tak napadá, že bychom mohli zkusit, co
1: já
0: říkáš.
1: Já bych chtěla.
0: Zkusíme.
1: No, pojďme to zkusit. Vy víte, co se děje, voláme halo tady Impulzovi a chceme heslo. To bylo první zazvonění. Teď druhé.
0: Je to napínavé. Třetí
1: a
0: se.
1: Je.
0: Třetí se.
1: Někdo nás vytípnul.
0: Někdo nás vytípnul?
1: Jako my jsme vytípnutí?
0: Jako tohle si zasloužíme od vás.
1: Jako
0: po těch letech.
1: Vy jste nás vytípli?
0: Po těch letech hry halo tady Impulzovi právě toto. No tak Kláry,
1: no,
0: teď...
1: No Roman, posluchač Roman nás vytíp. Hele, ale zase jeho škoda, jo, mohl mít 10 000 korun, potažmo i 20, takhle nebude mít nic.
0: A zase, já se musím Romana zastat, protože 10 minut po 8, i když je všední den ráno, který blázen by zvedal telefony, že jo?
1: No tak když vám volá halo tady Impulzovi, tak musíte všichni. A vždycky s výherním heslem, halo tady Impulzovi.
0: No Kláry, prosím tě, my jsme tady měli na dnešek připravenou tu otázku. Můžeme jí říct, když jsme...
1: Ano, řekneme jo. Tu otázku, pojďme.
0: Co by se Roman býval doslechl? Jo.
1: Karel Čapek, jeden z největších českých spisovatelů, se narodil ve východních Čechách. Napsal román, do kterého jeho bratr Josef vymyslel slovo robot, které pak převzali jazyky celého světa. Jak se toto dílo jmenuje? No, tíkáš sám sobě.
0: RUR, neboli R-U-R. A to já vím, to já jsem dokonce četl, já mám Karla Čapka hrozně moc rád. A dokonce vím, jaké bylo původní slovo, které Karel Čapek do své knihy psal. Do
1: toho jaké rozepsané. To bylo, to nevím.
0: Bylo to laboři. Jako labor. Pracoval jako labor, takže labor, no. Takže dneska máme roboty díky Josefu Čapkovi, protože jinak bychom měli labory.
1: Díky Karlovi.
0: Díky Karlovi bychom měli labory, to nevím, jestli by se ve světě
1: ujalo. To zní jako lavor, to by se neujalo.
0: Javor.
2: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: Už bude 8:45, tady vaši impulzovi pro pátek 17. července, Jakub Voříšek, Klára Šedová. Ano, 17. července, trošku si tipujeme, že spousta z vás třeba i dnes, jelikož je pátek, zamíří na chatu nebo na chalupu, protože jsme národ chatařů a chalupářů.
1: Je to tak, prostě kdo nemá chatu nebo kdo nemá kamaráda s chatou, jako by nebyl.
0: A já musím moc poděkovat našim posluchačům, kteří samozřejmě přispívají textově, píší nám zprávy na WhatsApp 605 222 007, pokračujte v tom. Někteří dokonce nahrávají hlasové zprávy, nejenom svého hlasu, ale třeba pro dnešek díky Lubošovi za typické zvuky, které můžeme slyšet na chalupě, v dědině. No jo, sekačka. Hasiči.
1: No. Motorovka.
0: Kozí dech.
1: Kačenky.
2: Kachny.
1: Čeličky.
0: Jsou komáři.
1: Jo.
0: No tak můžeme se zeptat Luboše případně, jestli se s ním ještě spojíme.
1: Máš pravdu, to bude komár. Včelička má příjemnější.
0: A nebo to možná byla ta elektrická sekačka.
1: I to se mohlo stát. Každopádně ptáme se, co uděláte jako první, když přijedete na chatu nebo chalupu a taky kde tu chatu nebo chalupu máte. A Míra z Vojetína nám napsal, když přijedu na chalupu, pohledem kontrola trávníku, poté dolej do sekačky benzín, do sebe pivko, natočím sekačku a jedu.
0: Jo, takže to není tohle, ale cst.
1: Ano.
0: Já jsem takový úplně ruchař dnešního rána.
1: A moc se mi to líbí, přemýšlím, že bych tě využívala častěji.
0: Tak já sem přijdu někde jenom na ruchy, Gonzovi.
1: Přijď na ruchy, to bude fajn. Co nám bude líbit?
0: Děkujeme, že vysíláte s námi.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Páteční ranní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 4-kilometrová kolona je na příjezdech k ruzínskému letišti směrem od Chomutova a také z Pražského okruhu. Pracují tady silničáři. Míříme na Vysočinu, mezi Havlíčkovým Brodem a Pelhřimovem si postojíte před věží a také za Vystrkovem. Teď jižní Morava. Popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 178 a 196. 3-kilometrová řada je na silnici 17 směrem s Chrudimi do Vysokého Mýta před Stradouní. A nehoda osobáku s dodávkou stále překáží na výjezdu z Trutnova směrem do Úpice. Doprava 007 je tady taky díky vám, takže jestli chcete i vy být dopravním agentem Impulzu, tak zavolejte na 605 222 007 nebo se ozvěte přes aplikaci.
2: Řekl bys do Michala Malátného, že je to chalupář?
1: Řekl.
2: No protože vidíš je to. Tak to kluk, bys měl pravdu.
1: To je kluk od nás. Z východních Čech.
2: Z východních Čech, jakože my jsme takový kovaný, jo?

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Michal Malátný, frontman skupiny Činasky, má chalupu ve východních Čechách, konkrétně v Jičíně. No a teď nás se Zuřivcem taky do toho Jičína a do okolí Jičína pozvou. Co za to stojí, pánové? Co je tam k vidění? Krásné ráno.
2: Dobré ráno, mládenci.
3: Impulzovi, znovu krásné dobré ráno, zdravíme vás všechny do celé České republiky, z východních Čech, nedaleko Jičína má chalupu Michal Malátný, jakožto prostě východočech, je tady s náma, my jsme teda u něj, na chatě děkujeme za pozvání, Michale, ahoj, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: A teďka mi řekni, jsme ve východních Čechách, já samozřejmě, když sem jezdím, tak jsou to hodně častokrát Krkonoše, jo, tady to Jičínsko taky, mám tady poměrně slezlý, co je tvoje takové místo, kam bys si pozval posluchače z celé České republiky, protože můžou být třeba Ostraváci, někde má Jižní hora, kteří tady úplně běžně jako nebývají, jo, takže kam bys je pozval, ty?
4: No, tak za A Jičín je krásný město, si myslím, že je opravdu jako nádherný, potom samozřejmě jsme v českém ráji, takže musíte vidět Prachovské skály, ty jsou taky krásný. A já třeba hrozně rád jezdím na Kozákov, to je u Turnova už, a tam máš prostě Hrubou skálu, Valštejn, prostě já
3: okolo
4: to...
3: Okolo Jizery tam je to krásný,
4: ano,
3: že jo?
4: Já prostě tady to mám jako, tady jsem doma, no, tady to prostě miluju.
3: Tak to je Michal Malátný, východočech, tady z jeho chalupy nedaleko Jičína. Pojďme ještě na vaše aktuální dění teďka v kapele, a to je turné Činasky Open Air Léto 2026.
4: Co chci říct, jo, máme kromě dobrýho playlistu, jo, máme i jako podle mě zajímavý hosty, kdy s námi jede Ondra Ruml třeba, nebo střídají se, jo, Ondra Ruml, nebo kapela Nedivoč, nebo kapela Vega Elektra. A takový špek máme, že na většinu těch koncertů s námi jezdí Libor Bouček a dělá takový kvíz o kapele Činasky. Tři lidi, který odpovědějí nejsprávně, jako nejlíp, správně a nejrychleji, tak potom se dostanou na pódium a soutěžejí proti někomu z kapely. A lidi zatím vždycky vyhráli. Jo.
3: Jo, jo. Takže krásná pozvánka na Činasky Open Air Léto 2026. Podívejte se na sociální sítě kapely Činasky.
4: Nebo činasky.cz, normálně web.
3: Tam si najdete nejbližší koncert pro vás a zajděte, bude to

0: úžasná zábava. Michale, krásné léto a hlavně tady krásný čas na chalupě. Měj se hezky.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně a uvidíme se, doufám, na koncertech.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Královna popu, chviličku před 8:30 ve vysílání Rádia Impuls u Impulzových. Jak bude dnes? Oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer čekáme přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území Česka. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší budou mezi 26 a 31.
1: Jsi dobrá rosnička, to tě nechá jako rosničku. Ruchař a rosnička Kuba Voříšek.
0: Takže rosnička a strejček jedlička Rádia Impuls.
1: Rosnička a jedlička. Co všechno si z té misky voříšku můžete vytáhnout, že? Každopádně.
0: Daleka jsem neskončil.
1: Kutná Hora, 22 stupňů, zdraví Mirek. Vyškov na Moravě, 21 stupňů, víme od Roberta. Děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál o počasí. A taky ještě o chataření máme chvilku. 605-222-007.
2: Právě vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: To se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
16: 3 minuty po 8:30, zprávy jednou větou Agat Kapalajová. V pákistánském pohoří zemřel 46-letý český horolezec, který se o prvovýstup na místní horu pokoušel s dalšími dvěmi horolezci. Poslanec a čestný prezident motoristů Turek dostal za stavby bez povolení pokuty za 200 000 korun. Praha 6 žádá letiště Praha o ukončení nočního provozu od roku 2032. Polské stíhačky třetí den v řadě vzlétly kvůli ruským letounům nad Balt. A naši basketbalisté budou hrát před kvalifikaci mistrovství Evropy s Belgií a Norskem.
0: Zdraví vás Klára Šedová a Jakub Voříšek alias Fuchsová a Huml, protože dnes se zabýváme chalupařením.
1: Je to tak.
0: Moje nejoblíbenější hláška z chalupářů: ještě si zazvoň, zatracený parchanté. Znáš?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: chalupářské téma opět i v našem písničkovém playlistu. Chata, hrad, zkrátka chalupa, chata, to jsou naše dvě podtémata. My se ptáme všech možných lidí, jestli mají, nemají, případně jestli by chtěli. Co třeba taková Bubu, Zuzana Bubílková, dobré ráno, máte chalupu?
1: Dobré Zdravím ráno. Impulzovi, nemám ani nechci. Bydlela jsem několik let v chalupě na Levém Hradci. Bylo to vybočení z městské civilizace. Musela jsem posekat trávu, vyhánět hraboše, zvířata, kde jakou havěť. Například se mi do půdního pokoje nastěhovali přes střešní větrací okénko veverky. Dovedete si představit ten šok, když otevřete skříň, z ní vyletí veverka a než se vzpamatujete, vyskočí z okna na strom. Z pokousaného svetru se na mě pak sypaly ořechy a celý její jídelníček. Možná si tam dělala hnízdo pro mladé.
2: Teda infarkt, tam máte další příhody.
1: Já jsem štěně vlčáka. Zdálo se mi, že na to, kolik mu dávám jíst, je strašně hubené. Neuvěříte, co jsem zjistila. Skamarádil se ze zajícem a o jídlo se s ním dělil. Když jsem to řekla Šimkovi, povídá, to je zajíc hrdina, když tvoje jídlo nejen přežil, ale dokonce se kvůli němu vrací.
0: Možná jste už na následující otázku odpověděla v té první odpovědi, ale přesto se zeptám, proč byste chalupu nechtěla?
1: V bytě uprostřed města jsem spohodlněla. Mám po ruce obchody, nemocnici a chalupa je sice klid a příroda, ale samota, odkud je všechno daleko. A to už od jistého věku nechci. Vaše Zuzana Bubílková.

Za 2 minuty, 8:45, ranní vysílání, tedy Impulzovi, se pomaličku blíží ke konci a do studia přicházejí stále další sympatičtí lidé. Dominka Šedivá, Vlasta Korec, za chvilku je tady. A my si dáme ještě předtím dopravu 007. Převážně kamiony se drží na D1, a to před Brnem směrem z Prahy v úseku od 9 křížů až ke 196. kilometru.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Převážně kamiony se zdrží na D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku od 9 křížů až ke kilometru 196. Víc než dvoukilometrová kolona je cestou z Ostravy do Olomouce před omezením na 297. kilometru u Lipníka nad Bečvou. Profíci z Global Assistance hlásí 4-kilometrovou kolonu, a to na příjezdu k ruzínskému letišti směrem od Pražského okruhu. V protisměru cestou z Chomutovské D7 si postojíte ve 2-kilometrové frontě. V Praze to jede pomalu na příjezdech do Kbelské, Znovopatské a Cínovecké. Kvůli opravám je kratší kolona na D7 před Postoloprty ve směru do Chomutova. A na Plzeňsku mezi Chotěšovem a Dobřany se srazila dvě osobní auta. Dejte o sobě vědět taky o tom, co se děje na silnicích. Jsme tu pro vás na 605 222 007 a nebo taky v naší aplikaci. A my velmi rádi vítáme Vlastíčka Korce. Dobré ráno.
2: Vlastíček.
1: Když jsi o to tak řekl, bylo mu líto, že jsem řekl Dominka, a neřekl
3: Dominka,
1: Vlastíček.
3: Tak já si říkám, proč neřekni mě Vlastíček, tak je třeba tak
2: Vlastíčičínek.
1: Vlastíčku, máš chalupu.
3: Zase ne. Chalupu?
1: No, chalupu.
3: Nemám chalupu. No, já svému bydlišti říkám chata, chalupa, mrakodrap, všechno, tam je dobře.
1: To, a chtěl bys třeba ještě nějakou chalupku takhle na venkově?
3: Já sbírám něco jiného.
2: Počkej, já bych měla jako jednu výbornou v Kuksu, jo. Oni tam sice bydlejí rodiče, ale já bych to střelila.
3: Ne, já jsem měl jednu chatu krásnou na břehu Berounky, ale opravdu první lajna a poslali jsme ji pryč, že jsem to nějak nestíhal. Moc práce, moc starostí, ale samozřejmě ta druhá práce a moje cestování, potápění,
1: no,
3: jasně, znáte
1: no,
3: to.
1: Ty jsi
3: to
1: na jiných chalupách takhle různě po světě, že jo?
3: Ano, jednu chalupu mám teď v garáži, je v jedné stopě, je černá a strašně moc miluju.
1: A hodně toho spotřebuje asi, že jo?
3: No, jako ne, to záleží na tom, jestli proháním nebo neproháním.
1: Fajn.
3: Ale je krásná, je moje.
2: Tak. Máš pro nás vtip?
3: Jasně, že mám.
1: Můžu si to říct. Můžu
2: no počkej,
1: si to říct,
2: řekni si to.
1: Protože já to neříkám, já vždycky říkám o víkendu Lenky Haluzové. Vtip Vlastíkorce.
3: Baví se dva kámoši a jeden říká, člověče, já bych hrozně rád pozval Kristýnu k sobě domů, ale bojím se. Čeho? Jako, že by nepřišla? Ne, že by neodešla.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Vaše rádiová impulzácká rodina dnes vysílala, už skoro musím říct minulý čas, vysílala ve složení Klára Šedová, Jakub Voříšek. Samozřejmě nechyběla hra Halo tady Impulzovi. Občas to v té naší hře dopadne i takto.
1: Vy víte, co se děje, voláme Halo tady Impulzovi a chceme heslo. To bylo první zazvonění. Teď druhé.
0: Je to napínavé. Třetí
1: a
0: se. Třetí se.
1: Někdo nás vytípnul. Jako my jsme vytípnutý?
0: Jako tohle si zasloužíme od vás. Jako po těch letech.
1: Vy jste nás vytípli?
0: Po těch letech hry Halo tady Impulzovi právě toto. No tak Kláry,
1: no, teď... posluchač Roman nás vytíp. Hele, ale zase jeho škoda, jo, mohl mít 10 000 korun, potažmo i 20, takhle nebude mít nic.
0: A zase já se musím Romana zastat, protože 10 minut po 8, i když je všední den ráno, který blázen by zvedal telefony, že jo? Viď.
1: No, jako chcete peníze, musíte to zvedat, říkat Halo tady Impulzovi. V pondělí vám dáme další šanci. Každopádně dneska to bylo o chataření a my jsme zjistili, že tady Kuba Voříšek má jednu super schopnost a to je nejenom jako skvěle sekat, když přijede na ten svůj barák, ale dělat i sekačku. Naposledy, pojď rozlučkovou.
0: No, tak jenom trošku, ale...
1: Tak doufám, že o víkendu tohoto zvuku moc neuslyšíte, že budete mít krásný ten víkend, pohodový, odpočinkový a v pondělí ráno zase s Impulzovými, i když v jiném složení, ta se naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkujeme za dnešní ráno, že jste vysílali s námi. Za chvilku je tady Vlastík Korec.

0: Ladíte Impuls, krásné, dobré dopoledne. Za chvilku zprávy, v nich se dozvíte, že poslanec Filip Turek bude platit pokutu, zřejmě v hodnotě 200 tisíc korun. A co dnešní počasí? Pojďme se podívat, co se bude dít na obloze. Oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky, i když u nás tomu vůbec nic nenasvědčuje. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky změní v silné a vyskytnou se na většině území. Teploty 26 až 31. Hezký den, skvělý pátek.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: V Pákistánu zemřel český horolezec. Turek dostal pokuty za stavby na černo. Praha 6 chce kvůli hluku zrušit noční lety. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Další Čech přišel o život v horách. V Pákistánu zemřel 46-letý horolezec. Jedná se o špičkového profesionála Jaroslava Bánského. S dalšími dvěma horolezci se pokoušel o prvovýstup na horu Biačerdy 2. Jeho úmrtí potvrdilo ministerstvo zahraničí, podle kterého je české velvyslanectví v Islamabádu ve spojení s tamní policií. Okolnosti neštěstí zatím nejsou známé. Už v noci na středu zemřeli dva Češi při výstupu na Mont Blanc. Třetí účastník výpravy se při pádu kamenů zranil. Filip Turek bude platit. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které proběhly bez stavebního povolení. Jedná se o sadařský domek a garáž. Jeden přestupek označil úřad za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla podle serveru Seznam zprávy právní moci 3. července. Vyměřené pokuty jsou podle relativně mírné. Nyní platný stavební zákon umožňuje vyměřit fyzické osobě pokutu až 2 miliony korun, v případě podnikatele či firmy může být sankce až 4 miliony. Radnice Prahy 6 žádá omezení nočních letů na pražském letišti. Hluk přistávajících a startujících letadel podle ní ruší obyvatele, a to právě hlavně v letních měsících, kdy spojů kvůli sezóně přibývá. Letiště i dopravci se brání, že pro noční provoz existují pravidla, která dopady na obyvatele snižují. Podle ekonomů i ministra dopravy by omezení provozu mělo pro Česko negativní ekonomické důsledky. V současné době odlétají letadla z vedlejší dráhy kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye. Jako kompenzaci za vyšší hluk rozdělí letiště okolním městským částem a obcím přes 13 milionů korun. Nejde o kompenzace v právním smyslu, protože letiště Praha neporušuje stanovené hlukové limity ani jiná pravidla, ale o dobrovolný finanční příspěvek. Moravské Zlato je v ohrožení. Na Valašsku, na Slovácku i na Hané padají švestky předčasně k zemi, často už ve fialovém provedení.
11: Důvodů toho, že už pěkně zabarvené švestky míří v červenci ve velkém k zemi, bývá více. Tentokrát jednoznačně sucho, sucho a sucho. Švestky se nečekaně výborně vyrovnaly z mrazy, ale jejich slušnou úrodu následně decimovala brutální horka a sucho. Pár kapek v posledních dnech asi jen tak nepomůže, ale platí. Kde přeci jen zapršelo více, je pořád ještě šance na velmi slušnou úrodu. Povidla a slivovice šeptají. Sucho, už nikdy více. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
12: České prázdniny s rádiem Impuls.
10: Dneškem uzavíráme naše putování po východních Čechách. V rámci speciálního prázdninového vysílání se podíváme na výrobu netradičních dekorací a také do jedné restaurace s velmi specifickým servisem. Provázet nás bude reportér Tomáš Kabát. Tomáši, dobré dopoledne.
13: Zdravím vás. Nejprve ve vysílání přivítám paní Danu Kibicovou, která se zabývá nejen výrobou vitráží. Založila si ateliér Holubí dům, kde má taky své obrazy, šperky nebo skleněnou mozaiku. Dnes nás zasvětí do procesu tvorby právě zmiňovaných vitráží. No a potom se vypravíme do restaurace s neobvyklou atmosférou. Už jste někdy zažili, že na vás obsluha mluvila vulgárně? Nebo že vám vynadají za to, že si objednáte nealkoholický nápoj? Tak přesně tohle záměrně dělají v dětenické krčmě. Na společné zážitky se těší Tomáš Kabát.
14: Já se těším na další velký zážitek, a to proto, že budu volat na Severní Moravu a budeme hrát pro milionové kolegy po písničce.
12: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Miloňovi kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a myslím si, že přichází ta nejlepší chvíle, abychom zahrali sedm pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy. Kam jsem se dovolal, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Michála Vodvářková.
1: Míšo, momentálně, já vás zdravím.
2: Ano, povídejte.
1: No, momentálně jsem vám skočil do řeči, pardon.
2: Nevadí, momentálně jsem v práci, takže momentálně Vítkovice.
1: Jo, Vítkovice. Kde přesně, v jakém oboru pracujete?
2: Nemocnice, gynekologie.
1: Včera jsme měli nemocnici, dneska zase gynekologie ještě. No, to se mi líbí, že na sebe myslíte. Pro koho chcete zahrát těch sedm pecek?
2: Jestli by to bylo možno, tak pro moji kolegyni Naďu, která odešla do důchodu.
1: Mm-hmm. A proč je to milionová kolegyně? Protože odešla, nebo z jiného důvodu?
2: Proč? Ne, protože odešla určitě ne. Teď jste mě úplně dostal.
1: Ale tak to zní hezky. Ne, teď vážně.
2: Jo, ona je úplně úžasná, ve všem jsem se na ní mohla spolehnout. Vlastně všechno, co umím jenom díky jí. Měli jsme tady vždycky veselo, žádné dusno, prostě perfektní ženská.
1: Člověk se pro svou práci musí narodit a když takového kolegu máte, tak jste vlastně spokojená a do té práce chodíte ráda. Ještě jedna otázka, když dovolíte. Registrace u nás na www.impuls.cz byla jaká záležitost? Jednoduchá nebo složitá?
2: Byla úplně jednoduchá, jednoduchouška, bylo to během pár sekund, úplně v pohodě.
1: To je motivace pro vás, pro všechny ostatní. Máte-li takhle skvělé milionové kolegy či kolegyně, napište. Já vám děkuji, přeji vám hezký den a ať se vám daří.
2: Já taky moc děkuji, mějte se všichni hezky.
1: Vy se mějte fantasticky, užijte si dnešní den, tedy pátek a celý víkend. Nashle.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: sedm pecek v kuse a bez reklam. Hrajeme každý den pro milionové kolegy. Jak zahrát pro ty vaše milionové skvělé kolegy, kteří jsou jedineční a nejlepší? Stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz, vyplnit formulář, no a já už se ozvu. Je to prosté a jednoduché. Za chvilku Lucka Bílá s hitem Dobrý kafe. Ladíte Impuls, dobré dopoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k
12: 8.7. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: kalendář Plastikorce.
1: Dnes máme 17. července a začneme raritou. Před 425 lety na našem území vyhlásil panovník císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech. V čem to spočívalo? Na třech náměstích od té doby stály šibenice. 45. narozeniny slaví stand-up komička a zpěvačka Adéla Elbel. A od zahájení olympijských her v Montrealu uplynulo přesně 50 let. Výprava 167 sportovců z Československa na nich získala 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. Zajímavostí z letních her roku 1976 shrne reportér Tomáš Zemánek. Tome, dobré dopoledne.
2: Hezký den a začněme malým úryvkem z úvodního ceremonie. Olympijský plamen tenkrát rozsvítilo jednoduché přiložení pochodní. O dost komplikovanější ale byla politická situace kolem novozélandského týmu rugbystů. Tenhle slavný bojový pokřik haka tenkrát ještě nedělali a rugby ani nebyl olympijský sport. Jenže tým přezdívaný All Blacks před olympiádou vycestoval do otevřeně rasistické Jihoafrické republiky, která pro svou politiku na hry nesměla. 22 dalších afrických zemí proto požadovalo, aby za styky se segregačním režimem zůstali doma právě i Novozélanďané, což se ale nestalo a hry proto bojkotovali. No a co naši vzpomněli? Měl by si někdo, kolikrát zahrála tahle ještě společná hymna? Čechoslováci dovezli domů 8 medailí, z toho 2 zlaté. V dráhové cyklistice královal Antonín Tkáč a ve sportovní střelbě zase Josef Panáček. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Impulzovic krabička, skvělá pecka, proč nejsi větší, zpívá Hana Zagorová. Už za chvilku aktuální dopravní zpravodajství. Co tam budeme řešit? Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem od Prahy, to znáte, ale podíváme se i na další místa D1.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme Lenkou Roštokovou, což je profík z Global Assistance. Leni, máš slovo.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 163. a 196. kilometrem. Z Ostravy do Brna před sjezdem na Lipník nad Bečvou pracují silničáři na 298. kilometru, kolona má 2 kilometry. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova se zdržíte kvůli omezení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Podobná situace je na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu mezi Věží a Michalovicemi. Práce silničáři komplikují dopravu také na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Toužimy a na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Hradce Králové. Ucpané jsou v Praze příjezdy k letišti kvůli omezení. Ve směru z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské, ve směru z Chomutova je kolona od 7. kilometru. Z Global Assistance Lenka.
1: Blíží se víkend a s ním také větší množství policistů na cestách. Naštěstí máme na lince jednoho z našich dopravních agentů. Zdravím tě, kde se měří agente 007?
3: Zdravím impulzáci, Litoměřice, směr Česká Lípa, na konci Litoměřic, trojnožka, opatrně, dneska to bude určitě víc, pěkný víkend.
1: A teď ještě naše stále zářící dopravní kometa, toulavej Charlie, míří na jich, ahoj kamaráde.
4: Od Prahy na Tábor, zvýšená aktivita četníků, jo, šedivý Kodiak, označený auta a dokonce. On se jede na mašině, jo, tak bacha na ně, čau, čau, je bátek, ježiš.
1: A ještě to hláčení, překročil jste povolenou rychlost, ale já viděl, že Charlie to zaregistrovala hned noha na brzdu a dal to do pořádku, ale děkuju za hlášení. 605-222-007, případně naše aplikace, volejte Shakira. Ta bude zpívat teď a hned poté Aleš Brichta, kdyby to poslouchal Honza Benešovský, ten by se tetelil blahem, slečna závist.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhne.

0: Za chvilku 10 posloucháte Radio Impuls. Ve zprávách se dozvíte, že Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Určitě se dozvíte další podrobnosti. Já k tomu přidám informace o počasí. Dnes oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne a večer přehánky, místy bouřky i silné. Teploty 26 až 31.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Českou deří silné bouřky. Policisté zastřelili v Praze běsnícího sanitáře. Dres Pelého vydražili za 100 milionů korun. 10 hodin jsou tu zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. Teploty dnes opět vystřelí k tropickým hodnotám. Na Moravě naměříme i 32 stupňů Celsia. Na víkend už se ochladí, pomyslnou tropickou hranici teploty pravděpodobně nepřekročí. Převažovat bude oblačno, místy s přehánkami a bouřkami. Běsnící sanitář řádil včera v podvečer na pražské ubytovně se sekerou v ruce. Napadl dva lidi, jeden zemřel. Podle zjištění serveru novinky.cz se pokoušel dostat do jednotlivých pokojů. Na ubytovně po něm zůstalo množství zničených či poškozených věcí. Když policisté dorazili na místo, muž zaútočil také na ně. V reakci na bezprostřední ohrožení použili služební zbraň a útočníka postřelili. Navzdory první pomoci muž na místě zemřel. Podle nejnovějších zpráv utrpěl sečná poranění další člověk. Čtvrtým ošetřeným je podle záchranné služby střílející policista. Lidé z Plzeňského kraje hlásí úřadům týrání psů. Zákaz jejich stálého uvazování platí od začátku roku. Majitelům hrozí postih.
6: Během letošního roku už lidé na veterinární správu nahlásili 24 podnětů ke kontrole za psy stále uvázané na řetězu. Podnětů podaných na obce s rozšířenou působností, kdy se prokázalo provinění za úvazy, je zatím 7. Číslo ale poroste. Krajští veterináři ještě všechny případy neprověřili. Lidé volají i do psích útulků. Odtud zní hlasy, že veterinární správa vše nestíhá řešit. Někteří chovatelé o zákazu navíc nevědí, ale kdy je stačí upozornit. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
4: Dražba relikvie fotbalového génia Pelého na rekord nedosáhla. Dres legendárního brazilského útočníka z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal v přepočtu za 103 miliony korun. Jen jeden fotbalový dres se prodal dráž. Jednalo se o Maradonův, ve kterém skóroval boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydržel v přepočtu za 218 milionů korun. Pelému bylo 17 let, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Wimbledonská šampionka se i s trofejí ukázala doma v Přerově. Tenistku Lindu Noskovou na tamním náměstí přivítala nejméně tisícovka lidí. Jedna z nejlepších tenistek světa je stále členkou místního oddílu a do města se pravidelně vrací za svým tréninkovým i životním zázemím.
7: Je to pro mě takové městečko klidu, vždycky se sem přijedu z celého světa a jsem vždycky ráda, když si můžu přijet zpátky do takové bublinky, mít tady klid, mít tady zázemí. Se mít kde trénovat a teda doufám, že tady budu mít klid nadále, takže jako, jsem ráda, že se mám vždycky kam vrátit.
4: Při vítání Lindy Noskové zpestřil doprovodný koncert v podání kapely Opět a Radeček nebo třeba speciální občerstvení. 300 šťastlivců dostali pro Wimbledon typické jahody se smetanou. A dobře se pomějete i na Impulzu, pokračuje dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: No jahody sice servírovat nebudu, i když jednu jahodu bych tady měl, konkrétně od kapely Mirage. Také budeme cestovat u našich severních sousedů. Tam se právě teď vyskytuje náš cestovatel Jirka Kolbaba. A kam se podíváme? Poslechněte si.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Petra Nadě za chvilku v rámci našeho vysílání vystřídá dvojice Lady Gaga Bruno Mars s jejich velkým hitem Die With A Smile. Naprosto úžasný duet, který si dáme po dopravě, a v dopravě vás budu informovat o tom, že provoz zpomaluje na D7 před Prahou směrem od Chomutova. Jste-li na téhle trase, jistě poslouchejte.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stavební práce zpomalují provoz na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště. Zdržíte se ovšem jen pár minut. Doprava tady zpomaluje také v protisměru směrem na Chomutov. Provoz sílí na pražském okruhu na klasickém místě mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzyně na Modletice. Několika kilometrovou nesouvislou kolonu kamionů vidíme také na D1, typicky v úseku Velká Bíteš Brno, a to směrem z Prahy na Vyškov. Poslouchejte dál Impulsy. Budete-li mít něco aktuálního dopravního, tak se ozvěte na 605 222 007. A teď už Bruno a Gaga.

0: tak jsou tam paprsky, slunce, koupání, voda, hotičí plavky, to prostě nádhera. Nádhera, léto a Václav Neckář. Hra Halo tady Implozovi dnes ráno nenabídla žádnou radost, protože jsme volali panu Romanovi, který se zaregistroval, ale víte, co ten rošťák udělal? On vytípl telefon, tudíž heslo nezaznělo, tudíž pan Roman nemohl vyhrát kačky. Je to prostá, jednoduchá rovnice, o žádné neznáme, tady je všechno jasné. Ovšem ta pondělní rovnice Halo tady Implozovi, ta má spoustu neznámých, nevíme, komu budeme volat a nevíme, jestli on získá nějakou tu korunu. Podstatné je, co víme, že volat určitě budeme. A kačky, ty máme připravené. Pro vás je důležité, abyste se zaregistrovali buď přes naši aplikaci, anebo přes www.impuls.cz. No a pokud jste rádi na cestách, pokud rádi cestujete, tak už po písničce Selhání od kapely Činasky Jirka Kolbaba a jeho cesta po Polsku.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
15: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
16: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, včera jsi byl v Krakově, kam jsi to namířil dnes? Povídej.
2: Ahoj, Vlasto, přesunul jsem se přibližně 330 kilometrů přes Tarnov a Řešov do pevnostního města Zamošť a tomu městu se přezdívá renesanční perla Polska nebo také Padova severu. Takže jsem jel na severovýchod až k ukrajinské hranici. Má zachované opevnění, zejména chrání mimořádně krásné město plné arkád, loubí, barevných domů, naprosto plných zdobných prvků. Město zejména díky opevnění má 7 bastionů, k tomu ještě se v minulosti dokázalo ubránit mnoha nájezdníkům. A to historické centrum města bylo v roce 1992 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO a vůbec se nedivím, opravdu je skvělé. Bylo založeno bohatým šlechticem v roce 1580 úplně na zelené louce, takže mnohé ulice jsou tak, tehdy byl to moderní, řazeny do pravého úhlu. Skvělým zážitkem bylo focení na velkém náměstí. To je čtvercové, má 100x100 metrů, jsou tam barevné arménské domy, ty byly velmi fotogenické, nebo také radnice. Trubač v poledne troubí z věže radnice do 3 světových stran. Tam na západ směrem ke Krakovu, tam to vynechává. Ale zase Krakov má svého trubače. Byl jsem svědkem toho troubení. Snažil jsem se dostat na věž radnice, což se mi nepodařilo, protože byla neděle. A v informačním centru mi takový mladý kluk řekl, že možná v pondělí, když se zeptám prezidenta. Já jsem byl překvapený, co to znamená. No nakonec jsem si uvědomil, že to je zase to nedorozumění, protože pár z polských slov znám, ale prezident podle všeho tedy bude asi starosta. No a bohužel to nevyšlo, ale za to jsem měl čas na focení jiných naprosto ikonických míst v tomto městě.
1: Skvěle, Jirko, teď si dáme písničku a po kapele Roxette pokračujeme.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Zapisovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pokračujeme, co dalšího si viděl a prožil na východě Polska.
2: Doporučuji nahlédnout do katedrály, do zbrojnice, synagogy. Všiml jsem si, že z centra města odstranili dopravní prostředky, což je výborné, pouze malé oficiální červené elektromobily tam vozili zájemce. Navštívil jsem dvě umělecké galerie a objevil jsem třeba mimořádnou pekárnu se skvělými teplými specialitami, velké nadšení. I tady, podobně jako v Krakově, jsem si uvědomil, jak dokonale Poláci obnovují historické památky. A kolik dnes do Polska jezdí turistů právě za těmito památkami. A turisté z celého světa, ty jsem tady právě často potkával a bylo to moc milé. Jediným rušným elementem byly četné zahrádky před restauracemi s velkoplošnými takovými plátěnými zastřešeními, které v tom historickém jádru města, to je velká škoda, zakrývají detaily na těch skvělých renesančních budovách. Škoda, ale je to dneska fenomén v celé Evropě, nakonec i v našich městech, ale toto mě tam opravdu velmi, velmi rušilo. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, tak zase v pondělí a užij si víkend.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Já půjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková, Jirka Korn, Impulzovic, Krabička. Já nikam nepůjdu, já tady ještě zůstanu hodinu a čtvrt se o vás se budu snažit postarat, abyste měli skvělou muziku a vždy informace v prvním možném okamžiku, kdy spatří světlo světa. Ona, ta zpráva. Za chvilku doprava, nehoda překáží na přijezdu do Českého Krumlova od Českých Budějovic. Za chvilku se dozvíte víc. Další muzika Gareth Gates anebo Dalibor Janda se svým velkým hitem Snad jsem si ji měl všímat víc. Že bych měl taky, a to už jednou už je pryč.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je zde Lenka Roštoková, tedy náš profík z Global Assistance. Léni, hezké dopoledne ti přeju, pojďme do toho.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov u Šmejkalky na 22. kilometru v levém pruhu překáží nehoda. Na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz za přerušované kolony hlavně kamionů mezi 163. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 209. kilometru překáží nepojízdné auto, kolona má 2 kilometry. Na D10 z Prahy do Turnova vás zdrží omezení mezi 40. a 43. kilometrem. Na silnici 14 z Jablonce nad Nisou do Liberce za Kunraticemi překáží nehoda, projíždí se kyvadlově, očekávejte dlouhé zdržení v obou směrech. Na silnici 39 Český Budějovic do Českého Krumlova u obce Přísečná probíhá odklízení hromadné nehody, kolony jsou v obou směrech. A na silnici 34 z Umpolce do Pelřimova se zdržíte kvůli omezení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Z Global Assistance.
1: Děkuju pěkně, víc toho v dopravě už nemám. Zkuste se ozvat přes naši aplikaci nebo číslo 605 222 007.

0: Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Za chvilku 11 ladíte Impuls, chystáme zprávy a v nich se dozvíte, že počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Dávejte prosím pozor v rámci jedné stopy, já tak učiním rovněž. Co dnešní počasí, bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Teploty 26 až 31, v tisíci metrech na horách 21 stupňů. Tady je váš Impuls. Hezký pátek s datem 17. července a připomínám, Martiny dnes mají svůj svátek, tak nezapomeňte popřát.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
5: Betonová plastika u pražského Barandovského mostu se zřítila. V Pákistánu zahynul český horolezec. V Přerově vítali dojatou tenistku Noskovou. S 11. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: U Barandovského mostu se dnes sesunula část betonové plastiky. Dopadla na přilehlou cyklostezku. Událost se podle zpravodajského portálu iDnes.cz obešla bez zranění. Policie místo zajistila. Podle pražského magistrátu je most v místě pádu průjezdný. Na špatný technický stav díla akademického sochaře Josefa Klimeše se upozorňovalo už v minulosti. Kvůli degradaci litého betonu se připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit. Hory vzaly život dalšímu Čechovi. V Pákistánu zahynul během expedice na horu Masherbrum 640-letý profesionální horolezec Jaroslav Bánský. Podle webu Blesk horolezce nečekaně smetl padající kámen. Výstup absolvoval se dvěma dalšími muži. Jeho úmrtí potvrdilo ministerstvo zahraničí, podle kterého je české velvyslanectví v Islamabádu ve spojení s tamní policií. Tento týden je to podle dostupných informací třetí Čech, který zemřel v horách v zahraničí. Předchozí dva zahynuli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc ve francouzských Alpách. Soud smetl ze stolu poslední stížnost v kauze útoku na pardubickou zbrojovku. Podle dřívějšího sdělení soudu je 8. obviněnou cizinka z východoevropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezření z teroristického útoku. Ten měli spáchat na halu zbrojovky LPP Holding 20. března. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Za první pololetí přišlo o život 31 jezdců, to je o 11 víc než loni. Proto i letos pokračuje kampaň Hele motorka. Lidem připomíná, že s motorkáři je třeba na silnicích počítat. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda je na silnici motorek čím dál víc a řidiči je často přehlédnou.
6: Řidiči v autech se vlastně musí zvyknout na novou situaci, nové prostředí. Ta hlava naše spíš hledá to auto a my potřebujeme naučit řidiče v autech, že tam vlastně kdykoliv jim může ještě někde takzvaně vyplavat ta motorka.
5: Riziko nehod roste především v létě. Motorkářům proto odborníci doporučují jezdit přiměřenou rychlostí a nepřeceňovat své schopnosti. Řidičům aut zase být opatrnější, hlavně při předjíždění a odbočování. Tenistka Linda Nosková si užila triumfální návrat domů do Přerova. Wimbledonskou vítězku přivítalo zaplněné náměstí fanoušků i koncert kapely Opět a Radeček. Tomu předcházela uvolněná návštěva radnice.
7: Zjistil jsem, že ve Wimbledonu ty budeš mít volný vstup, čili na ostravské kurty máš od teďka taky volný vstup.
8: Pak se novináři ptali na průběh turnaje. Trenér Tomáš Krupa odpovídal, co pro něj v Anglii bylo nejtěžší.
9: Nejnáročnější je bylo uhlídat v tom baru v Londýně.
8: Vtipem ale před kamerami a mikrofony hýřil i pyšný táta Drahoš.
10: Horší je, že už mě poznávají lidi. Díky vám, tak vám pěkně děkuju, protože já už...
11: Budete mít drahý v hospodě třeba?
10: Cože?
11: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
10: Ne, víte co, já končím tady. Jo?
8: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
12: Šiltovku.
13: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru a fotečku.
12: Já ruku, protože úplně připravená s fotkou nejsem. A nebudu se mít potom samozřejmě.
14: Na raketu? Dobře, zkusím, hele. Hraješ tenis, no?
15: Jste skvělá, děkujem.
14: Děkuju moc.
8: Na Lindu Noskovou se dorazila podívat nejméně tisícovka lidí. Z Přerova Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: České prázdniny trávíme na východu Čech a Aleš Růžička vyrazil ve východních Čechách na chatu a navštívil Michala Malátného.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a její koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impulzem.

0: Tohle je proměna, kterou nám předvedl přímo v našem živém vysílání Rádia Impuls Xindl X. Za chvilku Pointer Sisters a nebo kapela Krištof a jejich plán. Já mám taky plán, naprosto jednoduchý a prostý a možná ho tušíte. Pustím se do dopravy. Kvůli nehodě se ucpává výjezd i příjezd do Českého Krumlova od Českých Budějovic. No a Vláďa Jaroš, tomu se teď prohloubila jeho jediná vrázka na čele, je na cestě sem a nějak mu to moc nejde, tak kdybyste ho náhodou viděli, tak mu prosím vás uvolněte cestu, aby se mohl doletět rychle jako šíp, když letí savanou.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Náš věrný dopravní agent hlásí komplikace na trase Český Krumlov, České Budějovice. Pavle, ahoj, co se stalo u Krumlova? Jak to tam vypadá? Povídej.
2: Hezké dopoledne, Impulzáci, ahoj, zdravím i tebe, Vlastíku. Pozor, mezi Přísečnou a Českým Krumlovem do Moradicemi je tady kolona z obou stran, srazila se zde 4 osobní auta. Připravte se na to, určitě nohu spojenou.
1: Ty kluku šikovná, děkujeme moc. Cenný provoz se sledujeme na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech. Je to směrem od D5 k D1. A několika kilometrová šňůra kamionů se sune na D1, tradičně před Brnem směrem z Prahy. Kolona kamionů je místy přerušovaná. 605-222-007 naše číslo, nebo zkuste nahrát zprávu přes aplikaci. Tam si to můžete nahrát, pak si to můžete poslechnout, anebo upravit a znovu nahrát. Je to zábavné, zvláště když stojíte v koloně. Zkuste to.

0: my máme pro vás navíc ještě koncertní soboty. Tentokrát vám ve víkendovém živáku Rádia Impulse zahraje kapela Jelen. Tak ať budete u vody, nebo na zahradě, nebo na chalupě, nebo na cestě někam, v sobotní večer si udělejte čas na pořádnou dávku živé muziky. Víkendový živák Rádia Impulse, tentokrát s kapelou Jelen, startuje v sobotu přesně ve 20:00. A pokud jste v cudzom městě, tak se budete cítit dobře, protože za chvilku s vámi v rámci našeho hudebního programu souzní Jana Kirchner.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Už tam budem.
7: Nech toho.
6: Později už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko

0: Reggae a léto to k sobě jednomyslně patří. Tohle je formace Big Mountain a hit Baby, I Love Your Way. Bonsoir Mademoiselle Paris, to je zase hit, který nám za několik málo okamžiků zaspívá kapela Olympic v Impulzovic krabičce. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují, to jistě víte, v našem letním speciálu je naplno ponořený také zuřivý reportér Aleš Růžička. Alda se celý tento týden pohyboval po východních Čechách. Dnes putování zakončil na chalupě u frontmana kapely Činasky u Michala Malátného.
1: Michal má chalupu v malé vesničce nedaleko Jičína a pobyt na ní miluje. Třeba proto, že ho tam napadají skvělé nápady na písničky.
2: Třeba tadyhle vždycky vychází měsíc nad lesem a tady byl ten macatý měsíc. Jako tady jsem stál a koukal na něj, říkám, ty vole, tak to prostě to si zaslouží, jako aby to bylo v nějaký písničce.
3: Takže tam se rodí i ty tvoje inspirace na písničky.
2: Hele, někdy, no, tady byl měsíc tamhle na dvoře, je velký tamarišek, tak přesně pod ním jsem napsal text na píseň Tamarišek.
1: No, pár hitů tady už vzniklo a vy je všechny můžete slyšet, protože Činasky jsou na turné.
2: Máme za sebou 6 koncertů. Musím říct, že zatím to vypadá výborně, že se nám podařilo sestavit dobrý playlist, najít dobrý místa. Takže dneska nás čeká Hrádek u Rokyca, což je v lese, amfiteátr v Lesní. Úplně magický místo, už jsme tam jednou hráli. A říkali jsme se s klukama, tam se musíme někdy vrátit. Takže to nás čeká dneska a zítra v Trutnově na bojišti.
1: A další zastávky turné Činasky Open Air Léto 2026 najdete třeba na oficiálním webu kapely. Tak hezký víkend. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

balada kapely Olympic Bonsoir Mademoiselle Paris. My se budeme věnovat aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Policie zavřela dálnici D11 Jaroměře směrem na Hradec Králové. Za chvilku nabídneme i další zprávy. No a poté jedna pecka, která se jmenuje Flowers.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu je neprůjezdná dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové mezi exity 113 a 108. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na D10 z Prahy do Turnova vás zdrží omezení mezi 39. a 44. kilometrem. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné od 5. kilometru až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na silnici 39 z Českých Budějovic do Českého Krumlova u obce Přísečná probíhá odklízení hromadné nehody, zdržíte se v obou směrech. A práce silničářů komplikuje dopravu také na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Toužimy a na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Hradce Králové. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, děkuji, teď už Vláďa Mach ví, kam má a kam nemá jet. Já ještě zmíním, že porouchané auto výrazně komplikuje provoz na průtahu Hořicemi. Je to na trase Hradec Králové Jičín. Kolona je v obou směrech. Generál Jaroš ve studiu, ahoj.
3: Ale Vlastíku, no tak ono, já vím, kam jet. Já jsem vlastně stál v tom, co tam říkali kolegové z Globálu, od toho 5. kilometru od Rudné. Jenomže tak tam je kolona vždycky. Ale ono ještě k tomu všemu, tak tam je jedna benzínka, z té se vyjíždí, že jo, tam si všichni jezdí pro fast foodovou svačinu a do toho tam byl kamion, který byl nepojízdný, takže to všichni objížděli a pak se všichni stáčí takhle na ten Pražský okruh. Je to složitější dneska.
1: Není,
3: tam,
1: no. Je to zábavnější.
3: To není.
1: Máš si to užít.
3: Není.
1: Máš být na motorce a všichni přijedeš.
3: No, neumím.
1: Zprava nebo zleva.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: rozkošná, sympatická, výborně zpívající. Má po svém vypracovaném těle spoustu tetování na mnoha zajímavých místech. Viděl jsem pouze ta legální tetování, ale vždycky to stálo za to, ale teď jiné téma. Posloucháte Impuls, skončím dopolední vysílání pomalu a jistě Vláďa už tady je, ale my vám chceme připomenout to nejzásadnější. Radost ze života tu můžete najít v drobnostech a v maličkostech. Mezi vás napříč Českem vyráží naši experti na radost. Dnešním expertem je Mišák Ransdorf a ten se vás ptal a zajímal se o místa a o lidi, která máte spojená se štěstím.
1: Kam případně ke komu chodíte pro dobrou náladu?
2: K dětem, co trénují nebo douču. Trénuju tenis děti a douču matiku, když vidím jejich reakce na to, co tam spolu vytváříme, tak si dost zesměju.
3: Pro dobrou náladu chodím na výborný hudební festivaly, protože tam chodí výborní lidi.
1: Kam případně ke komu chodíte pro dobrou náladu?
4: Dobrá nálada je vždy utchanou, co? Grill takhle leto alebo vnitř u krbu a podobně, no, tam se vždy pobavíme hodně.
0: Počuvaj, utchanou, co? Kam chodíš ty?
5: Tak rozhodně přítelkyně a rodina, to bych řekl, a nebo mě dělá obrovskou radost muzika, já jsem takovej hudební chameleon a poslouchám naprosto všechno a ty to víš, že si tady pouštíme 80. léta, ale já si třeba pustím i současnou muziku, hip-hop, vlastně všechno.
0: Ale ty chameleone, užij si odpolední jsem vysílání, jako moby. Já tady mám jednu úžasnou a skvělou pecku.
6: Radio Impuls, radost ze života.
5: No ale to taky vlastně, to je...
0: Ota Baláš, Forkamel, Střihavka, With the Assistance, Michal Pavlíček, tedy BSP a Země vzdálená.
5: Naprosto úžasný.
0: Hezký zbytek dopoledního vysílání, ty si to pojď převzít, já jdu na tenis.
5: Užij si tenis.
0: No, Kuba Ludvík už na mě čeká a věřím, že dnes budu úspěšný.
5: Znám tě mnohem víc, vyhraješ.
0: Ne, tam jde o to, abychom propotili triko, o nic jiného přece nejde.
5: Tak užívejte propocený trika.
0: Mějte skvělé poslouchání, hezký den, je pátek 17. července a Martiny mají dnes svátek, tak popřejte.

0: pravé poledne, posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli ve zprávách koukneme do Zlína, jak to vypadá teď po požáru výškové budovy. A sledujeme taky počasí pro dnešní den. Ještě tady překliknu, bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména na západě Čech budou přehánky i bouřky silné. A nejvyšší teploty okolo 32 stupňů.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Hasiči zůstávají na místě požáru ve Zlíně, značky na místě nehody Turka byly v pořádku a Volkswagen hrozí masivním propouštěním. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začneme v Praze. U Barrandovského mostu se na cyklostezku sesunula část známé betonové plastiky Rovnováha. Nikdo se přitom nezranil a policie hned místo zajistila. Most je normálně průjezdný. Magistrát o mizerném stavu sochy, které se přezdívá Červ dobyvatel, věděl a už delší dobu byla oplocená. Shodou okolností měli radní v pondělí schvalovat její řízenou demolici a výrobu věrné repliky, která původní dílo Josefa Klimeše z roku 1990 nakonec nahradí. Video pádu skulptury je k vidění na serveru iDnes.cz. Hasiči mají ve Zlíně u požáru výškové budovy stále plné ruce práce. Zásah potrvá ještě minimálně celý víkend. Událost sleduje reportér Tomáš Zemánek. Dobré poledne, Tome.
3: Hezké poledne. Už devátý den se tenhle požár v bývalém baťovském areálu drží naživu. I v tuto chvíli hasiči nacházejí nová ohniska hoření a budovu proto nadále prolévají vodou. Navíc budou pokračovat i během víkendu. Objekt se už na dvou místech zřítil. Příčina požáru zatím není jasná, pracuje se ale s možnou nedbalostí, za kterou by viník mohl na 5 let do vězení. Vyšetřování přitom může zabrat i několik měsíců. 11-podlažní budova ve Zlíně sloužila především jako sklad zboží. Na prodej v ní čekalo asi 75 tisíc krabic s botami značky Vasky a další sortiment, dohromady v prodejní hodnotě přes 150 milionů korun. O více než trojnásobek potenciálně přišla taky firma Alpine Pro. O obojím informovali majitelé Václav Staněk a Václav Hrbek. Sklad využívala taky výrobce jízdních kol Equator Cycling nebo Zásilkovna. Té uvnitř zůstalo 9 tisíc balíčků. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Děkujeme. Značení na místě nehody poslance Filipa Turka bylo v pořádku. Policie tak přímo vyvrátila slova samotného politika, který na sociálních sítích tvrdil, že v místě žádný odbočovací pruh nebyl. Podle policistů i správců silnic, ale dočasné žluté čáry kvůli opravě vodovodu platili úplně jasně. Potvrdila to i následná kontrola. Odbočovací pruh je podle zveřejněných fotografií označený dočasným žlutým vodorovným značením, které má přednost před trvalým bílým. Celou bouračku policie dál vyšetřuje, Turek už kvůli tomu dočasně složil funkci vládního zmocněnce a vzkázal, že se rozhodně nebude schovávat za poslaneckou imunitu. Cestování vlakem mezi Prahou a Milovicemi je rychlejší a bezpečnější. Správa železnic tam totiž dokončila instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS. Na více než 40 kilometrů dlouhé trati mezi metropolí a středočeským městem denně projede 200 vlaků. Moderní systém vyhodnocuje jízdu soupravy a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne. Mluvčí správy železnic David Kabele potvrzuje, že zabezpečovač má řadu výhod.
4: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
2: Mezi Prahou a Milovicemi zatím můžou jezdit i vlaky bez zabezpečovače ETCS. Od prosince příštího roku ale trať přejde do výhradního provozu. V koncernu Volkswagen hrozí v příštích letech obří propouštění. To může zasáhnout až 140 tisíc zaměstnanců. S odkazem na závodní radu o tom píše agentura Reuters. Původní odhady přitom mluvily o 100 tisících lidí. Kvůli hrozbě úplného zavření některých německých fabrik, jako je Emden nebo Zwickau, se už v srpnu chystají velké schůzky šéfa koncernu Olivera Blumého s pracovníky. Celý automobilový gigant, pod který spadá i naše Škoda Auto, přitom zaměstnává přes 660 tisíc lidí. Zprávy jsou na konci, s vámi bude dál Vláďa Jaroš.
0: Velký letní speciál s radostí posouváme. Honzovi děkujeme za zprávy a Tomáše Kabáta máme ve východních Čechách. Poslední den v tomto regionu tam tráví ve Vinarech na Královéhradecku. Jel se tam podívat na výrobu dekorací ze skla. Za 35 minut u toho budete.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A tohle je naše Olga Lounová, maminka, jak se patří, jsem optimista. Dneska ráno.

jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Jsme tady pro vás, Radio Impuls, aby jsme vám všechno ohlídali, nejenom dobrou českou muziku, ale taky silnice. Za chvíli Michal David, největší z nálezů a ztrát, a zavřená D11, co pak nás tam přesně trápí, doprava 007 za 2,5 minuty.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, jezděte s námi, držte pevně volant, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu zůstává zavřená D11 u Jaroměře, a to směrem na Hradec Králové. Jedná se o úsek mezi kilometry 113 a 108 a dvoukilometrová kolona je tady v protisměru u Jaroměře směr Náchod. Pořád je také zasekaný příjezd do Hořic směrem od Hradce Králové na D35. V Hořicích totiž blokuje dopravu porouchaný kamion. Doprava před Hořicemi tak se vleče i v protisměru od Jičína na Hradec a další porouchaný kamion blokuje provoz na trase mezi Vysokým Mýtem a Opatovicemi nad Labem u Stradouně. Kolona je tady z obou stran a ještě jeden pohled, trasa Praha-Tábor, 6-kilometrová kolona je u Benešova. Jak pak to jede u vás? Hlaste se nám, máme k tomu skvělou žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, zdarma stáhnete do svých telefonů a už jste v jasné 100% komunikaci s námi. Šťastnou cestu, pohled do celé republiky.

0: patra. Naladili jste si Radio Impuls, dobře děláte a aspoň jste si to nacvičili na ten zítřejší večer, protože v rámci českých prázdnin vysíláme také víkendové koncerty, víkendové živáky a zítra v 8 večer to bude se skupinou, která vznikla, pojďme si připomenout tu historii, v roce 2012. Od té doby kluci hrají a vyhrávali se až do té velké současnosti a už 2 roky po svém vzniku tak dostali svého prvního anděla za objev roku v roce 2014. My se na vás těšíme, většinou pánové, k tomu jedna dáma, to je skupina Jelen. Zítra živák se 4 Ačky na Impulzu v 8 večer. Kapela Jelen nám bude dělat radost. Nalaďte si Radio Impuls.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Baví se dva kámoši a jeden říká, člověče, já bych hrozně rád pozval Kristýnu k sobě domů, ale bojím se. Čeho? Jako, že by nepřišla? Ne, že by neodešla.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
8: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jí jmenují báječní muži s klikou?
7: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
9: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
16: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
20: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
21: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: máte rádi sérii básníků tak jako já, tak si za chviličku hudebně pochutnáte v Impulzovic krabičce Iveta Bartošová, Karel Černoch v tom. A teď cestujeme.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Ano, máme rádi české prázdniny, proto se jim věnujeme. Celý tento týden jsme s naším letním speciálem ve východních Čechách a poslední den v tomto regionu tráví náš reportér Tomáš Kabát, mimo jiné ve Vinarech na Královéhradecku. Jel se tam podívat na výrobu dekorací ze skla. Tomáši, pěkné odpoledne.
2: Vstupuju do ateliéru Hlubý dům, jsou tady různé dekorace ve formě vitráží, vidím tady před sebou i několik obrazů a několik pracovních ploch, kde tyto své výrobky tvoří paní Dana Kibicová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak proč Hlubý dům?
3: Tady na střeše se nám usídlil ztracený holoubek a byl tady asi týden a já nevěděla, co s ním. Nikdy jsem holuby nechovala. No a tak se mi ho zželelo. Začala jsem holoubky chovat, dozvěděla jsem se něco o nich. No a teďka při své tvorbě je to pro mě inspirace, tak se na ně koukám přímo z okna ateliéru.
2: Zároveň se nám tady pod nohama proplétají psy, i k těm máte velký vztah určitě.
3: Určitě máme tady dva nalezence a jedno jezevčíka.
2: Pojďme k té vaší tvorbě. Jak jste se k tomu dostala?
3: Oni mi tady naráželi holuby do oken. No a tak já jsem potřebovala něco pověsit na ty okna, tak jsem se tak dostala k těm vitrážím, i když já mám k tvorbě jako blízko celý život, protože maluju. No a tak jsem tak nějak přirozeně přišla k tomu sklu a to teďka miluju moc.
2: S jakými dalšími materiály ještě pracujete?
3: Dělám i cínované šperky, takže pracuju s cínem, se sklem, s drahými kameny. Dělám i mozaiku, takže tam se používají zase různá lepidla a tu mozaiku pak třeba zalívám do epoxidu.
2: A kdo je váš typický zákazník?
3: Můj typický zákazník, no to jsou lidičky na trhu, který já strašně ráda vidím a strašně ráda s nima mluvím, protože oni mi říkají ty svoje příběhy. To není jako, že když přijdete do obchodu a tam si koupíte rohlíky, neříkáte, proč si jedete koupit, ale ty lidi mi říkají, proč si to chtějí koupit, kam si to dají. Dokonce se dozvím kolikrát i nějaký ty životní příběhy, osudy, takže je to skvělý na trhu.
2: Říká Dana Kibicová a my si přejdeme za hodinu k nějaké tvorbě.
3: Ano, předvedu vám holubičku, ale nebude to ta tělocvičná, ale ta ze skla.
2: Těšíme se, zatím naslyšenou.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: a neumíš.
1: Pravou Štěpánku, pravou, takhle jsme hráli v Impulzovic krabičce, filmové básníky. Velká vzpomínka, za chvíli je třeba Petr Nať nebo Verona a už 5 kilometrů měří kolona na D1 za Modleticemi směrem z Prahy na Brno. Podrobnosti budeme mít v dopravě 007 za necelé 2 minuty.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Milujeme muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré páteční odpoledne, držte volant, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Propojení s globálem v pořádku, Lenka Roštoková, Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu zůstává neprůjezdná dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové mezi exity 113 a 108. Kvůli ucpanému kruhovému objezdu popojíždí kolona také v protisměru na D11 na příjezdu do Jaroměře. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru zasahují záchranáři u hromadné nehody. Průjezdní je pouze jeden pruh a kolona má 5 kilometrů. Na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na D10 z Prahy do Turnova vás zdrží omezení mezi 39. a 42. kilometrem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Ucpaná silnice 3 z Prahy do Tábora mezi Mračí a Benešovem. A na dálnici D35 na příjezdu do Hořic od Hradce Králové se tvoří kolona kvůli nepojízdnému kamionu na kruhovém objezdu. Z Global Assistance, Lenka.
1: No panečku, jak je slyšet, už se nám ten pátek začíná i po pravém poledně projevovat. Další kolony ještě sledujeme na trase mezi Vysokým Mýtem a Hradcem Králové mezi Ostrovem a Uherskem. A ještě se zdržíte také třeba na D7 u letiště Václava Havla před Prahou. Tak budeme to hlídat společně s vámi, pomozte nám přes žlutou mobilní aplikaci a připravte se na nejhorší. Je tady pátek, to myslím na cesty, a taky ten pátek vlastně je i to, abyste se připravili na nejlepší víkend před námi. Hey.

0: Bude 13 hodin, naladili jste si Radio Impuls, hezké páteční odpoledne, konečně páteční, když přežijeme ty těžké cesty na silnicích, to samozřejmě nebude jednoduchá věc a silné bouřky, ty se opět ženou na Česko, varovat budeme ve zprávách v jednu, Honza nám poví podrobnosti, dneska bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo, čekáme právě bouřky a to hlavně na západě Čech, teploty okolo 32 stupňů.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: V Česku hrozí bouřky. Die hlásí úhyn ryb a pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Právě teď začíná platit výstraha meteorologů. Do Česka míří studená fronta, která přinese silné bouřky hlavně na východ země. První blesky se sice objevily už ráno v Krkonoších, ale to hlavní prý vypukne odpoledne na pomezí Čech a Moravy, ve východních Čechách a na Vysočině. Podle meteorologů hrozí kvůli silnému větru nárazy o rychlosti až 90 km v hodině, přívalové srážky a ojediněle i velké kroupy. Na západě republiky by měla být situace klidnější, slabší bouřky tam dorazí až večer z Německa, kde už mají bohužel na svědomí jednoho mrtvého a několik zraněných. Na Dyji sčítají uhynulé ryby. Kritickou situaci pod jihomoravskými novomlýnskými nádržemi sleduje i reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome.
5: Hezký den. Ryby na místě hynou kvůli přemnoženým sinicím, které v řece spotřebovaly příliš mnoho kyslíku. Zmíněné mikroorganismy se do vodních toků dostaly právě z novomlýnských nádrží a situaci se snaží aspoň zmírnit hasiči, vodohospodáři i rybáři. Příliš pozdě je ale pro obrovské množství už uhynulých ryb, které se hromadili na výpusti ze Staré Dyje do Dyje. Podle aktuálního odhadu je mrtvých živočichů asi 1,5 tuny. Situaci v regionu dala vzniknout dlouhodobé sucho a neobvyklé červnové horko. Právě tyto podmínky umožňují sinicím rychlé množení. Rybám se dá pomáhat buď to jejich přesouváním pryč ze zamořené vody, případně jejím prokysličováním pomocí rozstřiku. Pokud zůstaneme v oblasti Dyje, potíže tohoto ražení jsou opakujícím se fenoménem. Roku 2022 zahubili dokonce 40 tun ryb. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun na to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánů v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí, podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Moravské zlato je v ohrožení. Na Valašsku, na Slovácku i na Hané padají švestky předčasně k zemi, často už ve fialovém provedení.
6: Důvodu toho, že už pěkně zabarvené švestky míří v červenci ve velkém k zemi, bývá více. Tentokrát jednoznačně sucho, sucho a sucho. Švestky se nečekaně výborně vyrovnaly z mrazy, ale jejich slušnou úrodu následně decimovala brutální horka a sucho. Pár kapek v posledních dnech asi jen tak nepomůže, ale platí. Kde přeci jen zapršelo více, je pořád ještě šance na velmi slušnou úrodu. Povidla a slivovice šeptají. Sucho, už nikdy více. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Obří raketa Starship od SpaceX v noci na dnešek zůstala na zemi. Systém totiž necelou sekundu před vzletem let přerušil. Motory se sice na moment zažehly, ale automatika je hned v zápětí vypnula. Podle šéfa firmy Elona Muska se nespustily všechny motory tak, jak měly. Technici teď musí dva motory Raptor vyměnit a další pokus o start 13. testovacího letu z texaské základny plánují na začátek příštího týdne. Ze zpráv je to vše, dál vysílá Vláďa Jaroš.
0: Tak tam mají problémy, taková technologie a mají problémy a my tady krásně bez starostí vedeme české prázdniny. Propojíme se opět s Tomášem Kabátem do Vinar na Královéhradecku a Tomáš nám dneska představuje regionální řemeslníky, bude to za 35 minut.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls.
0: právě ruční prací vznikají skleněné dekorace vitrážovou technikou Tiffany. Přesně si objasníme, o co jde, a teď Lucie Bílá bude mlátit do žárovek, alespoň ve videoklipu SMS.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Tohle je dílo Terezy Maškové, hořkosladký válčík. Posuďte sami, jak se vám líbí, jestli už se vám to vrylo pěkně pod kůži. Divoký byl pocit, to už bude klasika. Za pár málo chvil a z 90. let dorazí projekt Boyzone. Mimochodem spojili se taky kluci z Westlife a Boyzone a jmenuje se to Boys Life dneska. A vystupuje tam jeden člen kapely Boyzone a jeden člen kapely Westlife. A takhle se to spojilo oba boybandy dohromady. Takhle můžeme vidět a je to teda geniální hudební zážitek, měl jsem tu možnost, tak za chviličku Boyzone, tehdy ještě odděleně, na to zavzpomínáme společně už s avizovaným divokým bylem a taky D11 na silnicích, ta nás stále trápí, pořád se tam odklízí následky nehody. Podrobnosti pro vás za 2,5 minuty.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké páteční odpoledne, vítejte tady u nás na Impulzu, zdravíme za volant, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následků nehody tak je zavřená D11 u Jaroměře směrem do Hradce Králové. V protisměru z Hradce na Náchod je u Jaroměře skoro 4-kilometrová kolona. Víc jak 2 kilometry potom měří kolona na D11 za Prahou směr Hradec Králové. Další kolony ty sledujeme na trase z Hradce do Vysokého Mýta na konci D35 u Ostrova, nebo také na D1 mezi Rousínovem a Holubicemi na tahu Vyškov Brno. Krokem to jede také třeba na Pražském okruhu v úseku Ruzině Ořech směrem na Modletice a další kolonu tu vidíme na tahu z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Zatím to je aktuální páteční stav, lehce po 13. hodině. Jak se to dál bude vyvíjet, uvidíme, ale potřebujeme vaši pomoc. Spojme síly přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: se pochlubte, kdo z vašich milionových kolegů vám dneska do práce přinesl svačinu nebo vám udělal kafe v kuchyňce. No, ten si zaslouží, abyste mu zahráli 7 pecek v kuse bez reklam a ještě mu k tomu poslali nějaký vzkaz a ostatní se budou muset polepšit. Objednávky, abyste zahráli 7 pecek pro své milionové kolegy, přijímáme jednoduchou cestou www.impuls.cz a každé všední dopoledne hned po 9. vám hrajeme.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my men and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: To se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
15: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Roxette s námi už příští týden na Benátské s Impulzem. Těšíme se moc, že se uvidíme, předtím ještě procestujeme republiku.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Po hodině se teď vracíme do ateliéru Hlubý dům ve Vinarech na Královéhradecku. Tam ruční prací vznikají mimo jiné skleněné dekorace, a to vitrážovou technikou Tiffany. Přišel na to reportér Tomáš Kabát v rámci letního speciálu České prázdniny s rádiem Impuls, kde představujeme právě i regionální řemeslníky. Tomáš před hodinou sliboval, že se k nám pokusí výrobu lokální umělkyně zprostředkovat ještě mnohem lépe. Pojďme na to, Tome, můžem tě poprosit?
2: Pěkné odpoledne přímo z dílny paní Dany Kibicové, která vytváří mimo jiné vitráže.
3: Dobrý den, teďka budeme řezat kus skla, tady vyřízneme křídílko od holubičky.
2: Takže vy máte na skle předkreslený ten tvar?
3: Tak jak si to nakreslím, tak to mám.
2: Ano, a teď jste to...
3: Teď jsem to vyřízla.
2: A čím?
3: No, je to takový řezátko, co používají klasický sklenáři. Takže použijeme takhle kleště a ještě to takhle, jo. Vlastně si to zhruba připravím a potom to budu ještě brousit, aby nám to krásně zapadlo k těm ostatním dílkům. Takže se to bude brousit na brusce.
2: Teď přecházíme k brusce.
3: Jo, takhle se to... Člověk musí věřit svým čárám, jinak se to nikdy netrefí. Sklíčka se musí zbrousit do správného tvaru, obalí se to do měděné pásky a pak se to pájí cínem.
2: Můžeme si předvést?
3: Určitě.
2: Teď tady přicházíme k pájce.
3: Nejdřív se musí potřít ty spoje tavidlem. Spojím si to takhle zatím jenom body. Jo. Ty spoje musí být hladké a pěkně do obloučku, jo? Žádný prostě matlání, to nesmí být.
2: Propojujeme spolu
3: ty jednotlivé dílky té malé vitrážky. Tohle je vlastně taková vitrážka do okna, jo? A takhle, když už tam mám ty body, prostě, tak už se mi ta vitrážka nepohne. Tohle je jako malá, takže nemusím tady vymýšlet nějaké zalepování. Děláš tím zvuk.
2: Tak a krásně jsme propojili několik skleněných dílků k sobě a vytvořili jsme obrazec. Dana Kibicová před mýma očima vyrobila vitrážovou dekoraci vyobrazující holoubka. Díky za ukázku, na shledanou.
3: Děkuju, přeju všem krásné léto.
2: Hezké léto přeje i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

žijeme českou muzikou. Karel Gott, Impulzovic, Krabička a zpěvák kapele Miraj Navrátil, tak si teď na festivalu v Ostravě vzal paruku, stoupnul si do areálu s kytarou, začal zpívat a údajně ho vůbec nikdo nepoznal před svým vlastním koncertem s kapelou Miraj. My za chviličku si zahrajeme i přes to všechno a taky nás čeká pár legend, třeba Whitney Houston, a předtím se ještě vydáme na silnice, spousty kolon totiž sledujeme, a to na dálnici D1 u Brna, u Ostravy, ale i jinde. Podrobnosti budou z globálu už za 2,5 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Páteční pomoc je tady, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková s námi, Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu je neprůjezdná D11 na výjezdu z Jaroměře na Hradec Králové mezi exity 113 a 108. Kvůli ucpanému kruhovému objezdu popojíždí kolona i v protisměru na D11 na příjezdu do Jaroměře. Na D1 na 17. kilometru směrem z Prahy na Brno bourala dvě osobní auta. Kolona je od 10. kilometru a další zdržení vás čeká mezi 19. a 23. kilometrem. Před Brnem směrem od Prahy je přerušovaná kolona od Domašova. Dál vás čeká kolona před omezením na 209. kilometru u Holubic v obou směrech. 5-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně. A na trase z Turnova na Liberec se v obou směrech zdržíte v koloně před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Global Assistance Martina.
1: Ještě pokračujeme, dálnice D1, ta je zasekaná u Ostravy. Tady je 5-kilometrová kolona směrem od Přerova na Polsko. Je potřeba s tím počítat, potřeba počítat s tím, že je pátek a bude se to zhoršovat, ale jsme tady a pomůžeme vám to obět. Pomáhejte i ostatním přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Žijeme českou muzikou i s kapelou Miraj. Za chvíli 14. hodina, žhavé zprávy ze Šumavy přineseme ve zprávách ve dvě s Honzou Vargou. A dneska bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky na západě Čech. Hlavně tam můžou být silné, tak opatrně. A nejvyšší teploty okolo 32.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dovíme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: V Národním parku Šumava hoří les, čtyřnásobný vrah Vacík je po smrti a centrum Prahy trápí Airbnb. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: V Národním parku Šumava hoří les v těžce přístupném terénu. Plameny tam zasáhly kořenový systém. Požár se podle hasičů sice dál nešíří, ale na místě hoří plocha 50 na 50 metrů. Cisterny se kvůli špatnému terénu nedostanou až k ohni, takže hasiči z okolních stanic museli natahovat hadice na dálku přes půl kilometru a navíc s velkým 100-metrovým převýšením. Na místě teď zasahuje několik jednotek profesionálů i dobrovolníků z okolí. Bývalý policista Bohumír Vacík, který si odpikával do životí za čtyřnásobnou vraždu z 90. let, zemřel ve vězení. Smrt jednoho z nejznámějších českých doživotně odsouzených vězňů potvrdil mluvčí plzeňského soudu. Vězeňská služba ale detaily a příčinu úmrtí odmítla komentovat. Vacík seděl za mřížemi od roku 1996 za chladnokrevnou popravu vrátného a tříčlenné vietnamské rodiny, včetně šestiletého dítěte a těhotné ženy. Činem se tak chtěl zbavit svých dluhů. Soudy ho tehdy označily za nevyléčitelné psychopata bez šance na nápravu. Naposledy si trest odpikával v pražské pankrácké věznici.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
9: V horku je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky. Apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. Podle výstrahy meteorologů tropické teploty dnes hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek v horku se prodlužuje spolu s vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
10: Fyzicky náročné úkoly, práci na přímém slunci nebo v horkých provozech plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
9: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, v zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
11: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandardný s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, Vláďa Jaroš za mikrofonem a pozor, jako Češi máme problémy se závislostmi. Přineseme za 35 minut souhrn těch nejtypičtějších pro nás. A teď nabízíme kapelu Krištof hned teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Impuls. Několik nádherných obratů textových přinese za chvíli náš další letní hit od Ilony Čákové. Léto, záda mám trošku spálený a mě to vůbec nevadí. Nebo když hvězdy budou svítit, tak Ilona smolnou větví oheň zapálí. No, za chviličku si budeme zpívat, moc se na to těšíme. A D1, tam tedy se netěšte, jestli tudy budete mířit u Ostravy směrem na Polsko, je tam kvůli zúžení problém a celkové shrnutí naší republiky, jak to v pátek vypadá, řekneme si za 2,5 minuty. Těšíme se na Ilonu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné páteční odpoledne, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení tak je uspaná D1 u Ostravy směrem na Polsko i na Přerov. Další dlouhé kolony na D1 sledujeme v okolí Brna taky z obou stran. Několika kilometrová kolona je na rakousko-českém pomezí před Mikulovem na trase z Vídně do Brna a kvůli odklízení následků nehody kamionu je pořád zavřená D11 u Jaroměře směrem do Hradce Králové a v protisměru na D11 u Jaroměře 5-kilometrová šňůra aut, a to ve směru na Náchod. Pokračujeme. Po nehodě tak se hodně ucpává D10 u Mladé Boleslavy směrem z Prahy do Turnova a další kolony vidíme třeba na Pražském okruhu před Ořechem směrem od D5 k D1. Teď je to momentálně všechno, ale ta situace páteční se tak rychle rozvíjí, že vás prostě potřebujeme, tedy žlutou mobilní aplikaci využívejte a jeďte s námi, ať to všechno dneska spolu zvládneme projet a víkend začne co nejdříve. Teď už taky pojďme cestou muziky, anebo pojďme, jak chcete. Ilona Čáková, Letní Ilona a teď Adele.

0: prostě cítím, umím si to představit, tu vůni opalovacího kokosového krému. Jelena Čáková, léto prožíváme tady u nás i v rámci českých prázdnin na Impulzu. Za chvíli pokračují Eláni a co naše hra halo tady Impulzovi. Dneska ráno před víkendem poslední telefonování a Roman, třeba se mu chtělo spát, nebo nemohl zrovna, byl v práci, nebo někde tankoval, prostě vytípl nám telefon a to bylo drahé vytípnutí. Tak pro vás v pondělí bude šance, abyste si to zopakovali a mnohem úspěšněji, tedy registrujte se do hry www.impuls.cz a říkejte nám halo, tady Impulzovi.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dobré páteční odpoledne, posloucháte Impuls, jestli jste právě v přípravách na víkend a balíte se třeba na nějaké kempování, my to podpoříme, pomůžeme vám v Impulzovic krabičce jednou táborákovkou. Teď se ale budeme věnovat něčemu konkrétnímu, ještě mimo váš víkend.
1: Svět kolem nás.
0: Ano, Češi totiž mají problém se závislostmi, souhrn těch nejtypičtějších přináší magazín Téma a zpracoval ho taky náš reportér Tomáš Zemánek. Tome, dobré odpoledne.
2: Hezký den. Pokud bychom to hodně zjednodušili, každá věková skupina u nás má své favority. Ty nejmladší vídáme s nikotinovými polštářky v puse, popularitu nabral taky často diskutovaný kratom a mimořádně rozšířeným se stalo vapování, to je to inhalování většinou ochucené páry z tekutých náplní, kapes elektronických přístrojů. Kouření tomu se věnují i dospělí, kteří se pořád častěji uchylují ke klasickým cigaretám. Podle týdeníku Téma je ale zrovna tady vidět postupné zlepšování situace. Jinak je to bohužel s alkoholem, protože tam je naše produktivní populace stále mezinárodní elitou. No a co je možná nejzajímavější a trochu nové, začíná se mluvit taky o problematickém chování seniorů. Vypadá to, že tu máme asi 100 000 důchodců se závislostí na lécích.
0: Tahle poslední zmíněná věc, tedy závislost na lécích, jak pečlivě už jí mají lékaři nebo vědci zmapovanou?
2: No právě, že moc ne. Příliš zemí si ji zatím nevšímá a proto na ní je i náš zdravotnický systém trošku krátký. Potíž je v tom, že lékař může do takzvaného lékového záznamu pacienta nahlédnout jenom s jeho souhlasem. A pokud si je senior svého nebezpečného nakládání s léky vědom, nemusí na to dojít. Navíc může jít o na pohled vitálního člověka, což lékaři odhalení skutečnosti ještě komplikuje.
0: Když se bavíme o závislosti na lécích mezi seniory, tak předpokládám, že půjde hlavně o prášky na bolest. Potvrdíš to?
2: Ano, starší lidé se často a vědomě předávkovávají léky na bolest, kterým ale sekundují prášky na psychiku. Jenže efektivní a správné řešení by často bylo velmi drahé, už jenom proto, že u uživatelů různých léků zároveň musí jakákoliv alternativa brát v potaz všechny souvislosti.
0: Magazín Téma k problematice závislosti připravil obsáhlý rozhovor s adiktologem Michalem Mijovským. S malou ochutnávkou byl teď ve studiu náš reportér Tomáš Zemánek. Tome, díky.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Impulzovic, krabička, brontosauři, na kameni kámen. A jak máte rádi bustavy? Pečete si ho jako normální lidi, tak jakože máte ho vevnitř teplý a krásně opečený, anebo si děláte černocha takového toho, co možná i sundáte z toho napichovátka, že se vám potom hned rozpadne v prach? Nejsou jiné typy lidí. Tak podle toho taky poznáte svého kempaře. Vydáme se na silnice, abyste mohli dojet třeba do svého kempování, protože teď třeba kolonu máme na D10 u Mladé Boleslavy, nebo i na D11 u Jaroměře směrem z Prahy. Doprava 007 za 2,5 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, pomůžeme, pátek začíná být komplikovanější, tak to prostě je. Global Assistance Martina Podleská začne.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne, dobrá zpráva z D11, po nehodě kamionu mezi exity 113 a 108 na výjezdu z Jaroměře na Hradec Králové už je dálnice průjezdná levým pruhem. Na D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy směrem na Turnov havarovalo nákladní auto. Kolona má 4 kilometry a v protisměru 2 kilometry. Na trase z Turnova na Liberec se v obou směrech zdržíte před omezením u Hodkovic nad Mohelkou, dále před Libercem a na průtahu Liberce směrem na Chrastavu. Na D1 na 11. kilometru směrem z Prahy na Brno v levém pruhu bouralo osobní auto s nákladním, kolona má kilometr. Další kolona je mezi 15. a 23. kilometrem a přerušovaná kolona je mezi Domašovem a Brnem. Ve směru na Vyškov se popojíždí mezi 202. a 209. kilometrem a před Brnem je kolona ještě od Vyškova mezi 201. a 196. kilometrem. Global Assistance Martina.
1: Uvařte si kafe, ještě nekončíme. 4-kilometrová kolona, ta se sune na Pražském okruhu za Zlíčínem na trase Ruzyně Modletice. Další kolony potom sledujeme na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A tečkou za touhle dopravní relací, tak budeme tečku mít pozitivní. Kolony na D1 u Ostravy se pozvolna rozjíždějí, a to v obou směrech. Máme i dobré zprávy a snad jich bude přibývat. Uvidíme v průběhu dne, jak to vypadá při vaší cestě na víkend. Přes žlutou mobilní aplikaci kontaktujte nás kdykoliv. Teď to bude všechno mít také ve své režii Petr s Renatou. Ahoj, zdravím vás.
3: Ahoj.
4: Hezké odpoledne, ahoj. I dneska nás čeká velké výletování. Půjdeme v čase dneska do roku 1985, ze kterého budeme chtít vylovit 18-leté mladší nebo starší.
3: Jasně, já třeba na první dobrou si pamatuju Spartakiádu. 85.
4: No jistě Poupata.
3: Poupata, přesně.
4: Když se podaří, co se dařit má.
1: Jo? Já si to pamatuju taky, ale narodil jsem se až o rok později. Já jsem dostal po rodičích ty gramodesky, takový ty maličký, který byly na rychlost 45 a museli jste uprostřed dát ten špuntík, jinak to hrálo jako...
4: Jo, ta deska jezdila trošku, ano.
3: Taky měli naši, jasně.
4: Bežový prostě.
1: Jo, ne, to bylo úžasný. Ale ty Poupata tam mám a z druhé strany byl taky Michal David, když jste to otočili, Chvíle zrání tam bylo.
3: Hezky.
1: No taky ty Spartakiádní, že jo?
3: Dobrá ano, vzpomínka.
4: Strana A, tak... strana B.
1: Co jsem nestihnul, když jsem se narodil v 86. jsem se doučil.
3: No a máme je. Ještě poslední dva lístky na Benátské dneska.
1: No, parádní pátek.
4: Poslouchejte
1: Petra s Renatou, užijte si to. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Odpolední impuls. Minuta a půl před 15. hodinou Honza Varga připravuje zprávy. Všichni s napětím očekávají, co se stane na těch totemech u pump. Víc o tom ve zprávách. Potom další česká muzika Jeleni s Janou Kiršner. Co bylo dál a co bude venku, tak to ví Renča.
1: No zítra ještě sem tam přeháňky a bouřky hlavně na horách a teploměr ukáže 23 až 27, na jihovýchodní Moravě až 30 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
3: Víkend s rádiem Impuls.
4: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli? A na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
3: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Stát naposledy reguluje ceny paliv. Otrava oxidem v Olomouci má jednu oběť a policie hledá 13-letého Patrika. Zprávy v 15 hodin má Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Tak prozatím naposledy. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může ode dneška zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Policie vyhlásila pátrání po 13-letém Patriku Čurdovi, který ráno zmizel z domova v Krnčicích na Třebíčsku. Chlapec o sobě nedal vědět, nemá u sebe mobil a podle policistů se může pohybovat na červeném kole směrem na Brno, kde má osobní vazby. Patrik měří kolem 160 cm, na sobě má zřejmě tmavé kraťasy, zelené tričko a možná sebou veze černý batoh. Pokud chlapce uvidíte, okamžitě volejte tísňovou linku 158. Bruntálsko čekají dopravní komplikace. Ve městě Albrechticích se bude od pondělí 4 měsíce opravovat silnice první třídy číslo 57. Průtah se dočká výměny asfaltu, úpravy krajnic nebo obnovy značení. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že rekonstrukce zhruba 2-kilometrového úseku bude rozdělená na etapy.
7: A řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
6: Silnice 1/57 vede od polských hranic přes město Albrechtice, Krnov, Opavu nebo Nový Jičín na Slovensko. Je možné se z ní napojit na dálnice D1 a D48, které kříží. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém olomouckém pivovaru z konce června má jednu oběť. Jeden ze sedmi přiotrávených dělníků v nemocnici zemřel a případ proto převzali krajští kriminalisté. Neštěstí se stalo v Holici při bouracích pracích, kdy dělníci v uzavřené místnosti pustili proudové čerpadlo, ze kterého začal jedovatý plyn unikat. Dva muži tehdy na místě upadli do bezvědomí a když se jim ostatní snažili pomoct, začali kolabovat taky. Policie kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím neupřesnila, z jakého trestného činu viníky podezřívá. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
8: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazu zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plas na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situace zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: A 3 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radio Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu s vámi od teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi budeme vzpomínat na rok 1985 už za chvíli.
0: A teď už Jeleni s Janou Kerschner. Co bylo dál? Hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: krásný odpolední impuls, 7 minut po 15. hodině. No a dál půjdeme zpátky vlastně se podívat do jednoho z vybraných roků.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes míříme do roku 1985, tak si to představte, vy jste plnoletí, je vám 18, to znamená, že letos budete slavit 59. Jak jste se tehdy měli, jak jste trávili třeba volný čas, nebo už jste pracovali, pamatujete si třeba výplatu z toho roku? Pište nám nejen vy 18-letí, ale i vy, kteří si z roku 1985 pamatujete jakýkoliv příběh. Náš WhatsApp je stále stejný, 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: V lednu 1985 jsme zažívali extrémní mrazy. V Třeboni bylo až minus 30, na Jizerce dokonce minus 41 stupňů. Zamrzalo uhlí, vodovody i labutě na Labi, jak nás tehdy o tom informovala Československá televize.
3: Stovka těchto labutí nalezla útočiště před mrazem v JZD Vysoká nad Labem u Hradce Králové. Některé z nich musely být z ledu na Labi doslova vysekány. A protože i stav ostatních byl kritický, rozhodli se družstevníci a Králové vyhradečtí ochránci přírody labutím pomoci. Tady v rozestavěné stáji přečkají nepříznivé počasí, aby se mohli vrátit na řeku v krajském městě.
2: Tak snad to tehdy dobře dopadlo.
0: No, to byly tehdy mrazy neuvěřitelný.
2: Nicméně, když byla na Strahově v roce 1985 historicky poslední československá spartakiáda, tak to už takové mrazy samozřejmě nebyly. Takže tam holky, to byly ty holky z druhého stupně,
0: podaří,
2: základní
0: co se
2: školy.
0: Tma,
2: jasně.
0: Růže, spoupěte,
2: šelinky,
0: ano.
2: Červený trikot s bílým prohem. Pamatuju si to, protože jsem cvičila taky poupata.
0: No, jistě, tak ono to bylo spojené s tou propagandou, ale za mě jako krásný. To bylo super, to bylo radost pohledě na to.
2: Tak, já bych chtěla říct, že my děti jsme v tom propagandu neviděli, my jsme prostě cvičili. Jo?
0: No, to bylo bezva. No a v roce 1985 v Brně začalo fungovat autobusové nádraží z Vonařka.
2: Tak teď to všechno vysvětluje, že to, jak vypadá, že je opravdu hodně starý.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Pojďme se do toho 85. roku vrátit i muzikou. Dalibor Janda, pojď dáme řeč. Pojď, dáme.

No už máte mozečky usazené v roce 1985, tak z nich vylovte nějaké vzpomínky a dejte nám vědět, jaké to bylo. Vám tehdy bylo 18, ale i méně nebo třeba více. Čekáme na vaše příběhy, co se vám z toho roku 1985 vybaví. Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007. A v roce 1985 vás ještě přidržíme muzikou, protože Starship přišli s touhle peckou We Built It This City. Tam je

0: Plodní impuls za chvíli Marek Ztracený a Léto 95, bezvadná česká letní muzika, takže se můžete hezky naladit na další letní víkend červencový. My sledujeme i silnice, silný provoz na D1 a taky je špunt na trase mezi Starým Městem a Buchovicemi. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A taky teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení je obousměrná kolona mezi Starým Městem a Buchlovicemi, a to na trase Uherské Hradiště Brno. Silný provoz sledujeme na D1 v okolí Brna směrem z Prahy na Vyškov. Krokem to jede v úseku Modletice Mirošovice ve směru Praha Brno. Klasické páteční slabé místo. Několika kilometrová kolona je na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta, stejně jako v protisměru na průtahu Hrušovou. 4-kilometrový plechový had se plazí na D11 u Jaroměře, a to směrem od Hradce Králové na Náchod. Problémy pokračují také na trase z Jihlavy do Znojma v úseku Bílanec-Stonařov. A více jak 4 kilometry má kolona na D10 před Mladou Boleslaví na tahu Praha-Turnov. A další kolony jsou třeba na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem na trase Ruzyně-Modletice. Tak hlavně v klidu, v pohodě, ideálně s úsměvem. Zapojte se taky do dopravy 007 605 222 007 je číslo. Máme i žlutou mobilní aplikaci, kam to můžete skvěle a pohodlně nahrát. A klidně si za volantem můžete zpívat. Třeba právě teď s Markem Ztraceným. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu Impulzem.

0: Rádio Impuls v pátek odpoledne 15.23, aktuální čas, a pokračujeme ve vašem vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na Rádio Impuls.
2: My dneska vzpomínáme na rok 1985, na WhatsApp mám napsala Iva. V roce 1985 jsem maturovala na chemické průmyslovce, bylo to už v květnu, právě kvůli spartakiádě. V srpnu jsem nastoupila do práce za 3100 korun hrubého, tak není to Iva, byla to Míla.
0: Věra měla ten rok fofr. V 85. to byla síla, bylo mi 18, byla jsem poprvé těhotná, dodělávala jsem učňák a taky jsem se vdala a nakonec se mi ještě i narodila v říjnu dcera. Byl to mazec, podobně nabitý rok měla i Blažena, všechno to, co Věra stihla v 85., tak stihla Věra taky.
2: No a v roce 1985 mám vzpomínku Standa, který nás zdraví, bylo mi tehdy 13 a doteď si pamatuju, jak hokejisté tehdy ještě ČSSR vyhráli v Praze mistrovství světa v hokeji, to je pravda. Na hodně hráčů si pamatuju dodnes. Spíše Standa, Králík, Lukáč, Rusná, Klála, jasně.
0: No jo,
2: jména.
0: To byla jména. Jirka si vzpomíná na tehdejší mrazy. Byl jsem na vojně v Přáslavicích a v lednu bylo i minus 35.
2: No a jsme v roce 1985, možná jste i vyšli tehdy do kina na druhý legendární díl série o básnících, jak básníci přicházejí o iluze. Režisér Dušan Klein a kámoši Pavel Kříž je jako Štěpán Šafránek a David Matásek jako Candy, takže pokud jste tehdy taky byli v kině, tak nám určitě napište, jestli jste byli nadšení tak jako my z filmu o básnících.
0: No, jestli máte nějaký příběh spojený s rokem 1985,

0: Radio Impulse v pátek odpoledne, jestli před víkendem máte nějaké bláznivé nebo pubertální nápady, je to velmi v pořádku, my to ještě podpoříme. Za chvilku zase česká muzika, Xindl X a Puberťák, no a taky s vámi musíme dokončit vzpomínání na rok 1985, tak za chvilku.
1: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
9: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 80.

0: 49 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Polední impuls 5 minut před 3:15. No a taky musíme s vámi dokončit velké vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tentokrát jsme se s vašimi příběhy vrátili do roku 1985. Na WhatsApp se nám ozval Roman. Mně bylo sice teprve 11, ale pamatuju si, že jsme každou druhou neděli chodili do kina za 9 korun. A v létě byly kempy, narvané stany.
0: To si pamatuju taky, no a kino za 9. Heleno, pecka! Jestli bylo na co koukat, to je další otázka. Na tento červencový týden roku 1985 ráda vzpomíná Jana. Narodil se mi syn, my byli vysokoškoláci, takže do toho bylo učení. Až se divím, jak jsme to vůbec všechno zvládli.
2: No, to dneska nevím, jestli vysokoškoláci si troufnou pořídit ještě dítě.
0: No,
2: tehdy rodiče byli drsoni. Marek z Ostravy Poruby se tehdy učil v OKD, od základní školy jsem fandil Baníku a pamatuju si, že v tom roce 1985, na který vzpomínáte, jsme skončili čtvrtí za Spartou, Bohemkou a Sláví a náš Ivo Knoflíček byl nejlepší střelec celé ligy.
0: No jejda, a tohle příběh. Petra se tehdy v 85. narodila. Bylo to 21. prosince v porodnici v Jílemnici. O 2 dny později se ve stejné porodnici narodil chlapeček. Za dalších 18 let jsme se potkali a jsme spolu doteď.
2: To je hezký, že?
0: Ty bláho, no to je až neuvěřitelné.
2: No, to je takový to, jak když na to rande a kdy ses narodil. Neříkám, že jo, na prvním rande. A teď zjistí, že já taky, kdy ty? Já 21, já 23. No a tam ten příběh vlastně končí, protože stejně od sobě nevěděli, že jo? No, ale možná byly maminky kamarádky.
0: No, jasný.
2: Nicméně napsal nám i Petr, který si mimo jiné vzpomíná, že nástupní plat stavebního technika byl tehdy 1050 korun.
3: V 85. jsem úspěšně maturoval, začal jsem kouřit, nastoupil jsem do práce a odešel jsem na vojnu. Skvělej rok.
2: Skvělej rok, stačí málo.
0: Maturoval, začal kouřit, nastoupil do práce.
2: A bral 1050.
0: Bral 1050. Tak, to byl 85. My i tuhle sérii vzpomínek ukončíme muzikou, protože Marcela Holanová tehdy přišla s písní, která se hodí na jednu část dne, kterou někteří milují, někteří nenávidí.
1: Když nám bylo 18.
0: A je to ráno, tak si ho dáme teď v celé své kráse na Impulzu. Hezké odpoledne.

0: páteční odpolední impuls, za chvilku tým Krátké lásky, Sůť je nejdlhšie. My sledujeme taky silnice, 5-kilometrová šňůra na trase Jihlava Znojmo a Husto taky na D1. Doprava 007 je tady už za 2,5 minuty. A příští týden tohle dobou bude v plném proudu Benátská s Impulzem.
1: To je pravda, budeme soutěžit o 2 lístky v příští hodině, takže dávejte dobrý pozor. A když jsme hráli Petru Janu, mám tady přece jenom ještě jednu zprávu k našemu vzpomínání, když nám bylo 18, píše nám Jarda z Děčína. V 85. jsem byl na vojně v Praze Dejvicích v Podbabě. Rád na tu dobu vzpomínám, mám proto i hodně kamarádů na Slovensku a Petra Janu nám o vánočních svátcích nosila na bránu rum.
0: No krása, hele, a že se nikdy nepochlubila.
1: No nevím,
0: dobrotivá
1: já
0: duše.
1: Jsem si právě tak, jako jak jsem slyšela, jak slyšel tady Marcelu Holonu, jak zpívá, tak jsem si představila ten velký hlas Petry Janu a do toho tady píše Jarda s rumem. Musela jsem to říct. No,
0: já si tam myslel, že tam napíše, že nosila třeba cukrový a tak dále. Jo.
1: Rum?
0: Bramborový salát. Rum je rum, to je jasná věc.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hurá, zavoláme do provozu, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 5-kilometrová kolona trápí šoféry na trase Jihlava Znojmo mezi Výlancem a Stonařovem. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na D1 v okolí Brna směrem na Vyškov. Řidiči tady popojíždějí v trhaných kolonách. Stavební práce komplikují provoz taky mezi Uherským Hradištěm a Buchlovicemi na silnici 50, nebo taky na spojnici Pelhřimova a Humpolce mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Další šňůry aut pozorujeme na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou směrem od Liberce na Turnov a současně taky v Liberci na trase z Turnova do Hrádku nad Nisou. 5-kilometrová šňůra se teď sune na D10 směrem z Prahy na Turnov před Mladou Boleslaví. Překáží tady nehoda. A další kolony vidíme třeba na Pražském okruhu před Ořechem směrem od D5 k D1, nebo taky na Pražské jižní spojce před Štěrboholy. Páteční odpoledne ještě to bude houstnout. Dávejte pozor, jezděte v pohodě s úsměvem, s impulzem a zapojte se i do dopravy 007. 605 222 007, to je telefonní číslo a je to i naše skvělá žlutá mobilní aplikace, do které to můžete velmi pohodlně namluvit. Šťastnou cestu a v pohodě se vraťte.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: Impuls, minuta před 16. hodinou, připravte si peněženky ke kontrole a poslouchejte zprávy s Honzou Vargou, dozvíte se proč. Hned pak další česká muzika, budou Činasky, Můj svět a venku nás čeká co?
1: Tak zítra v sobotu ještě sem tam i přeháňky a bouřky, hlavně na horách. Teploměr ale ukáže 23 až 27, na jihovýchodní Moravě dokonce až 30 stupňů.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
0: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: VZP varuje před falešnými SMS zprávami. Malého Patrika našla policie a s Tomášem Kabátem navštívíme historickou krčmu. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pojišťovna VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a maily z jejich klientů lákají citlivé údaje. Jak se vyvarovat problémům, to doplní reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome.
7: Hezký den. Zákazníkům Všeobecné zdravotní pojišťovny chodí zprávy, které se chytají veřejné debaty o digitalizaci zdravotnictví. A po vás jako příjemcích žádají včasnou revizi osobních údajů. Přiložený odkaz pak člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členské poplatku. Tím to ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné, třeba k napáchání významnějších finančních škod. Pokud i na vás zloděj zacílí, podvodnou zprávu úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Staré triky podvodníků jsou také stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Máme dobrou zprávu. Patrik se našel. Policie odpoledne úspěšně vypátrala 13-letého chlapce z Třebíčska. Je v pořádku. Od rána ho pohřešovala rodina. Policisté chlapce našli v Moravských Budějovicích. Do pátrání se zapojila i veřejnost, které policisté poděkovali za skvělou spolupráci. Hoch ráno odjel z domova na červeném bicyklu, a to bez mobilního telefonu. Nakonec ho hlídka objevila jen několik hodin po vyhlášení pátrání.
0: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: I hrubé chování může být žádaným zážitkem, dokazuje to zájem o středověký areál v Dětenicích na Jičínsku. Oblíbenou lokální atrakcí je tamní středověká krčma, kde obsluha svým hostům tyká a je vulgární. Náš reportér Tomáš Kabát si v rámci našeho prázdninového vysílání povídal s jejím vedoucím provozu Janem Zapletalem.
8: Pan majitel, když koupil tady rezort, to měl jenom pro známý, udělal si tady jednu místnost, kde byl jenom výčep. On ten středověk má rád, tím, že vlastnil zámek a vlastně rekonstruoval zámek, tak to předělal tohle stylu a postupně se to tady vyvíjelo, až tohle, co to je, no.
9: Do jaké míry je tohleto propojené i s tím hotelem a pivovarem?
8: Je to jeden velký stroj, vlastně všechno je propojené se vším, tím, že hoteloví hosté mají třeba nějaké pobytové balíčky, které obsahují i tu večeři u nás, tak to všechno funguje jako jeden stroj.
9: Tolik vedoucí provozu Jan Zapletal a ještě přidám krátkou ukázku zdejšího servisu.
10: Pozdrav bambu, co tu chceš?
9: Bych si dal něco k jídlu.
10: Nažrat se chce, žele, žebra, koleno, kachna, svíčko a po čem ti hrdlo ráčí.
9: Tak to si určitě vyberu. No a k pití, tak máte třeba nějakou minerálku?
10: Minerálku, odkud jsi přijel, nechceš radši pivo?
9: A takhle to tu chodí. Z Dětenic Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Stavba nové brněnské porodnice za 3 miliardy korun se odkládá kvůli vážným chybám v projektu. Vedení fakultní nemocnice Brno sice mělo začít stavět už letos, ale těsně před předáním staveniště raději odstoupilo od smlouvy s dodavateli. Podrobná kontrola totiž odhalila zásadní vady v celkové statice budovy a také systémové chyby v rozpočtu, které by mohly stavbu prodražit o stovky milionů. Nemocnice, která má teď péči roztříštěnou na dvou různých místech, chce nedostatky v projektu rychle opravit a se začátkem stavby počítá v příštím roce. Tím zprávy končí, pro vás jsou tu dál Renča s Petrem.
0: 4 minuty po 16. jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou, vrátí se za hodinu. S vámi i nadále Petr Brožík
1: a Renata Kuková a dneska je pátek.
0: Dneska je pátek, úžasný, před námi
1: víkend.
0: Rádio Impuls,
6: radost ze života.

0: Blues. Česká muzika, navíc krásná letní věc, se kterou můžeme vtančit do toho víkendu, který je před námi. Holky a jejich letní ráno. Už za chvíli tady na Impulzu. My sledujeme i dopravu. Silný provoz je teď třeba na D1 směrem z Prahy do Vyškova mezi kilometry 14 až 24, jako je tradiční páteční slabé místo. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. A my přesně za týden touhle dobou už budeme opět v našem živém studiu na Benátské s Impulzem a ten celý festival bude v plném proudu.
1: No je to obrovský areál ve Vesce u Liberce. Bude tam 5 pódií, spousta účinkujících, Mirai, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette, David Koller, Mňágáždor, No Name, Mirai. Já bych tady mohla být do večera dneska v podstatě pořád vyjmenovávat, protože to bude tak strašně nabitý program, že se těšíme, že se s vámi uvidíme a teď, za chvíli, budete mít...
0: Ano, teď vlastně přijde ta možnost tam jako proklouznout jako myška, ne nějak, že byste se tam jako plotem podhrabávali, ale vlastně zadarmo díky tomu, že vyhrajete 2 celofestivalové vstupenky od nás. A to už za pár minut, tak dál poslouchejte Impuls.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A opět je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1 směrem z Prahy do Vyškova mezi kilometry 14 a 24. A pak ještě v úseku Ostrovačice Brno Holubice směr Vyškov. Kvůli zúžení je teď zasekaná trasa z Jihlavy do Znojma na silnici 38 a to v úseku Výlanec Stonařov. Kolona tady má více jak 4 kilometry. Stejně dlouhá 4-kilometrová šňůra popojíždí na tahu Praha Turnov na D10 před Mladou Boleslaví. Překáží tady dopravní nehoda. Porouchané auto teď komplikuje provoz na D8 na 28. kilometru směrem z Prahy na Ústí nad Labem. A další kolony vidíme na Pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem na trase Ruzyně-Modletice. Další informace přidejte, vy budeme rádi a hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace, kterou zajisté už máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem. We'll be right back.

bude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls. Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Lépe v plném proudu, další česká muzika na Impulzu bude následovat. Lucie Bílá zaspívá Děkuju ti. A když už si užíváme to krásné léto, tak k létu patří třeba festáky, bezvadná muzika, živá muzika. A my pro vás máme teď dvě vstupenky na jeden úžasný festival. Jedná se o Benátskou s Impulzem.
1: No jasně, na Benátské vystoupí spousta hvězd známých i méně známých, ale vám určitě něco říká David Koller, Mňága až Dorp, Čina Skimik 21, Lucie, velká švédská hvězda, Roxette a spousta dalších budou právě na Benátské a vy můžete vyhrát dva lístky na celý festival, takže když přijedete ve čtvrtek, se trváte až do neděle od 23. do 26. července.
0: Nebo můžete odjíždět a zase se vracet, to
1: jakkoliv.
0: Je jedno. Tak, dvě celofestivalové vstupenky právě teď. A soutěž nějaké zadání zní. Kdybyste měli 5 minut

0: Příklad tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Za chvilku rozbalujeme impulzovit z krabičku, tam je připravený katapult někdy příště, ale teď ještě na poslední chvíli nám někdo zadarmo proklouzne na Benátskou. Už příští týden to bude v plném proudu, začíná to ve čtvrtek, potrvá až do neděle. Letošní Benátská s impulzem nabitá plejádou umělců. No a my jsme tady měli takovou soutěžní otázku nebo soutěžní zadání.
1: Tak, chtěla jsem říct, že to nebylo úplně zadarmo, protože jsme po vás chtěli, abyste nám napsali, kdybyste měli 5 minut na nějakého interpreta v soukromí, kdo by to byl a na co byste se ho zeptali. A na telefonu bychom měli mít Andreu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Andreo. Tak na koho se těšíte, nebo koho byste se chtěla a na co zeptat?
2: Tak určitě by to byl Sebastian a jeho účast v Survivoru, jak to probíhalo, jak to tam fungovalo a tak všechno okolo, ale já si myslím, že 5 minut by bylo málo.
0: Jasný, nějaký zákulisní střípky byste se určitě dozvěděla. No a co vy máte nějak v plánu se zúčastnit, nebo proč zrovna tohle vás zajímá?
2: No to ne, to já bych na to neměla asi odvahu.
1: Nicméně,
2: Benátské
1: se zúčastníte, to už je hotová věc, protože od nás tady máte 2 celofestivalové vstupenky.
2: To je super.
1: Máte radost, protože jste plánovala Benátskou, nebo máte dovolenou?
2: Jsem doma s prckem, ale prcek odjíždí s babičkou na dovolenou, takže já budu mít volno a... Je to super dárek dnešní narozeninám.
0: No, hustý, to se
1: máte
0: to
1: narozky? Slyšeli,
0: máte narozeniny.
2: Mám dneska narozeniny.
1: Dneska přesně, kolik vám je?
2: 37.
1: Gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Takové mladé kočky rádi uvidíme na Benátské.
1: Je slyšíte, jak to říká Petr, jo?
2: Slyším v pořádku.
1: Přijďte se mu ukázat, teda mě taky, já tam budu s ním, jo? Já ho budu ještě tak kontrolovat, aby se to náhodou nějak nezvrtlo.
0: No a teď pozor, prce když jdí na dovolenou s bobičkou, vy máte tedy ve stupenky, kdo bude ten plus jeden vlastně?
2: Plus jeden bude nejlepší kamarádka, která právě teď přijela s přáním k narozeninám a má stejnou radost jako já.
1: Hezký.
0: Je skvělý, to bude krásný.
2: Takže my to si užijeme určitě.
1: Tak to máme radost, super, že jsme ji udělali takhle dvojnásobnou.
2: Mhm. Moc velkou.
0: Andrejko, gratulujeme, těšíme se na viděnou na Benátské, mějte se dobře a užijte si to.
2: Moc krát děkuju, mějte se taky hezky, naschledanou.
1: Tak krásný víkend.
0: Naslyšenou, tak to byla Andrea Přibylová z Nového Města pod Smrkem. Má 2 celofestivalové vstupenky. Jestli vám to nevyšlo s námi vyhrát, tak se tam můžete podívat, není problém. Veškeré informace a taky vstupenky k dispozici na www.benatska.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: dnešní odpolední impuls. Jedna výstavní kapela střídá druhou po katapultech. Za chvíli třeba Eláni, že mi je luto. My sledujeme taky aktuální dopravu. Ucpává se D1, silný provoz hnedka za Prahou, pak i před Brnem a problémy stále na 35. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty. A až se na ten víkend dostanete, tak to bude krásné. Sobota, neděle, úžasné dny. A v sobotu u grilovačky, u táboráku, v autě, u čeho, u koupání, tak si můžete užít další skvělou muziku.
1: Jasně, chystáme pro vás další živák Rádia Impuls. Než se rozjedou takové ty živáky z Benátské, které vlastně začnou od čtvrtka, je vám budeme servírovat každý den, tak tady máme jednu takovou ochutnávku sobotní, jak říkal Petr. V sobotu v 8 hodin večer vám pustíme živák kapely Jelen na Impulzu.
0: No, bude to sobotní jelení večer.
1: Jo, jako s jelením gulášem třeba.
0: No, teď jsem to myslel, jelení gulášek, jo, pivečko.
1: A u jeleního příkopu třeba.
0: U jeleního příkopu. A živák kapely Jelen na Impulzu v sobotu od 8 večer. Buďte u toho.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 se místy ucpává u Brna směrem na Vyškov mezi Ostrovačicemi a Holubicemi. Silný provoz pozorujeme na D1, taky kousek za Prahu, mezi kilometry 14 a 23 ve směru Praha-Brno, klasický odjezd na víkend a slabé místo potom v tom zúžení a omezení. Asi 3-kilometrové popojíždění vás čeká na tahu Jihlava Znojmo mezi Výlancem a Stonařovem. Profíci z Global Assistance hlásí kolonu na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. 5-kilometrový dopravní štrůdl se vyne na D10 před Mladou Boleslaví. Směrem od Prahy na Turnov na 43. kilometru D10 se totiž stala nehoda. A hodně pomalu to jede i na Pražském okruhu mezi kilometry 23 a 19 směr od D5 k D1. Další místa přidejte i vy. Zavolejte buď 605 222 007 a nebo je tu i naše žlutá rádiová aplikace. Hlavně šťastnou cestu s Impulzem a dobrý dojezd na víkend.

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Výstrahy se zřejmě naplnily. O co jde, se dozvíte ze zpráv od Honzy Vargy. Je tady za chvilku. Pak česká muzika hnedka po zprávách. Anna K., Noc na zemi. No a po Noci na sobotu nás čeká sobota.
1: Výborně, perfektně, Tomáš.
0: A tam přinese, jaké počasí.
1: Je to tak, v sobotu ještě zaprší a zabouří hlavně na horách. Teploměr ukáže 23 až 27, na jihovýchodní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 18.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
4: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Na Vysočině už to bouří, na Ústecku zadrželi prodejce drog a fotbalisté Zima a Vlček prodloužili kontrakt se Slaví 17 hodin. To by bylo hodně. A se zprávami je tu Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Už to bouří. Na Vysočině a ve východních Čechách se odpoledne podle předpovědi sformovalo pásmo silných bouřek, které teď postupuje dál na východ. Meteorologové varují, že systém sebou nese krupobytí, přívalové liáky a prudký vítr. Na Moravě se navíc spojí s další vlnou bouřek z Rakouska. Do Moravy a Slezska by mělo hlavní pásmo dorazit během večera. O něco klidnější situace je zatím v Jeseníkách a na západě Čech, kam v těchto chvílích zasahuje slabší okraj bouřkového systému z Německa. Ten by se měl ještě k večeru přemístit do Čech ve větší míře. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro celé území až do dnešní půlnoci. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi. Při domovních prohlídkách u nich našli téměř 10 kilogramů drog a přes milion korun v hotovosti. Mezi zajištěnými látkami byl pervitin, heroin a kokain o přesné hmotnosti necelých 10 kilo. Celní správa k úspěšnému zásahu zveřejnila pouze fotografie sáčků s drogami a desítek 100-eurových bankovek. Blížší podrobnosti, včetně místa zadržení, ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím odmítá upřesnit. Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb. Město staví dvě pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Domovy vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková říká, že budou jednopodlažní a bezbariérová.
6: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
5: Zázemí v nových prostorách najdou lidi, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemůžou o sebe postarat a vést samostatný, plnohodnotný život. Krušnohorskou přehradu Kamenička v lesích nad Chomutovem čeká velká rekonstrukce. Povodí Ohře spustilo první přípravy. Problémem jsou hlavně průsaky kolem hráze.
7: Kamenička v Bezručově údolí je klíčová pro dodávku pitné vody. Povodí proto nechce nechat nic náhodě. Přehrada, jejíž hráz připomíná hradby středověké tvrze, je z roku 1904 a na řadě míst netěsní. Průsaky přitom zvyšují tlak na celkovou konstrukci. Opravy se v první fázi zaměří nejen na historické části, ale i výpust a další těsnící prvky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Pražská Slavia si pojistila své defenzivní opory a prodloužila smlouvy s obránci Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem až do června 2030. Reprezentační stoper Zima, který má v dresu úřadujících českých šampionů na kontě už 4 ligové tituly, se do Edenu vrátil po angažmá v italském Turíně. Vedení klubu se rozhodlo oba klíčové zadáky podepsat na stejně dlouhé 4leté období a o uzavřených kontraktech dnes oficiálně informovalo na svém webu. Ode mě je to vše, s vámi jsou dál Petr Srenčou.
0: Děkujeme, 3 minuty po 17. hodině s vámi tedy i nadále Petr Brožík.
1: Renata Kuková, my vám řekneme, co mají přechystané pro vítěze fotbalového mistrovství světa.
0: A česká muzika připravená. Anna K., Noc na zemi. Hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 24 na 6. Za chvilku zase česká muzika, Eva Farná, Smiraj, vzpomeneš si. My koukáme je na silnice, doprava 007, je tady už za 4 minuty a v podstatě za 3 dny vyvrcholí ta více než celoměsíční pouť, protože nedělním finále mezi Španělskem a Argentinou vyvrcholí letošní fotbalové mistrovství světa.
1: Jasně, zatímco Španělé budou bojovat o teprve druhý triumf v historii, naposledy vyhráli světový šampionát před 16 lety, Argentina, jak víme, titul obhajuje a mohla by být první zemí od roku 1962, které by se to mohlo podařit. Jinak celkově mohou Argentince mistrovství světa vyhrát už po čtvrté. No a zajímavá věc, pro vítěze má Světová federace FIFA přichystané speciální prsteny po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Známe to třeba z NHL nebo NBA, že vítězové dostávají takové ty docela masivní prsteny. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem je ale dostanou jenom kapitán a trenér vítězného týmu. Navíc budou takové dočasné verze těch prstenů, protože potom se budou individuálně upravovat a vítězové je dostanou později. Na prstenu mají být totiž kromě trofeje pro mistra světa vyobrazené i detaily, které budou specifické pro šampiony. Jo? Takže Španělsko tam bude něco jiného, Argentina eventuálně něco jiného, tak proto se budou upravovat.
0: Já jsem si říkal hlavně jak s těma velikostma, jestli dopředu už jim brali jako měřili prsty nebo.
1: Bude se to všechno řešit právě pro to ex post, jo? Kdyby náhodou Lionel Messi jako kapitán Argentiny dostal prsten, jak to by nějaký provizorní, no tak to, že mu bude trošku plandat, nevadí.
0: Tam vzorníček, jako Měrka strčíš prstíka.
1: Přesně, tak. Já
0: Messi,
1: mám třeba...
0: Osmička.
1: Ne osmička, já mám třeba 54, nevím, kolikátku mám Messi, takže já kdybych náhodou vyhrál fotbalový mistrovství světa.
0: Jako, co je ta hodnota 54?
1: Já si myslím, že to je takhle do kolečka.
0: Jo, obvod jako 54, ale čeho, milimetrů nebo?
1: No to nevím, já si myslím, že to bude takhle ten poloměr, víš co, že to může být, ale nevím. No prostě má to nějakou míru.
0: Nějakou míru jim vezmou.
1: Kdyby náhodou takovýhle prsten chtěli i fanoušci, tak budou k dispozici, ale jenom omezený počet. Jich bude totiž 2026 podle tohohle roku. Aha. 30 ale schramstnou finalisti, takže 1996 jich pak půjde mezi fanoušky.
0: Předpokládám za tučnou asi.
1: Tak o tom ještě se jakoby nemluví, kolik budou stát.
0: Za hubičku.
1: To asi určitě ne. Víme, že lístky taky se šplhaly do neuvěřitelných výšin. No a jenom snad na závěr řeknu, že když už prsteny jsou po vzoru tady těch NHL, NBA podobně, tak i to finále bude takhle trošku vypadat, protože o poločase zápasu mezi Španělskem a Argentinou vystoupí umělci na tom stadionu. Jo? To známe zase ze Super Bowlu, což je finále amerického fotbalu, takže bude to velká sláva. Konec konců trvalo to měsíc, tak si to musíme užít.
0: Krásná. Podívaná finále Španělsko-Argentina v neděli od 9 večer našeho času.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: S vámi za volantem a i teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme varováním z Orlicko-Ústecka. Přímo na místě máme svého dopravního agenta. Haló, haló, tak co se tam děje?
2: Přijíči pozor, na výjezdu z Chocně na Hemže, zatáčce 90 stupňů, je strom na cestě. Pozor.
1: Jaj, nepříjemnost, dávejte pozor, ať do toho nevletíte. Míříme taky na trasu Havlíčku v Broty Hlava. Díváme se tam opět očima dalšího našeho dopravního agenta.
3: Zdraví. Silnica číslo 38 pred Štokami, v tom sjezdu veľkém stojí porúchaný kamión. Opatrne tady, lebo je to na nebezpečné, tam veľký provoz a každý tady valí. Majte sa a díky za upozornění.
1: Super, díky za to info, dávajte pozor, ať se nic dalšího nesemele. Obousměrnou kolonu sledujeme na silnici 35 mezi Hrušovou a Litomyšlí. Kvůli nehodě se ucpává D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy na Turnov. Kolona už má více jak 4 kilometry. A další kolony vidíme na příjezdu do Prahy od Chomutova u Ruzině a pak ještě mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. Zapojte se taky, dejte vědět, co se kde děje, případně i kde se to rozjelo a kde už to nebezpečné místo třeba není. Kolegyně a kolegové za volantem za to budou rádi. Volejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď pro vás Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si.

V práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.

0: Odpolední impuls, půl šesté právě teď, za chvilku zase česká muzika MIG 21, snadné žít, MIG 21 uvidíte už příští víkend, ten prodloužený vlastně na Banátské s impulzem, taky na českém Mejdanu 17. října v pražské O2 areně a dáme si je za chvilku v našem vysílání. No a taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci takovou otázkou na místa, která máte spojená se štěstím.
1: Ježíš, mě hned napadne muška jenom zlatá, ale to není žádný místo, ale já nevím, jestli někam chodím za štěstím. Já spíš možná jako za někým, prostě za partou kamarádu, kamarádek, no a musím říct psa, se omlouvám. To je štěstí samo o sobě. No?
0: Já mám taky taková místa,
1: já
0: když,
1: vím.
0: Když je dobrý výčep se zahrádkou.
1: No, jo, si nepřekvapí, já čekám, kdy někdy to bude něco jiného a nebude to orosený.
0: Nic, no, to bohužel takové monotónní ode mě. Pravda, to já se zkusím polepšit. A co vy, to se dozvíte za chvilku. Přijďte do kina na filmovou

0: událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
1: I think his king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between my head and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Už tam bude?
9: Nech toho!
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň! Štíhá mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou. Radio Impuls.
16: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: páteční odpolední impuls 17.40. Petr a Renata ještě stále s vámi. Za chvilku otevřeme zase impulzovic krabičku a z ní vykoune Karel Gott a jeho trezor. Ale teď jdeme za vámi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: Protože dobrých zpráv a vlastně dobré nálady není nikdy dost. Našeho experta na radost Michala Ransdorfa zajímalo, kam si vlastně chodíte pro takovou dobrou náladu nebo i za lidmi, která třeba vám přináší nějakou dobrou náladu nebo štěstí.
3: Kam případně ke komu chodíte pro dobrou náladu?
4: K dětem, co trénou nebo doučou. Trénou tenis děti a doučou matiku, když vidím jejich reakce na to, co tam spolu vytváříme, tak si rozesměju.
5: Pro dobrou náladu chodím na výborný hudební festivaly, protože tam chodí výborní lidi.
3: Kam případně ke komu chodíte pro dobrou náladu?
6: Dobrá nálada je vždy u tchánovcov. Grill takhle leto alebo vnútri u krbu a podobně, no tam sa vždy pobavíme hodně.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: česká muzika na Impulzu, zase za chvíli Michal David, třetí Galaxie, sledujeme taky i dění na silnicích, problémy čekejte teď na příjezdu do Prahy od Chomutova, protože před exitem 28 hořelo auto. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. No a před námi je víkend, který si užijeme, odpočineme si a pak už zase budou v akci naše české prázdniny.
1: Přesně tak, my při českých prázdninách brázdíme tou naší krásnou Českou republikou od severu k jihu, od východu k západu. Tento týden jsme byli ve východních Čechách.
0: A bude to od východu na sever vlastně.
1: Jasně, na sever, ale logicky, protože příští týden budeme žít na Impulzu Benátskou. My tam budeme s Petrem taky, těšíme se na vás. Benátska ve Vesci u Liberce, to jsou severní Čechy, takže tam bude mířit třeba i náš zuřivý reportér, kde bude sbírat další příběhy, tipy na výlety, místní dobroty. Ale chceme i po vás, abyste nám dávali nějaké tipy, co je tam zajímavé.
0: No jasně, zapojte se, určitě nám dejte vědět, co by náš zuřivec nebo naši reportéři neměli právě v severních Čechách minout, co je tam dobrého ke snědení, k vidění, kam třeba zajímavé. Kde je to moc hezké, proto všechno je tady náš WhatsApp 605 222 007, jak se říká, všude dobře, u nás nejlíp. České prázdniny na Radio Impuls pokračují příští týden v severních Čechách.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Pořád je zasekaná trasa Hradec Králové Svitavy na silnici 35 mezi Hrušovou a Litomyšlí. Kolony jsou tady v obou směrech. Profíci z Global Assistance hlásí hustý provoz na D1 u Mirošovic na tahu Praha-Brno, stejně jako na D10 před Mladou Boleslaví směr Turnov. Asi 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzyňského letiště. Před exitem 28 totiž schořelo auto. A přibližně 2-kilometrová šňůra je teď na Pražském okruhu před exitem 19 směrem od D5 k D1. No a v tom pátečním provozu jistě objevíte mnohé další. Dejte nám proto vědět, ať to řekneme ostatním. Buď volejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu na víkend s Impulzem.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.
1: A dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a stejně jako bylo zvykem celý týden, i teď nás střídá Vláďa Jaroš.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. No, máš jenom nějakou otázku, nebo si můžu...
4: Já jsem se chtěla zeptat, jestli už prší.
3: Ježíš, já vůbec nevím, jaký je počasí, já mám všude zaplou klimatizaci tady, pořád pracuju, takže co se děje venku, já vůbec nevím.
4: Takhle, na Moravě
1: já jsem se
4: už
1: koukal z okna, teď konce je tam pár kapek.
4: Pár kapek, na Moravě Lenka posílala tady video, že prší a to jsou za to na Moravě rádi.
3: Ukáž, to mě spíš proškol právě, protože já znám jenom počítač teďka.
4: Jo. Ne, na Moravě je to potřeba, protože ta tráva ani v Brně nebyla zelená už dlouho, tak jen ať prší.
1: Všude je to potřeba, každá kapka dobrá.
4: Ale ty jsi určitě něco měl tady.
3: Jo, já jsem chtěl jenom, že nás večer čeká ještě pohled do Ostravy, tam se podíváme na nemocnici, kde už se lépe parkuje, ale hlavně podpoříme opět naše české prázdniny, kdy náš Tomáš, já jsem musel podívat, jestli jenom zemánek nebo kabát, Tomáš Kabát, tak bude pokračovat ještě v tom putování po východních Čechách a on se dneska ještě podívá do té restaurace, jak tam na vás obsluha řve holoto a tady to, jo, že jako taková ta středověká, takže se k vám vlastně obsluha neumí chovat a stejně za to dáte dyško.
4: Jo, to je ano. Jo. Jsou tam drsní v dětenicích.
3: Ano, někdo, buď tam chcete, nebo tam nechcete. Já tam jednou byla, už jako nevím, jestli.
4: Já jsem tam kdysi hrozně chtěla, ale chtěla jsem tam vzít děti, ale pak jsem se bála, že by děti už pak nikam s náma nechtěli, protože opravdu tam se chovají jako nehezky, ale to je vlastně ono, tak se tam
3: je to ono. Chovat, takhle je spousta videí třeba na internetu, můžete se podívat, jestli byste to zvládli, že jo, tam je ta obsluha, ta paní neuvěřitelně dobrá herečka.
1: Jo, tak... co si dáš zažmat, budeš něco chlemtat?
3: Je to úplně, ale to se člověk fakt bojí, že se tam vrátil. No.
4: Tak to jsem zvědavá, to si poslechneme. No.
3: Chudák Tomáš, chudák Tomáš. No nevíš, co tě čeká.
1: Jestli se vrátí vůbec.
4: Z toho nemá nějakou újmu, zjistíme.
3: Poprava.
4: Tak jo, těšíme se na večer.
3: Tak jo, bude to hezký. Děkuju moc, mějte se.
1: Ahoj. Přejeme pěkný víkend a pokračuje Vláďa Jaroš.

0: Za minutu 18, hezký dobrý páteční večer, tady u nás na Impulzu. Můžete se pozvat za pardubickým fotbalem ve zprávách 6 s Ivou. Sledujeme počasí, jak bude vypadat sobota. Převažovat bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky, bousky, zejména pak na horách. A večer bude ubývat oblačnosti, teploty okolo 27, na jihu Moravy bude 30.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Bouřky právě míří z Vysočiny na Moravu. Na Klatovsku zemřel sběrač třešní. Fotbalové Pardubice mají vysoké ambice. Je 18 hodin, klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Českem přecházejí bouřky. Vysočina už o nich ví, teď jsou na cestě do východních Čech a taky na Moravu. Meteorologové varují před silnými nárazy větru, přívalovými dešti i kroupami. Až do dnešní půlnoci trvá výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, která si týká celého našeho území. Podle modelů by ale měly být nejsilnější ve východní polovině země. Zítřek pak přinese ochlazení. Naměříme do 27, na Moravě do 30. V pondělí už bude do 22. Nehodu traktoru s tragickým následkem šetří policisté na Klatovsku. Stroj se převrátil v okamžiku, kdy jeho řidič zvedl nakladačem do koruny třešňového stromu dva česáče. Jeden z nich, 81-letý, po pádu zemřel, druhý, 61-letý, se zranil jen lehce. Nehoda se odehrála po 11. hodině dopoledne ve Vlastějově poblíž Hartmanic. Ústečtí celníci zadrželi dva dílery drog. Našli u nich téměř 10 kilo drog, včetně heroinu a kokainu a taky víc než milion korun. Na sociální síti X to oznámila celní správa. Víc informací zatím nechce zveřejnit. Není tak jasné ani to, kde celníci obchodníky s drogami zadrželi. Obchody s drogami jsou v Ústeckém kraji relativně časté. Loni v dubnu kriminalisté obvinili 26 lidí, kteří se podíleli na obchodování s drogami, především heroinem a pervitinem, a to nejen v Ústeckém kraji. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až přes 1 miliardu metrů krychlových ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
4: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandardný s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Bleskové záplavy si v Texasu vyžádaly dva lidské životy. Záchranáři na člunech a v helikoptérách z oblastí, které se ocitly pod vodou, evakuovali více než 200 lidí. Uvádí to agentura AP s odvoláním na prohlášení guvernéra státu. Povodně zasahly stejnou centrální oblast Texasu, kde při těch loňských zahynulo více než 130 lidí, včetně 25 dívek a dvou vedoucích z dívčího letního tábora Camp Mystic. Fotbalové Pardubice chtějí potvrdit vyšší ambice. Východočeši se v minulé sezóně posunuli do prostřední nadstavbové skupiny a nakonec obsadili 9. místo. Pro Pardubice to bylo druhé nejlepší umístění v nejvyšší domácí soutěži. Ambice klubu se změnily loni v srpnu, kdy ho koupila investiční skupina miliardáře Karla Pražáka. Sportovní ředitel Jiří Bílek potvrzuje, že chtějí stoupat výš.
5: My chceme hrát atraktivní fotbal, chceme naplnit stadiony, chceme, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl tak úplně alibistický, tak bychom chtěli být na tom líp než v té předchozí sezóně. Tak to je náš cíl, s tím budeme spokojeni.
3: Fotbalisté Pardubic nejvyšší soutěž odstartují v neděli 26. července na hřišti regionálního rivala Hradce Králové. Východočeši půjdou do nadcházejícího ročníku s novou vizuální identitou. Zprávy končí 4 minuty po 18. a vysílá Vláďa Jaroš.
0: My děkujeme i vě za zprávy. Sledovat dál budeme cesty, tedy dopravu 007, abyste se dobře dostali na víkend, a vezmu vás za 35 minut do ostravské nemocnice. Proč se tam zlepšilo parkování, což jsou samozřejmě dobré zprávy, vyřešíme. A teďka Báti.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: kolik kapel může říct, že hrálo wimbledonské vítězce. Hradečci už ano, opět Hradeček, všechno je v pořádku. Tady žijeme českou muzikou a nabídneme i něco slovenského. Petr Naď a i tak jsme frajery už za pár chvil. Těšte se na další skvělé hity a českou muziku, nejen českou. A co silnice, v pátek večer to potřebujeme znát. D1 jede krokem, na kterých místech to zkoukneme, podíváme se i do hlavního města.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Páteční večer sledujeme vaší cestu celkově celou republiku a krokem to teď jede na D1 před Mirošovicemi směrem z Prahy na Brno. Další kolony na D1 jsou v okolí Brna směrem na Vyškov. To jsou také nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a ještě silný provoz sledujeme v Praze na trase Černý most Smíchov. Je to na Štěrboholské spojce a pak ještě před Barandovským mostem ve směru na Smíchov. Tady taky počítejte se zdržením. Jak to bude dál? Hlaste se, sledujte všechno společně s námi přes žlutou mobilní aplikaci a teď vám posílám další legendu. Přitom, a to vím osobně, se taky jede velmi dobře v autě, takže jestli tenhle hit od One More Time milujete, to se to pojede. Jestli stojíte v koloně, tak vlastně stáhněte okýnka, pustíte to ostatním. Za chvíli i Petr Nať. Šťastnou cestu.

0: prožíváte české prázdniny ve společnosti Rádia Impuls, k tomu přihazujeme víkendové živáky a už zítra v 8 hodin večer to bude naše jelení parta. Ano, ano. Skupina Jelen, další živák se 4 Ačky. Moc se těšíme na vaše zítřejší kytary a hlasivky. Magdalena. Kdo si pamatuje písničku, kterou první slyšel od Jelena? Pro mě to je Magdalena. Jak to máte vy? Ten váš příběh nás taky zajímá. Zítra ho společně prožijeme. Živák se 4 A. Kapela Jelen na Impulzu. Živě od 20 hodin.
1: Vtip. Vlasty Korce.
2: Baví se dva kámoši a jeden říká: člověče, já bych hrozně rád pozval Kristýnu k sobě domů, ale bojím se. Čeho? Jako, že by nepřišla? Ne, že by neodešla.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: jsem se pomodlil, zašeptal amen. Náhrobní kámen bude Petr Novák, Impulzovic, krabička za pár chvil. Teď míříme do fakultní nemocnice v Ostravě, ta se výrazně zlepšila, konkrétně ohledně parkování. Je tam dobrá situace, otevřeli tam nový parkovací dům se 600 místy. Jak zjistila naše reportérka Eva Panošová, v souvislosti s touto novinkou začaly v areálu nemocnice fungovat takzvané modré zóny.
1: Ty jsou vyhrazeny pro pacienty. Uvolnila se na nich místa díky tomu, že se auta zaměstnanců přesunula právě do parkovacího domu. Cílem úprav bylo, aby pacienti mohli parkovat co nejblíže klinikám nebo hlavnímu vchodu do nemocnice. Až se ujasní, kolik zaměstnanců parkovací dům bude využívat, mohla by být místa v něm dostupná i pro ostatní. Cena parkovného zůstává v areálu nemocnice stejná. První půl hodina zdarma, další půl hodina za 40 korun. Aut, která areálem projíždějí, stále přibývá. Nyní je jich okolo 3000 denně. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: teď ještě to známé pobroukáníčko. Unikátní dílo Petr Novák, Impulzovic, krabička, náhrobní kámen. Za chvíli duet Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Zamilovaný topár a Červenám. Další velká vzpomínka. A kolonu tu čekejte na trase Turnov Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou. Jeden z problémů, který tu ještě visí za necelé dvě minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rozhodně to ještě v kolonách nevzdávejte, už vůbec ne, víkend je na blízku. Teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, abyste se dostali rychle právě na svůj začátek víkendu. Martina Podleská je tu v tom s námi. Martino, jak to vypadá?
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na D1 se kolony u Mirošovic už rozjíždějí, ale pořád vás čeká kolona u Brna mezi 193. a 196. kilometrem. A zdržíte se ještě mezi 203. a 209. kilometrem ve směru od Brna na Vyškov. Silný provoz přetrvává na trase z Brna na Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Na trase z Turnova na Liberec vás zbrzdí 2-kilometrová kolona před zúžením u Hodkovic nad Mohelkou. Další zdržení je před Libercem kvůli omezení u Doubí a kilometrová kolona je na průtahu Liberce u Růžodolu směrem na Chrastavu. Z Global Assistance Martina.
1: Hlaste se nám taky, jak to vypadá z vašeho pátečního večera z pohledu řidiče za volantem, co vnímáte, dobré zprávy, horší zprávy, ať to všechno můžeme shrnout a pomoci ještě ostatním, přece jenom sobota ještě daleko, když to vezmeme na hodiny z pozice řidiče. Šťastnou cestu, žlutou mobilní aplikaci tu využívejte, my vám přejeme ten šťastný a brzký dolet, hlavně bezpečný, a tady vám posíláme už 16 let starou písničku, fotbalová hymna z roku 2010, tohle je Shakira Waka Waka, ona tehdy měla tu čest naspívat právě tehdejší fotbalovou hymnu.

0: Naladili jste si Radio Impuls, 19. hodina, za chvíli pozor u nás v Česku na falešné peníze, jaká měna, kde přesně, tak to vám řekne Iva ve zprávách. Co se týká zítřka, tak sobota začne tím, že bude převažovat oblačno, ojediněle čekáme přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer pak bude ubývat oblačnosti, teploty okolo 27.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna, se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Na Trutnovsku kolují falešná eura. Dluh na každého z nás narostl. Mexiko zasáhlo velmi silné zemětřesení. A zprávy v 7 nese Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodů. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Kriminalisté už zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění peněz. Pachateli za to hrozí 8 let. Dluh na každého Čecha narostl na 342 tisíc korun. To jsme rozpočítali celý český státní dluh v prvním pololetí, který se navýšil na 3,7 bilionu korun. Uvádí to ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami anebo půjčkami od Evropské investiční banky.
5: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: VZP nás varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí přitom získat přístup k bankovním účtům.
6: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloději zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Jih Mexika a část Guatemaly zasáhlo velmi silné zemětřesení, mělo skoro 7,5 stupně. Odborníci kvůli otřesům varují před tsunami. Místní úřady zatím nehlásí zraněné ani škody. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tady už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
7: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plas na 71letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Je po zprávách a vysílá Vláďa Jaroš.
0: Ano, stále se nacházíme s našimi českými prázdninami ve východních Čechách. Zakončíme to v této hodině za 35 minut s Tomášem Kabátem. Ten je v té restauraci, kde na vás obsluha křičí, je neslušná. A vy ještě dáte dyško. Ano, dětenice. Tomáši, drž se.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
0: Rádio. S snad to tam zvládne ta naše tomášovská holota. Tomáš Kabát musí to zvládnout. 35 minut do našeho živého spojení. Teď Marek Ztracený, Vlastní svět. Nelíbí.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Naladili jste si Radio Impuls, dobrý večer, za chvíli doprava 007, za necelou půl minutu. A co se týká dalšího letního hitu, který nás čeká, tak ten by si zasloužil i takovéto razítko, letní hit, a ještě by to podepsalo třeba kolik, 8 milionů posluchačů z republiky, že to je letní hit jak fík. Helena Vondráčková a Pláž v Brazílii, Copacabana, za chvíli uslyšíme. A stejně tak nás čeká třeba Alex Warren.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na trase Brno-Uherské Hradiště, silnice 50 mezi Buchlovicemi a Zlechovem, a to obou směrně. Prakticky se tady ale nezdržíte. Doprava drhne i v Praze na jižní spojce před Štěrboholy a je to ve směru od Smíchova na Černý most. Tady také ještě lehce přibrzdíte, jinak celkem v pořádku, ale informujte nás přes žlutou mobilní aplikaci Šťastnou cestu. They say that.

0: Musíme si to připomenout. Bohužel Roman dneska ráno ve hře Halo tady Impulzovi vytípl náš telefon dřív, než vůbec stačil říct a třeba ho zvednout. Halo tady Impulzovi. Přišel o svoje peníze, tak možná jste to, Romane, už dneska z našeho vysílání postřehl, že jsme volali právě vám, že to číslo ráno bylo vám povědomé. No, nedá se nic dělat, snad v pondělí budeme úspěšnější společně s vámi, s někým z vás, kdo se přihlásil do hry na www.impuls.cz nebo třeba přes žlutou mobilní aplikaci. Čím častěji se přihlásíte, tím větší máte šanci, že se ozveme přímo vám. Já vím, že se někdy spinká dobře, ale peníze jsou taky dobrý.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
4: Chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Za pár chvil prožijeme nádherné hudební okamžiky. Samozřejmě s českou muzikou, s Impulzovic krabičky, spojení Hana Zagorová, Vlastimil Harapes neuvěřitelně zafungovalo už tenkrát. Ta atmosféra se drží do dneška jen pár dnů, slyšíte sami, pokud jste ještě nikdy neslyšeli. Ale to bych se hodně divil. Prožíváme společně taky české prázdniny, opět musíme vycestovat, a to na hodně hlučné místo.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Říkám si tak, co tam ten náš Tomáš Kabát dělá, jestli zvládl těch 35 minut, protože se s naším letním projektem teď podíváme do východních Čech, tam se držíme prakticky celý týden a tam zakončíme právě teď s netradiční restaurací v Dětenicích. Asi už tušíte, na Jičínsku mají středověkou krčmu, kde se jako ve středověku chová i obsluha, takže je vulgární, hostům tyká, jde o velmi oblíbenou lokální atrakci. Tomáši, žiješ ještě? Ahoj, ahoj.
2: Já vcházím do poměrně temnělého prostoru, vidím šlehající plameny, okolo taky hořící svíčky a
0: pozor,
2: staře vypadající dřevěný nábytek. No tak se posadím a já vidím, že obsluha už jde ke mně. Dobrý den.
3: Pozdrav, bambu, co tu chceš?
2: No, asi bych si dal něco k jídlu.
3: Nažrat se chce, žele, žebra, koleno, kachna, svíčková, po čem ti hrdlo ráčí.
2: Tak to si určitě vyberu něco typicky českého. No a k pití, tak máte třeba nějakou minerálku?
3: Minerálku, odkud jsi přijel, nechceš radši pivo?
2: No, ano, tak vidím, že tady si budu muset asi pod nátlakem dát spíš něco ostřejšího. Každopádně vedle sebe tady mám taky vedoucího provozu této středověké krčmy Jana Zapletala. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jaké jsou ohlasy od zákazníků? Třeba bývá občas někdo překvapený, pohoršený?
4: Ještě pořád se najdou tací, který tady jsou poprvé, takže to určitě někoho překvapí, ta naše hantýrka, ale ty ohlasy už jsou víceméně kladné. V začátcích raných to bylo mnohem horší.
2: Když u vás chce někdo pracovat, musí pro nějakým speciálním kurzem, nebo jak dlouho to trvá, než se naučí tu hantýrku, jak vy to nazýváte?
4: Jako tohle musí mít člověk asi trošku v sobě, nebát se tykat hostům a nebejt vysloveně úplně jako drzej nebo vulgární. Takže to člověk musí naučit průběhem v té praxi asi, no, jako nějaký školení proběhne, ale stejně, když to člověk v sobě nemá, tak to většinou úplně nefunguje.
2: U mikrofonu mám Jana Zapletala, vedoucího provozu středověké krčmy. Snažíte se do toho středověku zasadit i to jídlo, i tu nabídku?
4: Určitě jídlo není úplně středověký, snažíme se mít kvalitní maso a vlastně od toho se odvíjí potom ty recepty, které tady děláme, takže část věcí se dělá na tom grilu, na uhlí, takže to jsou víceméně stejky a takovýhle věci, ale není to úplně středověká krmě, bych neřekl, že to úplně bude jako do středověku, no.
2: Říká Jan Zapletal, vedoucí provozu středověké krčmy. Díky za rozhovor, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: A z Dětenic se loučí i Tomáš Kabát.
0: Děkujeme, nakonec to dobře dopadlo, jsme rádi, že se nám vrátíš do rádia v pořádku.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: naprosto úžasný duet Simplzovic, Krabičky, Hana Zagorová, Vlastimil Harapes. Škoda, že už ani z jedné strany bohužel neuslyšíme tuhle písničku živě, ale vzpomínáme a děkujeme za to, co vzniklo. Za chviličku nás ještě čeká ještě jednou doprava 007, aktuální informace, kdy se bouralo v Olomouci. Podrobnosti přinese Global Assistant Martina Podleska, už čeká na telefonu.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
2: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Ranní káva, naše porady, náš humor.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
1: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pořád sledujeme vaši cestu kdekoliv po republice. Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Shrnutí aktuální před 20. hodinou přináší Martina Podleská. Martino?
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D35 na 257. kilometru směrem z Mohelnice na Olomouc narazilo osobní auto do svodidel. Projíždí se ale bez zdržení. Na příjezdu do Karlových Varů směrem od Prahy u odbočky na Olšová vrata havarovalo osobní auto. Projíždí se jedním pruhem. Na Praze východ mezi sjezdem z D1 a Velkými Popovicemi u odbočky na Kunice zasahují hasiči a policie u nehody. Projíždí se Kyvadlově. A v Olomouci na třídě Svobody u křižovatky s Polskou ulicí probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a s kratším zdržením. Z Global Assistance Martina.
0: Dávejte na sebe pozor, Martině děkujeme. Jezděte s námi a samozřejmě používejte i během soboty a neděle žlutou mobilní aplikaci. Hezký víkend přejeme, šťastný dolet.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.

0: Dobrý večer, za chvíli 20. hodina, posloucháte Impuls na Šumavě, hořelo, jak to tam aktuálně vypadá, shrnutí dodá Iva ve zprávách v 8. Poslouchejte kompletní zprávy, my pro vás chystáme taky pak už po celé jenom českou a slovenskou muziku, ta bude až do 5. raní. Koukáme i na zítřejší počasí, jak nám začne víkend, převažovat bude oblačno, ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a teploty okolo 27. Jih Moravy, tam bude 30.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Na Vysočině bouřka škodila hlavně na Žďársku. V Makedonii se přiotrávila tisícovka lidí. Turci rozmetali fotbalovou korupci. 20 hodin. Dobrý večer, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Odpolední bouřka na Vysočině řádila zejména na Žďársku. Hasiči tady odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení u rybníka Řeka poblíž Krucemburku musel pod stan. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Prudký vítr a déšť poznamenali také úvodní vystoupení dětí na Mezinárodním festivalu současného tance a nového cirkusu, který dnes začíná ve Žďáru nad Sázavou. Z nádvoří zámku se museli účastníci taky přesunout pod stan. Pršet ale brzo přestalo a další vystoupení už bylo podle programu venku na trávě. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami s přívalovým deštěm platí pro Vysočinu do půlnoci. Na Šumavě už je po požáru. Hasiči uhasili plameny mezi Stožcem a Novou pecí na Prachaticku. Hořelo na ploše 50x50 metrů. Na místě zůstala pouze jednotka Národního parku, která zajistí sledování požáru během noci. Oheň zasahl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Bruntalsko čekají dopravní komplikace. Ve městě Albrechticích se bude od pondělí 4 měsíce opravovat silnice první třídy číslo 57. Průtah se dočká výměny asfaltu, úpravy krajnic nebo obnovy značení. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že rekonstrukce zhruba 2-kilometrového úseku bude rozdělena na etapy.
4: A řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Silnice 1/57 vede od polských hranic přes město Albrechtice, Krnov, Opavu nebo Nový Jičín na Slovensko. Je se z ní možné napojit na dálnice D1 a D48, které kříží. Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
5: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby u řeky Moravy průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: V severní Makedonii se otrávilo tisíc lidí. Ve městě Gostivar museli vyhledat lékařskou pomoc. Policie má podezření, že příčinou bylo čerpání znečištěné vody z řeky přímo do městského vodovodu, píše agentura AFP. Při otrávení trpěli bolestmi břicha, zvracením a taky průjmy. Úřady dočasně pití vody z kohoutku zakázaly. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů. 4 z nich jsou z istanbulských velkoklubů Galatasaraye a Bešiktaše. Úřady potvrzují, že zatýkání je součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, které probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách za posledních 6 let. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli na zápasy, i když byli ve svých funkcích.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték

slávu, co s tím. Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dobrý večer. Zprávy nese Iva Horáková. Na Colors of Ostrava přerušili kvůli bouřce program. Hudební vystoupení stojí na venkovních scénách od 7:30 večer, a to na dobu neurčitou. Důvodem je bouřka, která se k areálu blíží. Jakmile bude po nebezpečí, bude se pokračovat. V Dolních Vítkovicích, kde se festival od středy koná, začalo velmi silně pršet a zvedl se vítr. Diváci se schovávají na bezpečných místech. Hlavní pódia jsou obehnána páskou, vstup k nim je zakázaný. Scény, které jsou pod střechou, v programu pokračují. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví zahrnuje nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně, diamanty nebo jachtu kotvící v Chorvatsku. Počátkem týdne Dvořák odmítl výzvu předsedy ODS Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb. Město staví dvě pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Domovy vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková říká, že budou jednopodlažní a bezbariérová.
5: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
4: Zázemí v nových prostorách najdou lidi, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemůžou o sebe postarat a vést samostatný plnohodnotný život. Ukrajina odtajní archivy týkající se volyňského masakru, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odtajnění má vylepšit narušené vztahy se sousedním Polskem. Termínem volyňský masakr jsou označovány etnické čistky páchané ve Volyni během druhé světové války ukrajinskými nacionalisty. Na Slovensku končí éra tří zdravotních pojišťoven. Dvě soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen jedna státní a jedna soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
6: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A dodám i počasí. Zítra, tedy v sobotu, čekáme teploty 23 až 27 stupňů na jižní Moravě i 30. Bude oblačno, místy přehánky a bouřky a k večeru se vyjasní. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na skláp.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Studená fronta přinesla do Česka bouřky. Podle radaru Českého hydrometeorologického ústavu od odpoledne postupovaly směrem od jižních Čech intenzivně přes střední Čechy, Pardubický kraj nebo Vysočinu až na Moravu a do Slezska. Silně pršelo i v Praze, na východ od ní a na Příbramsku, kde padaly veliké kroupy. Meteorologové lokálně hlásí silné nárazy větru, kvůli čemuž pro Moravu zpřísnili výstrahu. Před bouřkami na zbytku českého území platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí do půlnoci. Dodám ještě, že ostravský festival Colors of Ostrava přerušil na čas program, a to právě kvůli bouřkám. Spory státníků odrazují většinu Čechů od politiky. Ukazuje to průzkum agentury NMS, který zjišťoval názory Čechů na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Andrejem Babišem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou na téma summitu tak můžou prohloubit nezájem Čechů o politiku a také u lidí, kteří se o ně dosud zajímali. Paradoxem je, že voliči motoristů hodnotí kladněji Babiše než šéfa strany Macinku. Dítě v Hranicích na Přerovsku zameškalo přes 500 hodin ve škole, z toho skoro 170 neomluvených. Na matku, která nezajistila, aby její ratolest řádně do školy chodila, si tak došlápla policie. Za ohrožení výchovy dítěte ji nyní hrozí až 2 roky za mřížemi. Krušnohorskou přehradu Kamenička v Lesích nad Chomutovem čeká velká rekonstrukce. Povodí Ohře spustilo první přípravy. Problémem jsou hlavně průsaky kolem hráze.
2: Kamenička v Bezručově údolí je klíčová pro dodávku pitné vody. Povodí proto nechce nechat nic náhodě. Přehrada, jejíž hráz připomíná hradby středověké tvrze, je z roku 1904 a na řadě míst netěsní. Průsaky přitom zvyšují tlak na celkovou konstrukci. Opravy se v první fázi zaměří nejen na historické části, ale i výpust a další těsnící prvky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Za včerejší požár v Sirotčinci v Alžírsku může jiskra z klimatizace. Klimatizace byla totiž v místnosti v prvním patře kvůli vysokým teplotám zapnutá stále. Následky jsou tragické. Zahynulo 11 lidí, včetně několika dětí. Alžírsko sužuje silná vlna veder. Fotbalové Pardubice chtějí potvrdit vyšší ambice. Východočeši se v minulé sezóně posunuli do prostřední nadstavbové skupiny a nakonec obsadili 9. místo. Pro Pardubice to bylo 2. nejlepší umístění v nejvyšší domácí soutěži. Ambice klubu se změnily loni v srpnu, kdy ho koupila investiční skupina miliardáře Karla Pražáka. Sportovní ředitel Jiří Bílek potvrzuje, že chtějí stoupat výš.
3: My chceme hrát atraktivní fotbal, chceme naplnit stadiony, chceme, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl tak úplně alibistický, tak bychom chtěli být na tom líp než v té předchozí sezóně. Tak to je náš cíl, s tím budeme spokojeni.
1: Fotbalisté Pardubic nejvyšší soutěž odstartují v neděli 26. července na hřišti regionálního rivala Hradce Králové. Východočeši půjdou do nadcházejícího ročníku s novou vizuální identitou. A závěrem zpráv přidám počasí. Zítra naměříme 23 až 27 stupňů na jižní Moravě až 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a taky bouřky. Večer se vyjasní. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy v 11 nabízí Iva Horáková. Dobrý večer. Tomio Okamura počítá s cestou do Číny. Předseda sněmovny pro Českou televizi zopakoval, že cestu neplánuje zrušit ani odložit. Jednat tam chce například o přímých leteckých linkách, které by do Česka přivedly víc čínských turistů. Opozice cestu kritizuje kvůli nedávnému zadržení českého občana Pekingem. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS-kami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních zdravotních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale od nich získat jen přístup k bankovním účtům. Tyto zprávy bychom proto měli ignorovat, neměli bychom vyplňovat žádné osobní nebo bankovní údaje a odesílatele případně zablokovat. Ve fakultní nemocnici Ostrava se výrazně zlepšila situace s parkováním. Otevřeli tam nový parkovací dům se 600 místy. V souvislosti s touto novinkou začaly v areálu nemocnice fungovat takzvané modré zóny.
2: Ty jsou vyhrazeny pro pacienty. Uvolnila se na nich místa díky tomu, že se auta zaměstnanců přesunula právě do parkovacího domu. Cílem úprav bylo, aby pacienti mohli parkovat co nejblíže klinikám nebo hlavnímu vchodu do nemocnice. Až se ujasní, kolik zaměstnanců parkovací dům bude využívat, mohla by být místa v něm dostupná i pro ostatní. Cena parkovného zůstává v areálu nemocnice stejná. První půl hodina zdarma, další půl hodina za 40 korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Negativní vývoj je ale například na rybníku Babylon u Domažlic. Kvůli výraznému zápachu by se tam lidé vodním radovánkám měli vyvarovat. Hydrobiolog Jindřich Důraz říká, že sezóna sinic začíná.
3: Ale v hlavních koupacích místech na Plzeňsku je kvalita pořád docela dobrá. Nádrž Hracholusky, tam při hrázi je průhlednost kolem 3 metrů, což je velmi dobré z pohledu koupání.
1: V Plzeňském kraji hygienici nedoporučují koupání třeba v přehradě České údolí u Plzně nebo v Třemošenském rybníku. Naopak Bolevecký rybník a jezírko Košutka mají dobrou kvalitu vody pro plavce. Požár u Dramenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru zatím neznáme. Oběti ani pohřešování hlášeni nejsou, píše agentura Reuters. Soupeřkou Barbory Krejčíkové v semifinále turnaje v Aténách bude dánská tenistka Klara Tausenová. Ta porazila Sáru Bejlek. Hokejový útočník Martin Havelka prodlužuje o 2 roky smlouvu v Litvínově. Severočeský klub píše o prodloužení spolupráce s 28-letým mosteckým rodákem a vlastním odchovancem do konce sezony 27-28 na svém webu. Havelka minulou sezonu strávil v prvoligovém Chomutově, ale v závěru ročníku se vrátil do Litvínova a nastoupil do 5 zápasů baráže, v níž Severočeši uhájili proti Jihlavě extraligovou příslušnost.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
3: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloději zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
4: Shoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby už řeky Moravy, průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se k tobě lucerny září, už se snívá. Z krajiny za zrcadlem tvých

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat a stále do...
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřce kam nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
4: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku. Prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
3: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra tří zdravotních pojišťoven. Dvě soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen jedna státní a jedna soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
5: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
1: radost ze života.

0: co dřív jsem znal, si lásko dál jsem ti dal.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: VZP varuje před podvodníky, falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní